0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtenštejnů. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to vonavé, chutné a možná i výherní.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky. Ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to byla krásně vypečená kachna. Dobrý. A mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo do sladka. No, úplně...
1: se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho, jako i s tím karamelem, opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Podpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice. Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, kdy se živí, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pro šlechtu jsme dělali do tečka, že jo? Pro Štemberky, babička mu od Marce běhovala čtejnu u Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, potom měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, oni byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jaroušu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co, jedli třeba i volupsie?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sadkáři, něco, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štebel říkal, Jaroušku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitý kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy, no, a to měli lidi normálně. No. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodit doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo?
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězly v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept 10 let hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Vracíme se po písničce pro to, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva toustíčky nakrájené najemno, to pak přijde trošku

0: sušené mlíko. To krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
0: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
0: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
0: Na potření budeme mít 2 lžičky, teda 1,5 lžičky medu, 2 lžičky sojového omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičky oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
0: 3/4 kila cibule, hlávku větší 2,5 kilovou červeného zelí, 1 lžička kmínu, sůl, 2 dl oleje, cukr, vždycky přidáme mletou skořici a 1 lžička octa.
1: Cukru tak 300 gramů aspoň.
0: 300 gramů. Pochoutkový
1: rok. Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
0: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palce to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
0: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
0: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to, ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
0: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
0: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehínka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
0: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, ne moc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
0: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, tak vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický. Teď do ní dáváš sádlo?
0: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kostičky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
0: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyhazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
0: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, to odkryté, zakryté?
0: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
0: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme ji dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou krusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
0: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
0: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
0: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemnout, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
0: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví. A počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
0: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
0: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
0: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodině.
0: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku věnovali, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik?

0: vína.
1: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci. To odvaříme, jo? A teď ještě si jmenujeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický ocet, to je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
2: Dáme takovou žíci?
1: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
2: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou pašťuku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
1: Pan Novotný pro mě udělal číslo jedna receptový řemen a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu a vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
2: Pěť, to je úplně láska na talíři.
1: Bomba.
2: Super.
1: Ne, je to v prvé řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno v sobě hodí. Kachna, játrová nádivka a to zelí. Ideál.
2: Ochutnejte, zkontrolujte, podivte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný. Tak sledujte nás.
1: Děkuji a vařte. Naši posluchači a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
2: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021, příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883 v obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karol Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začal dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoly. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavili zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušeně je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoly, ten zhraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá. Upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry dva dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v Českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roquefortii. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou Svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý ahoj, den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej. Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
0: Jako vegana, vegoše. Říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no,
1: je něco takového.
2: No, pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslíš.
0: Vidíte, já myslím, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo.
1: Aha.
2: Protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako?
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No, ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, viď, to bylo furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu mám ještě blížší vztah než k jídlu.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně? Za A. Lichtenštejnové, nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byli Kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionů. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Kladrub nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno. Starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archívu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna, ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčín nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a staroitalské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a scelil vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přes se furt váčilo s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník, pan Josef Krause, který má ty citlivé ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie, to vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou srovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěli tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak staroklad rubský kůň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni staroklad rubští koně měli co by nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Přímo u těch malinkých nových starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
1: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 říbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
0: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně. Takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
1: Tak říkáte to krásně. On ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem. Ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno. Je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století. Dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, což jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým až labutím krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy. A také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stájích. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech. A vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zral staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase, když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou, nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců. Pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita, nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starový zvíře. Jím je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch. Velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské.

0: stájí hřebců. A já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho. To je běžný stav?
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby to byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo, když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme vyvedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější. Nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopní hřebec hřebce napadnout. Tak z tohohle důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak klisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františkov, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech 3 dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Spíš taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s Kladrubami obdobné, i to jejich dělení. Je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už nikdy nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je málo reprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původní úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
0: A komu za to vděčíme?
1: Dvorní architekt kladrubského hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: Tyř spřeží vraníků, kteří tady projíždějí, a máme tady ženu, která rozumí všem koním, kteří jsou v Národním hřebčíně v Kladrubech, a ona dáma se jmenuje Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se

0: tady s nimi děje?
1: Tady do toho stájového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stájovém dvoře jsou ta hříbata rozdělena podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečků. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečků. A jsou tady do doby, když si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám. Už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku za přehání.
0: S kým je větší práce? S hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkem přesuneme na Josefov.

0: Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
1: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situované rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapována poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
0: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
1: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
0: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
2: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě, a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu reprodukci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustajeny v těch dvou volných stájích.

0: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
1: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní a v tomto případě teda kočárových koní a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa, právě z takzvaného kompozičního ohniska, my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, je takový v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověka.
0: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory. Kam všude ještě, kde máte všude klientelu?
1: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí. Přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě. Tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy. No a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě. Tam je jako speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech. Například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v Hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak s jezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a dva dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomaerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium. Ty stádia rakoviny jsou celkem čtyři. Toto stádium je tedy to nejvyšší, které může býti. Znamená to, že rakovina není pouze v plíci, ale už se rozšířila i do jiných orgánů těla. No a Patricie má takové štěstí v neštěstí v tom, že ten nádor má jeden takový speciální znak, takovou mutaci. Mutace to je změna genetické informace a ten znak se označuje jako ALK a na tento znak existují cílené speciální léky.
1: Znamená to, že Patricie užívá léky a nemusela podstupovat chemoterapii?
2: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesněji řečeno.
1: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Nekuřák a má rakovinu plic.
2: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
1: Jaké jsou příznaky?
2: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, projevit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déle trvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
1: Jak se poté diagnostikuje toto onemocnění? Čím vším si musí pacient projít? A jak dlouho to vlastně trvá, než se určí přesná diagnóza, paní doktorko?
2: Není to úplně jako jednoduché, hlavně u těchhle z těch mladých pacientů, zase to bych ráda zdůraznila, protože u mladých pacientů nekuřáků málo kdo myslí na to, že by daný nemocný mohl mít plicní nádor. A u právě takovýchto lidí, kteří potřebují léčbu zahájit co nejdříve, bývá ta diagnóza častokrát dlouhá, svízelná, i když to nebyl úplně případ Patricie a častokrát se na ní nemyslí. Myslím si, že takový základ je určitě rentgen hrudníku u pacienta, když je dušný, má nějakou bolest na hrudi, déle trvající kašel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtížích by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované dvě kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě naši, každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalobuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
3: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem si to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech. Občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Takhle jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice nebo to, ale opravdu prostě ne, že bych byla jako vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci léta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No, ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to
2: další
3: přejde,
2: virózy.
3: Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to už jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo, ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní Míšku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou, to bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná. Ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to HRCT jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
3: No, pán Bůh.
1: Tak vy jste věřící.
3: Já jsem věřící a manžel. Ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, vyptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. Ale já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
0: Cesta k uzdravení.
1: Patricie je na biologické léčbě. Jak se vám s ní žije, Patricie?
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá. Nicméně má samozřejmě vedlejší účinky. Můžu říct, že se mi teda změnilo hodně život, protože ta léčba, jednak jako její vlastně takový jeden z největších vedlejších účinků je únava. Já musím počítat s tím, že už zdaleka nezvládnu to, co dřív, ať už se jedná o to, kdy třeba potřebuji jít večer spát, nebo některé dny, kdy třeba zvlášť se mění počasí, tak opravdu se cítím, jako kdybych se tak cítila dřív, tak prostě si myslím, že mám chřipku nebo něco takového, jdu si lehnout. A to je víceméně takový jako skoro průměrný stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se to dobře vstřebávalo. A jednak právě díky těm bolestem svalů a i vlastně té kyčly jsem byla spíš nepohyblivější. A navíc ono je to i jako vedlejší účinek, že bohužel prostě všichni vypadáme jak nejstarší těhotný prostě, kdo to bere.
1: Takovýhle vhled do biologické léčby, paní doktorko Dresslerová, za tu dobu, co vysíláme pořád Cesta k uzdravení, slyšíme poprvé. Aha. Tak to je v pořádku, taky to je tím, že vy jste vědkyně a umíte o těch věcech samozřejmě přemýšlet i jinak. Já vám za to děkuju, protože to je taky důležité říct, že ty léky mají nějaké vedlejší účinky, ale naštěstí jsou tady a zachránili vám život.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě hol tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patrici je vědkyně, ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí jako lékař. Ona je jako dobrý se někdy poučit i od těch pacientů, to si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale ten zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku, třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
2: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který ti lidé prožívají, je prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
2: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá. Ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
2: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkology. Jste vítáni.
3: Jestli můžu?
1: Samozřejmě.
3: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a i třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Já zmínila bych tady Hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii Šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
3: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě, bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
3: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
2: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To zase já bych ráda poděkovala právě Patrici, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patrici strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka, šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuju a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
2: Děkujeme, bylo to příjemné.
3: Děkujeme moc.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ve veřejné dopravě začínají platit nové jízdní řády. Učitelé zřejmě čekají změny v odměňování. Basketbalisté Pardubice zvítězili změny v odměňování. Basketbalisté Pardubice zvítězili v šestém finále nad Nymburkem. A počasí, proměnlivá oblačnost a přeháněky teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Autobusy a vlaky ode dneška jezdí podle nových jízdních řádů. Změny platí pro celé Česko. V našem kraji se na některých tratích zlepší cestování pozdě večer. Páteční vlak z Jičína s odjezdem o 10:30 nekončí v Hořicích, ale nově pokračuje do Hradce Králové. Z krajského města budou navazovat půlnoční spoje na Jaroměř a na Týniště nad Orlicí.
2: Další večerní vlak z Teplic nad Metují bude v pracovní dny nově zajíždět až do Horního Adršpachu. V neděli odpoledne pak budou nově jezdit přímé vlaky z Hronova do Chocně s přípojem na Brno. Autobusové linky většinou mění své jízdní řády o několik minut kvůli lepší vzájemné návaznosti. Jednorázová změna pomůže v pátek při předávání vysvědčení školákům na Náchodsku. Mezi Dobruškou a Náchodem budou vypraveny posilové autobusy o 9:30 a o 9:30 dopoledne. David Macháček, Český rozhlas.
0: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má nabídnout větší motivaci a lepší ocenění práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by změna mohla pomoci udržet pedagogy v profesi a zároveň přilákat nové.
3: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
0: Novou naučnou stezku po stopách Čechů otvírají ve východochorvatském Daruvaru. Žije tam početná česká menšina. Turistům chce umožnit, aby se seznámili s historií komunity a jejím vlivem na rozvoj města, a to formou mobilní aplikace.
4: Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme.
5: Říká daruvarský farář Ivan Popič. Součástí naučné stezky po stopách Čechů je totiž i kostel Nejsvětější Trojice, ve kterém kázal česky už v první polovině 20. století zdejší duchovní Josef Salač. Stezka cílí na návštěvníky lázeňského městečka, ale i na mladší generace krajanů, pro které je získávání informací prostřednictvím mobilních přístrojů běžné. Z chorvatského Daruvaru Tea Veseláková, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Pardubice zvítězili v šestém finále Národní ligy nad Nymburkem 86-57. Vynutili si rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou středočeši hostit v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude polojasno až oblačno, postupně proměnlivá oblačnost a přehánky. Teploty od 17 do 20 stupňů, na horách kolem 8. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Krásné nedělní ráno, je 14. červen, nový den, svátek mají Roland a taky Herta a Český rozhlas Hradec Králové je na prahu nového dne opět s vámi i s informačním servisem. Dnes už by nemělo téměř pršet, počasí budeme sledovat určitě také dopravu, která je při neděli klidná, ale možná pojedete někam na výlet, vezmete kolo a pak by vás mohla zajímat informace o elektrokolech. Policie loni bohužel totiž zaznamenala o třetinu víc nehod elektrokol než předloni. Skoro polovina těchto nehod se stává právě v letních měsících. O tom budeme tedy s detaily mluvit už za malou chvíli. Ať i ta dnešní cesta celým dnem je příjemná a taky bezpečná.
0: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Valdemar Matuška dospíval, za chvíli tady bude kapela Bangles. Divokej byl zaspívá v této půl hodině Petr Rezek nebo například Adiemus. Ale teď se zaměříme na elektrokola. Mnozí určitě si ať už půjčujete, nebo možná i se chystáte, že to vyzkoušíte na nějaké kopečky. Tak potom pozor, protože počet nehod elektrokol v České republice bohužel vzrostl meziročně o více než o třetinu. Cyklisté na elektrokolech havarovali skoro 870krát, což tedy vyplývá z policejních statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou seniori starší 65 let. Skoro polovinu nehod elektrokol policisté navíc evidují jen za léto, tedy od června do srpna.
1: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
2: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Když zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Podle Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
3: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
1: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlost. Stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
2: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike Bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
4: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
2: Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení bylo loni podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Nejčastěji havarují v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty.

0: Na východiče v Královéhradeckém kraji se aktuálně ranní teploty pohybují od 6 do 11 stupňů Celsia. Neděle by měla být chladnějším dnem, než byla sobota, ale deště bude méně.
1: Počasí.
0: Zatím je oblačnost protrhaná tady v Hradci Králové. Občas sem tam paprsek vykoukne, ale Tomáš Popelka to včera předesílal, že to bude asi podobné jako včera, že sluníčko si s námi bude hrát na schovávanou. Předpokladem je tedy polojasno až oblačno, postupně proměnlivá oblačnost s přeháňkami. Teploty na východě Čech v maximech vystoupají od 17 do 20 stupňů Celsia. Na horách se teploty budou držet jen kolem 8 stupňů. Pocitovou teplotu ale bude srážet ještě vítr, který zafouká. Biozátěž ovšem zůstává na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, která už se začíná plnit. Pozdravy do písniček od srdce. Samozřejmě ta možnost napsat je tady kdykoliv pro vás, ale píšete na tuto adresu také našemu spotřebitelskému rádci Josefu Černému, který odpovídá na spotřebitelské dotazy. A už po několikáté se právě ve spotřebitelském servisu ptáte i na různé podmínky prodejců při vracení zboží. Bavíme se o 14-denní lhůtě, která platí pro e-shopy. Vysvětlení přidává Josef Černý.
1: Paní Klára objednala přes internet drahý svetr. Za 2 týdny přišel balíček se zjevně podřadným zbožím. Společnost uvádí možnost vrácení do 30 dnů s tím, že jim zákazník nejprve oznámí úmysl zboží vrátit, načež mu pošlou instrukci, jak se má postupovat. Paní se ptá, jestli má postupovat podle jejich pokynů. Paní posluchačko, postupujte standardně, takže nikam nic nepište, nečekejte na žádné pokyny, ale svetr zabalte, přiložte k němu jednoduchý dopis, že odstupujete od kupní smlouvy bez udání důvodu a žádáte o vrácení peněz. Všechno odešlete samozřejmě do 14 dnů.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Depozitář studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové na Pouchově čeká oprava zhruba za 250 milionů korun. Královéhradecký kraj má připravenou projektovou dokumentaci a stavební povolení. Práce by měly začít příští rok. Pardubický kraj nechal obnovit vstupní část tvrze Bouda na Orlicko-Ústecku. V prostorách, kde bylo převážně zázemí, vznikl nový prohlídkový okruh. Návštěvníci tam uvidí střílny a taky ubytování pro vojáky, informuje hejtmanství. Je světový den dárců krve. Transfúzní stanice upozorňují, že v létě jim krev chybí nejvíc. Přibývá úrazů a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené. Po návratu z některých destinací navíc nemůžou krev darovat několik měsíců. Rakouská vláda od pondělí prodlouží o další 3 měsíce kontroly v pohraniční oblasti Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska, píše to agentura APA. Cílem je eliminovat převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery. Kanoista Martin Fuchsa dnes může přidat druhý titul na mistrovství Evropy. Po triumfu na kilometru bude po 10. hodině startovat ve finále na poloviční trati. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, postupně proměnlivá oblačnost a přehánky. Teploty na východě Čech do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, důvodem jsou opravy. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, teď přejeme i s Karlem Gotem. 14. červnový den je tady a nabídne i zálety. Ty vaše prozrazovat nebudeme, ale na ty Aleny Zárybnické už za chvíli rádi pozveme.

0: Každou neděli po 9. dopolední si zve moderátorka Alena Zárybnická zajímavé hosty. Minulou neděli, možná mnozí víte, poslouchali jste si, povídala se zpěvačkou a taky herečkou Petrou Černockou. Pojďme si kousek připomenout.
1: Když byste měla vzpomenout na nějaký moment, který vám zůstává v hlavě, jako ten, kdy stojíte na pódiu, zpíváte se svou kapelou a máte skvělý kontakt s publikem. Byl by nějaký konkrétní?
2: On ten kontakt s tím publikem, v podstatě nejdřív se člověk samozřejmě bojí, když začíná toho sálu, jestli ho přijme, pak se tak malinko jako oprskne a řekne si, no tak ještě jim něco řeknu, a pak řekne ještě víc, a když už se dopracuje v té zpěvecké kategorii až do tohoto, řekla bych, velmi zralého vystupování, tak já už si tam opravdu můžu dělat a říkat, co chci, a někdy se mi vtipná, ty lidi se smějou a můj muž kytarista, ten už to chyt ode mě, takže on občas to prošpikuje zase svým bonmotem nějakým, co si zrovna ho napadne, a bývají to teda větší údery, než já jsem taková jako jemnější, ale opravdu si děláme tam, co chceme, a když vidíme, že ty lidi jdou s náma, že se smějou, tak jsme hrozně šťastní. Jako. Dneska už se na to jeviště vůbec nebojím. Já nevím, jak se mi to stalo, ale já ten dětský hlas, s kterým jsem začínala, takový ty folklornější písně, tak já ho mám pořád. Ono je to až skoro v kontrastu s mým jako poměrně postupujícím věkem, ale já, když zpívám ty staré písničky, já se sama leknu, jakože to je opravdu směšný. Tam stará paní na jevišti zpívá, jak stojí chlapec na kopečku, ale je to tak autentický ten hlas, že si říkám, nevím, co se mi to stalo, já myslím, že dospěju i hlasově, že budu aspoň jako Jitka Zelenková nebo prostě něco zajímavějšího. Ne, já furt tady ty své husopasky musím zpívat.
0: Celý rozhovor s Petrou Černockou máme samozřejmě, pokud byste si chtěli připomenout nebo pustit celý, na našich webových stránkách. Dnes v 9 dopoledne už to bude ale nové setkání Aleny Zárybnické a tentokrát ve studiu přivítá herečku Markétu Hrubešovou.

0: počasí.
1: Přejánky a větrno, tak by se dal charakterizovat dnešní den, tedy neděle, která je před námi. Ráno by mělo být zpočátku polujasno až oblačno. Postupně se bude vytvářet proměnlivá, převážně velká oblačnost s přehánkami. Na horách ojediněle i s bouřkou. Večer už by měly ale přehánky slábnout. Maxima budou trošičku nižší, 17 až 20 stupňů, na horách teploty kolem 8. Vítr ten bude ovšem foukat čerstvý západní, přes den místy s nárazy až kolem 55 km v hodině, takže bude to fukar, k večeru a večer by měl zeslábnout. Předpokládané množství srážek 1 až 6 mm, zejména na horách, tedy ojediněle až kolem 10 mm. Rozptylové podmínky ty dnes budou velmi dobré a biozátěž nám zůstává na jedničce.
0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: 5 hodin 49 minut, za 11 minut bude 6. Nedělní zamyšlení dnes připravil Vladimír Buriánek a zaměřil se na chutě.
1: Myslím si, že za výborným jídlem nemusíte putovat do nejlepších restaurací a nobl podniků. Jsem přesvědčený, že špičkové lahůdky nabízejí domácí kuchyně a jsou vlastně těmi nejlepšími hotely. Tohle přesvědčení mám už od dětství. Byl jsem jako 8letý klučík pozván na svatbu. Na vaření si tehdy najali vyhlášenou kuchařku z vesnice, která měla monopol sahající široko daleko. K obědu se podávala svíčková, tradiční pokrm slavnostních příležitostí od veselek až po pohřební kar. Když už oběd končil, přišla se paní Ocásková zeptat hodovníků, jak jim chutnalo. Po prvních dvou chválách se obrátila na mě s dotazem, jak jsem byl s její svíčkovou spokojený. Pravdivě jsem odpověděl, že byla celkem dobrá, ale moje babička vaří lepší. Je to tak, domácí lahůdky jsou nedostižné. Každá rodina má své jídelníčky a svá jídla, na která si všichni zvyknou a jen velmi těžko si pochutnají na rajské omáčce nebo znojemské jinde. Kuchyňská kouzla, především babiček i maminek, jsou nedostižná, říkají mnozí. Ale není to vlastně tak, že jde o zvyk jako o železnou košili i ve stravování? Pravda, jsou jídla, která skutečně nesou pečeť a tajemství domácnosti. Ale jejich řada, kde výsledek je obecně platný jak u plotny domácí, tak v zařízení hotelovém. Třeba takový řízek s bramborem. A naopak, jedno jídlo má nespočet chutí všude. Mám například rád kung pao. Dám si ho občas v restauraci i jídelnách velkoobchodů. Ještě jsem nezažil, že by chutnalo stejně na dvou místech. Ovšem doma se můžete téměř pokaždé spolehnout, že jídlo bude mít takovou chuť, jakou očekáváte. A kulinářskému zážitku byste pokaždé udělili michelinskou hvězdu.

Etikety medu v Česku musí právě od dnešního dne splňovat přísnější pravidla, tak o tom budeme mluvit v našich dalších zprávách, které pro vás připravuje Radek Půlkrábek. Zprávy nabídneme za 7 minut.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Etikety medů v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Na zámek do Kvasin míří historická auta a motorky. Tenistka Barbora Krejčíková si zahraje o 9. titul v kariéře na okruhu WTA. A počasí, proměnlivá oblačnost a přehánky teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké ráno. Prodej medu v Česku se ode dneška řídí novými pravidly. Na etiketách už nestačí uvést jen informaci směs medů ze zemí EU. Změny přináší evropská směrnice.
2: Cílem je zajistit jasnější označování medů. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
3: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
2: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
4: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
2: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Stavbaři v Jičíně dokončují opravu poslední budovy bývalého areálu Aris. V objektu na křižovatce ulic Ruská a 17. listopadu vznikne zázemí pro potřeby stavebního úřadu.
5: Po dokončení rekonstrukce by měla budova sloužit sjednocenému stavebnímu úřadu. V souvislosti s plánovaným převodem stavebních úřadů z obcí pod stát se předpokládá, že město Jičín v budoucnu uzavře se státem nájemní smlouvu. Zmodernizovaný objekt by tak mohl nadále sloužit veřejné správě, tentokrát pod státní správou. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Na zámek do Kvasin míří historická auta a motorky. Uskuteční se tam 13. zámecká neděle s automotoveterány. Atmosféru z období první republiky doplní swingová kapela a dobová módní přehlídka. Pokračuje kastelán zámku Vilém Janeček.
6: Můžete se těšit odhadem na 300 automobilů a motorek. Součástí doprovodného programu bude také prezentace armády první republiky a prezentační stánek se střelnicí armády České republiky. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková si dnes zahraje na travnatém turnaji v Hertogenboši o 9. titul v kariéře na okruhu WTA. Její soupeřkou bude hráčka z 5. světové stovky, Američanka Montgomeryová, která se dostala z kvalifikace až do finále. Počasí. Na východě Čech dnes bude polojasno až oblačno, postupně proměnlivá oblačnost a přehánky. Teploty od 17 do 20 stupňů, na horách kolem 8. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Školní rok se sice chýlí ke konci, ale my si dnes budeme povídat i o učebnicích v těch následujících minutách, o učebnicích, které využívaly děti za první republiky. V seriálu Hradecké minuty se také dozvíte, kolik bylo v Hradci koncem 30. let papírnictví, protože je pro nás spočítá historička Pavla Korytenská. A před 6:30 v zábavě přivítáme oslavenkyni dnešní Terezu Kostkovou. Existují lidé, kteří vám i po desítkách let dokáží odrecitovat celé básničky, které se kdysi nabiflovaly ve škole. Nožná by to tedy svedla i herečka Tereza Kostková, která měla od rodičů skvělou průpravu. Jak se jí to tedy dařilo na recitačních soutěžích, to vám právě před tou 6:30 řekne ona sama. Hezké nedělní ráno.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové, který připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech, která pro dnešek vybrala učebnicové téma.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnes v Hradeckých minutách se podíváme na učebnice první republiky, a to známé i neznámé. Jak už víme, tak v Nové republice se do škol dostávaly učební pomůcky a učebnice především z produkce československých firem. Učebnice, sešity, rozvrhy a další tiskoviny si mohli hradečáci koupit v královéhradeckých knihkupectvích, to například u Františka Píši, Stanislava Kuchaře, Bohdana Melichana v Tolmanově nebo družstevním knihkupectví. V Hradci Králové fungovalo dokonce koncem 30. let téměř 20 papírnictví. Do lavic samozřejmě i královéhradeckých škol se dostaly populární a osvědčené učebnice, slabikáře a čítanky. Jednu z nich si dnes v Hradeckých minutách znovu připomeneme. V období první republiky byla v první třídě využívána mimo jiné také takzvaná globální metoda výuky čtení. Děti se učily rozpoznávat jednoduchá slova v celku. Slabikářem používaným k této metodě byla Poupata, učitele, básníka a autora učebnice Josefa Kožíška s podtitulem Čítanka malých, která se dočkala několika vydání. Byl to první schválený slabikář v Nové republice po roce 18. Největší popularitu této učebnici však přineslo prvorepublikové vydání s ilustracemi Marie Fischerové Květchové. A ve školách byl tento slabikář používán až do roku 1948. Druhou, dnes už zapomenutou knížkou, učebnicí používanou školáky v Hradci Králové, se v meziválečném období stala učebnice pedagoga, autora loutkových her pro mládež Josefa Kubičky, nazvaná První třída Kašička. Byla určena pro nejmenší čtenáře a obsahovala pohádky, krátké příběhy, říkanky, vycházející z lidové poezie. Tato čítanka vycházela v průběhu 30. a 40. let opakovaně v nakladatelství a knihkupectví Vojtěcha Šeby v Praze. Vydání se lišila obsahem, různými podtituly, například Já už hezky čtu, zábavné čtení pro malé školáky nebo Už umím číst, a také autory ilustrací, kterými byli Pavel Černý nebo Jaroslav Vojna. V této čítance se vedle jednoduchých říkanek objevily také texty se vzdělávací a informativní tematikou, například o Sokole, o prezidentu Masarykovi, svobodě, vlasti a tak dále. A co možná nevíte, že do těchto dětských knížek se psala dětem běžně věnování, někdy i s vročením. Takže děti z hradeckých rodin našly ve své knížce třeba Jiříkovi věnují tety Vánoce 1940. Milé Alence věnovala kmotra Hana Bartoňová 24. prosince 1936. A příště se podíváme do pohádky.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

0: Neděle 14. června 6 hodin 18 minut. Jdeme se podívat na předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Obloha v Královéhradeckém kraji je zamračená, teploty se aktuálně pohybují mezi 6 až 11 stupni Celsia. Příliš se nám to k těm letním hodnotám dnes určitě dostávat nebude. Postupně čekejte opět přehánky a také větrno. Ty přehánky tedy hlavně v těch vyšších polohách. Ráno zpočátku oblačno až zataženo, postupně se vytvoří proměnlivá, převážně ale velká oblačnost s přehánkami, které budou četnější v severní polovině kraje a taky na horách. Ojediněle se může objevit i bouřka. K večeru a večer budou přehánky slábnout a ustávat a oblačnosti by mělo také ubývat. Maxima teplotní 17 až 20 stupňů, na horách teploty kolem 8. Vítr teď po ránu slabý, proměnlivý, ale bude zesilovat, s tím počítejte. Měl by být čerstvý západní přes den místy s nárazy až kolem 55 km v hodině. Až k večeru a večer by měl opět zeslábnout. Srážky do 6 metrů, milimetrů, v těch nižších polohách na horách až 10 mm. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž nám zůstává na jedničce.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Když se narodíte do slavné herecké rodiny a jablko ve vašem případě nepadne daleko od stromu, tak nějak se předpokládá, že se umělecky začnete vyjadřovat už v útlém věku. A přesně to je případ i oblíbené herečky a taky moderátorky Terezy Kostkové, která právě dnes v neděli slaví kulaté padesátiny. Srdečně přejeme i my rozhlasáci všechno nejlepší. Možná jste ji včera večer stejně jako já také sledovali na televizní obrazovce v pořadu Zázraky přírody. Tam mluvila o své lásce k cestování na vlastní pěst, prozradila, že sice nikdy nestopovala, vybírá si bezpečné země, ale její tatínek, hlavně tatínek Petr Kostka, je prý z toho vždycky úplně na nervy. Ale ona na těch cestách chce být a potřebuje být zkrátka úplně sama. To mě zaujalo, protože jsem si říkala, že my rozhlasáci to někteří máme podobně, protože lidé, kteří jsou profesně neustále mezi lidmi a povídají si, tak pak zkrátka tu hlavu potřebují vyčistit úplně jinak. Každopádně už jako malá holka, ale Tereza Kostková samotu určitě nevyhledávala. Naopak ráda mluvila k publiku a vymetala všemožné recitační soutěže. Takhle na své dětské umělecké začátky vzpomíná sama dnešní oslavenkyně.
1: Já jsem se právě adekvátně své činoherní rodině věnovala recitaci a účastnila jsem se přirozeně od prvních možných kručků pražského vajíčka, pražského kalichu, valmezu, všeho, co jsem mohla. A moje první v 6 letech bylo pražské vajíčko. Já jsem se opravdu strašně těšila, moc jsem na to, na žufíně, bylo to kolo a táta mě připravoval. Dnes jsem schopna posoudit, jaká to je čest, když vás může připravovat fakt prostě takovej jako člověk, protože už na to koukám jako dospěle. A my jsme tenkrát vybrali Pop a Balda od Puškina, pohádku ve verších, krásnou, která byla asi 10stránková a my jsme ji seškrtali asi na 6 stran. Já jsem to celý uměla. A dnes mohu posoudit, že díky tátovi, který mi uměl vysvětlit obsah a vysvětlit mi, jak se recituje, a ne takový to jako cestička k domovu, krásně se vyne, jo, ne takový tyhle, jak ty děti nebohý, nedávají vůbec důraz, nevědí, co říkají v té škole. Táta mě opravdu naučil, prostě mě vedl k tomu, abych to celý opravdu vyprávěla. Takže si myslím, že jsem to fakt říkala dobře. Bohužel teda nastalo to, že jsem přišla, celý jsem to v tom žofíně, dodnes to vidím, odrecitovala a oni mě diskvalifikovali.
2: Pro boha za
1: co? Protože to je na můj věk příliš dlouhé.

0: Zahrajte si s námi o zajímavé ceny každý všední den v dopoledním Habaději. Věřte, nevěřte. Jediná soutěž, ve které důvěryhodný rozhlas může i blafovat. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Základní škola v Deštném v Orlických horách uzavře příští rok druhý stupeň. Shodli se na tom v týdnu zastupitelé obce. Důvodem je nízký počet žáků a rostoucí náklady na provoz školy. V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870, o třetinu víc než předloni. Téměř polovinu kolizí policie zaznamenala od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou lidé nad 65 let. Auta na elektřinu a vodík budou nadále jezdit po českých dálnicích bez poplatku. Nízkoemisním vozům zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy vyřadilo z novely zákona původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by kvůli tomu přišlo o evropské dotace. Na zámku v Opočně pokračuje program k celorepublikovému víkendu otevřených zahrad. Připravené jsou mimořádné prohlídky. Víc ve zprávách v 7. Basketbalisté Pardubice zvítězili v šestém finále Národní ligy nad Nymburkem 86-57. Vynutili si tak rozhodující sedmý zápas. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, postupně proměnlivá oblačnost a přehánky. Teploty na východě Čech do 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, pohybuje se tam těžká technika, v místě pokračuje stavba tunelu pro obchvat Náchoda.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Zneužití náhradního mateřství by nově mělo být trestným činem. I to přináší jedna z úprav trestního zákoníku, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti. Tématu se budeme v Českém rozhlase Hradec Králové věnovat i s detaily už za malou chvíli. Hezké ráno.

0: Trápím se, trápím známý hit Petra Spáleného. Píseň je cover verzí skladby Death of a Clown, kterou v roce 1967 složili bratři Ray a Dave Davisové z britské skupiny Kings. Český text ten si potom napsal sám Petr Spálený. A mnozí možná vzpomenete, že tato píseň byla zakázaná, protože ačkoliv jde o rytmickou a chytlavou písničku, tak v období normalizace ji tehdejší komunistický režim vyhodnotil jako závadnou s tím, že cenzorům vadilo už to samotné slovo trápím se v názvu, protože text podle nich vyvolával přílišnou skepsi a smutek, který se tehdy do oficiálního kulturního narrativu zkrátka nehodil. Navíc se v té písni zpívá piju whisky a gin, což bylo v tehdejším Československu pro mnohé symbolem svobody a západního stylu života. Tak dnes už se píseň naštěstí opět hraje a snad žádné zákazy přicházet nebudou. Teď máme 6 hodin 40 minut zpravodajské téma, další otevřeme, téma, které se týká náhradního mateřství. Takzvané náhradní mateřství v Česku je v šedé zóně. Zákony ho totiž zatím nijak neupravují a novela trestního zákoníku má přinést jasný právní rámec alespoň v tom, kdy jde o zneužití ženy nebo obchod s dětmi za peníze. Nově by takové situace spadaly mezi obchodování s lidmi.
1: Těhotná Ukrajinka a muž ze západní Evropy předstírají, že jsou pár. Žena podepíše, že dítě bude mít státní občanství po otci a po porodu se oficiálně dítěte vzdá. To vše v Česku. Tak zneužívala náhradní mateřství organizovaná skupina. Takzvanou operaci Španěl rozkryla Národní centrála organizovaného zločinu. Boj proti obchodování s lidmi se rozhodla sjednotit Evropská unie. A reaguje i český trestní zákoník, doplňuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
2: Trestním bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě a nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
1: Místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje, že žádný český zákon teď nemyslí na to, kdy je náhradní mateřství legální.
3: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší.
1: Podle ministra spravedlnosti jde ale o velmi citlivou debatu.
2: My se o to pokusíme, je to věc, která bude vyžadovat velkou diskusi.
1: Novela ale zavádí i další trestné činy, a to nucený sňatek nebo nezákonné osvojení. Předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru Renáta Vesecká za motoristy soudí, že takzvané novodobé otroctví je spojeno i s vyšší migrací.
4: Si myslím, že se dá hovořit i o určité turistice, která využívá určitých jednání k tomu, aby bylo obchodováno s lidmi.
1: A k projednání jsou připraveny i další trestní novely. Ne všechny navíc cílí na ochranu osob, každá totiž upravuje něco jiného. Podle Karla Dvořáka to může způsobit zmatek.
3: Já bych očekával spíš nějakou hlubší analýzu a systémovou debatu s odborníky a i s opozicí.
1: Tím navíc současná vládní koalice s trestními změnami nekončí. K projednání už míří třeba zákon, podle kterého by se mohla zveřejňovat státní příslušnost pachatele trestného činu. To už teď opoziční zástupci tvrdě kritizují. Daniela Brichtová, Český rozhlas.

0: Svátek má dnes Roland, což je jméno staroněmeckého původu, které se vykládá jako slavná země, sláva země, slavný hrdina. Moc Rolandů asi v naší zemi není, ale možná dáte v písničkách vědět. Je neděle 14. června, podíváme se ještě na minima a maxima pro ten dnešní den, která byla naměřena v pražském Klementinu. A ty nejvyšší teploty byly tropické. V roce 1930 teploměry ukázaly více než 33 stupňů Celsia, což nás čeká v tom dalším víkendu, ale nebudeme předbíhat s meteorologem Tomášem Popelkou, určitě upřesníme. A ty minimální hodnoty v roce 1874 5,5 stupně Celsia, což nemá daleko k tomu dnešnímu dni, protože na horách ty teploty byly opravdu časně z rána nízké.
1: Počasí.
0: Ale teď už je to 6 až 11 stupňů Celsia a trošičku nám to povyskočí, i když s letními hodnotami určitě nepočítejte. Ráno zpočátku oblačno až zataženo, postupně se vytvoří proměnlivá, převážně ale velká oblačnost, opět s přeháňkami, které budou četnější v severní polovině kraje a taky na horách. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Až k večeru a večer budou přeháňky slábnout a ustávat a oblačnosti ubývat. Teplotní maxima tedy pro dnešek 17 až 20 stupňů. Na horách kolem 8 a ochlazovat nám to bude i vítr, který sice z rána bude proměnlivý, ale bude zesilovat na čerstvý západní a s nárazy by měl mít až kolem 55 km v hodině. Tak držte si klobouky, dnes to bude zkrátka foukat.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát o tom, že Portugalsko není jenom portské, korek a moře. Na cestách se Sandrou Špačkovou, která si z cest po světě přivezla i manžela a od té doby je hradečačkou. O Portugalsku, ale také o studiích ve Finsku a chození pěšky doma i v cizině. Jaké to je jít z Brna do Hradce a proč se vydat na podobný výšlap také z Aše? Dovíte se jako obvykle v pondělí po 18. hodině.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Sport.
1: Pardubičtí basketbalisté odmítli v šestém ligovém finále ukončení série a předávání poháru. Vynutili si rozhodující sedmý duel. Východočeši vyhráli doma 86-57. Rozhodující náskok si vypracovali ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli o 22 bodů. A Nymburk s tím už nedokázal nic dělat. O titulu tak rozhodne až poslední možný zápas.
2: Před šestým zápasem byl při rozcvičce na pardubické palubovce mistrovský pohár. Nymburští ho toužili zvednout nad hlavu, pardubičtí zase měli přání zabalit ho zpátky do krabice a vyndat až v pondělí. Platila druhá varianta. Východočeši skvěle zvládli třetí čtvrtinu, kterou vyhráli 27-5 a rozhodli o své výhře. Pokračuje kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdík.
3: Fantastická obrana od nás té třetí čtvrtině. My jsme bránili celou dobu dobře, ale vždycky se tam udělali nějaké chybky, ale tam jsme opravdu jako zabrali a ještě se nám dařilo v útoku, takže se udělala taková šňůra, ale jako věřil jsem, že budeme schopni zase hrát vyrovnaný zápas po tom, co jsme prohráli o 20, ale tohle jsem asi nečekal. Teda.
2: A i když se vývoj zápasu ubíral jasně, tak se pořád Švrdlíkovi těžko věřilo, že jeho tým mistra tak výrazně přehrává. I při rozhovoru se musel ohlédnout na výsledkovou tabuli.
3: Taky jsem si říkal, že pořád jako ještě, i když to bylo o těch 28 nebo kolik, 8 minut dokonce, říkám, tyjo, pojďme ještě makat, protože jako nevím, že se pořád věřil, že asi že začnou něco dávat nebo takhle. Pak už se to dohrávalo, tak už jsem věděl, že to je hotový, ale já říkám, tohle se opravdu nečekal, jako že takhle to může dopadnout.
2: 22 bodů rozdíl během 10 odehraných minut bylo překvapivých i pro hlavního kouče Pardubic Jana Šotnara.
4: Já jsem samozřejmě našemu týmu věřil jsem, že to dotáhneme do vítězné koncovky. Ale to, že tady se střelíme Nymburk, samozřejmě ještě teď momentálně po utkání jako pořád se snažím střebat. Bylo evidentní, že ta energie došla Nymburku. My jsme na to trošičku jako spolíhali v těch taktických plánech a myslím, že to ta energie byla na naší straně a myslím, že to je pro nás v tomhle tom i dobrá známka do budoucna té série.
2: Třetí čtvrtina se Nymburku vůbec nepovedla a věděl to i kapitán Martin Kříž. Ale v hodnocení zápasu v přenosu České televize si uvědomoval, že pořád je to jen jeden duel celé série.
5: Úplně jsme se rozložili, nebyli jsme schopni dát koš jak z dálky, tak z podkoše a já bych v tom nerad zabředával. Série je 3-3, my jsme si to nějakým způsobem zkomplikovali a vy si vyhráte 4x po bod nebo prohráte jednou po 30, po 40, počítá se vždycky jenom to čtvrtý vítězství. A já si myslím, že takováhle série finálová tady ještě nebyla, takže pro diváky určitě velmi atraktivní, mají se na co těšit a v pondělí se rozhodne.
2: V pardubické hale panovala radost a euforie, stejně jako po každé výhře nad Nymburkem. Tajně si to přál před sezonou i pardubický kapitán.
3: Já jsem v tohle doufal, že budu potkávat lidi po městě a budou se ptát, kdy je další zápas a jak se seženou lístky a to, tak jsem možná ani nedoufal, že to bude v tomhle rytmu, že to bude takhle vypadat. A jsem za to strašně rád, že jsme město zbláznili do basketu, vlastně už teďka není žádný jiný sport, takže já jsem za to strašně rád, že se nám takhle daří a že to lidi baví.
2: Řekl po srovnání finálové série na 3-3 kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdík. O mistrovském titulu se tak rozhodne v pondělí v sedmém duelu v hale Královka v Praze. Z Pardubic, Otakar Twiert, Český rozhlas.

0: Radio Servis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ve veřejné dopravě platí nové jízdní řády. V zámeckém parku v Opočně dnes budou mimořádné prohlídky. Fotbalisté Brazílie vstoupili do světového šampionátu remízou. A počasí proměnlivá oblačnost a přeháněky teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Autobusy a vlaky ode dneška jezdí podle nových jízdních řádů. Změny platí pro celé Česko. V našem kraji se na některých tratích zlepší cestování pozdě večer. Páteční vlak z Jičína s odjezdem o 10:30 nekončí v Hořicích, ale nově pokračuje do Hradce Králové. Z krajského města budou navazovat půlnoční spoje na Jaroměř a na Týniště nad Orlicí.
4: Další večerní vlak z Teplic nad Metují bude v pracovní dny nově zajíždět až do Horního Adršpachu. V neděli odpoledne pak budou nově jezdit přímé vlaky z Hronova do Chocně s přípojem na Brno. Autobusové linky většinou mění své jízdní řády o několik minut kvůli lepší vzájemné návaznosti. Jednorázová změna pomůže v pátek při předávání vysvědčení školákům na Náchodsku. Mezi Dobruškou a Náchodem budou vypraveny posilové autobusy o 9:30 a o 9:30 dopoledne. David Macháček, Český rozhlas.
2: Město Broumov rozšiřuje kamerový systém. Technici vylepší přenosové sítě a ve městě přibydou 4 přenosné kamery, říká nezávislý starosta Arnold Vodochodský.
5: Mobilní kamery nám dají větší flexibilitu. Budeme je moci dočasně umisťovat na místa, kde se opakovaně objevují problémy, například s vandalismem, nelegálním odkládáním odpadu nebo narušováním veřejného pořádku. Městská policie tak bude moci rychleji reagovat na aktuální situaci ve městě.
2: Na zámku v Opočně pokračuje program k celorepublikovému víkendu otevřených zahrad. Připravené jsou mimořádné prohlídky. Pokračuje kastelán Tomáš Kořínek.
6: V neděli proběhne komentovaná prohlídka zámeckého parku od 2 hodin. Celá prohlídka trvá zhruba hodinku a půl. Provází člověk z výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti tady v Opočně a vždycky zdůrazní všechny zajímavé stromy a keře, které se v jedné z největších dendrologických sbírek východních Čech, kterým zámecký park je, nacházejí. Sport.
2: Fotbalisté Brazílie vstoupili do světového šampionátu remízou. Pětinásobní šampioni hráli s Marokem 1-1. Švýcarsko remizovalo s Katarem taky 1-1 a Skotsko vyhrálo nad Haiti 1-0.
1: Počasí.
2: Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, postupně proměnlivá oblačnost a přeháněky. Teploty od 17 do 20 stupňů, na horách kolem 8. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po 7 hodině, příjemné nedělní ráno, no pro někoho možná až moc divoké ráno, někdo z vás měl zřejmě tak bujarou noc, že se domů vracel na městském elektrokole a na to, kde ho nechá, už mu v myšlenkách nezbyly síly. Jedno takové osamocené nám totiž stojí přímo před budovou Českého rozhlasu Hradec Králové. Tato sdílená kola potkáváme ve městě čím dál častěji, je to určitě skvělá věc, jenže pro toho našeho neznámého nočního jezdce tohle nebude úplně veselé probuzení, protože pokud máte s těmito koli zkušenost, tak víte, že když ho nevrátíte do té určené zóny a zaparkujete ho takto špatně, tak vám provozovatel naúčtuje pokutu 500 korun. Tak doufáme, že dotyčnému aspoň ta včerejší jízda stála za to a teď už doma v klidu někde dospává. My se za chvíli z města přesuneme ale i do přírody, konkrétně do Krkonošského národního parku. Víte, která je ta vůbec jediná kytice, kterou si tam v létě můžete legálně natrhat a odnést domů. Je to krásná, ale pro původní horskou květenu velmi nebezpečná lupina. Za chvíli se na ní zaměříme. A nezapomeňte nás dál pozorně poslouchat, pokud si chcete také zasoutěžit o vstupenky na divadelní představení na Kuksu. Jsme Český rozhlas Hradec Králové a jedeme dál. Krásné ráno.
3: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Týden invazních druhů vyhlášený agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky měl v minulých dnech upozornit na nepůvodní rostliny a živočichy v naší české přírodě. Šíří se rychle, představují vážnou hrozbu pro původní přírodu, ekonomiku a také lidské zdraví. Stálý boj s nimi vedou i ochránci krkonošské přírody a proti i letos likviduje správa Krkonošského národního parku především lupinu mnoholistou. Pomoci přitom mohou všichni návštěvníci hor.
1: Když je něco vlčí, pokud jde o květinu, o rostlinu, tak je to vždycky něco divokého, nepravého. A lupina, vlčí bob, ta je nejen divoká, ale i nebezpečná. Čím?
2: Představuje riziko, protože se jedná o nepůvodní invazní rostlinu, která snadno zaplevelí přilehlé lokality. Najdeme ji spíš na loukách, prosvětlených okrajích cest, ty v lese.
1: Ona svými kořeny váže dusí, takže připravuje půdu kopřivám a lebedám a šťovíku a všemu, co na horských loukách nemůžeme potřebovat.
2: Právě kvůli symbioze s hlízkovými bakteriemi mění půdní poměry a může tak ovlivňovat celé ekosystémy, rostlinná společenstva. Kvůli ní mizí původní druhy a dostávají se sem jiné, které právě preferují stanoviště s vyšším obsahem dusíku. Invazní rostliny je běh na delší trať, takže pár let se tady s nimi ještě potýkat budeme.
1: Marcela Nosková z oddělení ochrany přírody správy Krkonošského národního parku. Jak tedy likvidovat lupinu? Je to opravdu plošné rozšíření a jsme v národním parku.
2: Chemii se zatím vyhýbáme. Většinou lupinu kosíme v době květenství, ještě před vytvořením semen, protože sečí už v době zralých semen bychom jí mohli napomoct k dalšímu rozšíření. Momentálně začínáme pracovat s dronem. Snažíme se tak ulehčit práci lidem v terénu. Když plochy nalítneme, uděláme snímky, tak odhalení vetřelců je jednodušší.
1: Lupina, vysoká vzpřímená bylina s hrozný většinou fialových květů, vypadá nádherně i v tom velkém porostu. A já doporučuji, tuhle kytku si natrhejte i v Krkonošském národním parku.
2: Určitě. Návštěvníkům bych vzkázal, ale v případě, že nebudou zacházet moc do louky, krkonošské floře pomůžeme a doma nám to ozdobí.
1: Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je 14. června, čas letních dovolených klepe na dveře, vy už možná v duchu balíte a říkala jsem si, kolik kufrů asi tak plánujete. Mnozí z nás se dnes snaží naspat všechno do jednoho batohu, aby v letadle nemuseli nic připlácet. Ale jedna švýcarská turistka, poslouchejte dobře, ta na to šla úplně z jiného konce, jak zmiňují novinky, a švýcarští celníci na hranicích nevěřili vlastním očím, když zastavili její dodávku a napočítali v ní, podržte se, 55 kufrů a tašek. Žádný kontraband, žádné clo. Žena celou tuto pojízdnou šatní skříň vezla čistě pro svou osobní potřebu. Neuvěřitelné. Takže až budete mít pocit, že se vám do zavazadla nic nevejde, můžete si vzpomenout i na ni.
1: Počasí.
0: Počasí dnes ten dovolenkový čas moc asociovat nebude, tedy počítejme s tím, že bude chladněji než včera, sem tam přeháňka se také objeví, přeháňky a větrno jsou naplánovány podle meteorologů na ten dnešní nedělní den. Ráno zpočátku oblačno zataženo, postupně se vytvoří proměnlivá, převážně ovšem opět velká oblačnost s přeháňkami, které budou četnější v severní polovině kraje a taky na horách, kde se může ojediněle objevit i bouřka. K večeru a večer budou přeháňky slábnout a ustávat i oblačnost. Maxima teplotní 17 až 20, na horách kolem 8 stupňů a bude nám to ochlazovat vítr, který bude zpočátku slabý, proměnlivý, ale přes den bude místy s nárazy až kolem 55 km v hodině. Srážek do 10 mm na horách, rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž pro dnešek na jedničce.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Prvním hostem pátečního habaděje bude Jana Fabiánová. Původně muzikálová herečka prožila 7 let v divadle Semafor, 4 roky v divadle Kalich a 2 roky v Národním divadle. 9 let žila ve Spojených státech amerických. V poslední době se věnuje i osvětě a pomoci obětem domácího násilí. Napsala 2 knížky, píše hudbu a také české texty z pocitu, že i to může udělat někomu radost. Je toho hodně a vše probereme po 10. hodině. Druhým hostem bude Jan Bendik. Tenhle zpěvák se narodil v Hradci Králové, kam se často a rád vrací. V letošním roce chystá v Praze svůj doposud největší koncert. Jak vypadají přípravy, poví po 11. hodině. Tak přijďte, protože tentokrát si určitě v naší poslední předprázdninové kavárně i zaspíváme.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Ano, je tady bleskovka, protože dnes v Hradci Králové končí letošní ročník festivalu Rock for People, tak otázkou to vztáhneme k tomuto festivalu. A máme tady skvělé ceny, určitě budete chtít mnozí zabojovat, někdo z vás získá audioknihu z radioservisu Šestkrát otec Brown, což jsou záhady, které vyřeší katolický kněz, a tu audioknihu načetl Petr Pelcer, Bořivoj Navrátil, Michal Pavlata, Jan Přeučil a další. A k tomu přidáme opět dvě vstupenky na divadelní představení Jak se vám líbí na nádvoří hospitalu. Vstupenka jedna je za 790 korun a uvidíte na nádvoří Romana Zacha, Jakuba Žáčka, Jaromíra Noska, Václava Rašilova, další hvězdy, hvězdné obsazení. Tak pojďte zabojovat, pustím ukázku z jednoho naprosto legendárního vystoupení, které na Rock for People v letošním roce sklidilo obří úspěch. Váš úkol je jednoduchý, kdo jako první zavolá k nám do studia a správně určí jméno interpreta nebo název formace, tak ten vyhraje.

0: když se řekne Rock for People, tak toto byste tam asi nečekali. A tak schválně, jestli jste poznali hudebního velikána.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A máme tady prvního volajícího. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo je s námi?
2: Věra.
0: Ano, paní Věro, byla jste na Rock for People se podívat,
2: ne,
0: slyšela?
2: Ne,
0: ne, ale poznala jste asi, takže voláte?
2: No, je to Hradičťan, a je to Pavlica.
0: Je to tak, Jiří Pavlica s Hradišťanem. Vystoupení na Rock for People bylo naprosto neuvěřitelné, píší o tom mnohé kulturní servery. No představte si to, folklorní cymbálová muzika, housle a pod pódiem tisíce mladých rockerů, metalistů, kteří z toho byli úplně nadšeni. Jiří Pavlica z toho byl také nadšený a přiznal, že vůbec nevěděl, co je to mošpit. Vy byste věděla, paní Věro, co to je mošpit? Taky ne. No já se přiznám, já bych to taky nevěděla, ale mám doma rockerku, takže vím už. Mošpit to je takové divoké, narážející pogo, které dělají rokoři pod pódiem. A Hradecký festival zažil historický moment, protože diváci udělali opravdu obří mošpit právě na cymbálovku Jiřího Pavlici. A to nejkrásnější na tom celém bylo, že jak na těch rokových festivalech chodí všichni s tím drsným zevnějškem, tak ti potetovaní mnohdy metalisty vzali mezi sebe kluka na invalidním vozíku.
2: Ano,
0: zvedli ho.
2: Ano,
0: vy jste to četla, slyšela, viděla.
2: No, ano, slyšela.
0: Krásná akce, vidíte, paní Věro.
2: Bylo to slyšet. Tady od Hradce Králové a bylo to pěkně slyšet.
0: Tu cymbálovku jste slyšela u vás?
2: Ano.
0: Je, no tak to jste si užívala, že? Nebo jo. Radši tu divočinu máte?
2: Ne,
0: klidnější. Klidnější to budete mít i díky té výhře, protože se podíváte na Kux a krásná audiokniha. Ať se vám dál daří. Krásné dny, paní Věro. Gratulujeme. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Depozitář studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové na Pouchově čeká oprava zhruba za 250 000 000 korun. Královéhradecký kraj má připravenou projektovou dokumentaci a stavební povolení. Práce by měly začít příští rok. Pardubický kraj nechal obnovit vstupní část tvrze Bouda na Orlicko-Ústecku. V prostorách, kde bylo převážně zázemí, vznikl nový prohlídkový okruh. Návštěvníci tam uvidí střílny a taky ubytování pro vojáky, informuje hejtmanství. Je světový den dárců krve. Transfúzní stanice upozorňují, že v létě jim krev chybí. Přibývá úrazů a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené. Po návratu z některých destinací nemůžou krev darovat i několik měsíců. Rakouská vláda od pondělí prodlouží o další 3 měsíce kontroly v pohraniční oblasti Česka, Slovenska, Maďarska a Slovenska, píše to agentura APA. Cílem je eliminovat převaděče a zločince. Kanoista Martin Fuchsa dnes může přidat druhý titul na mistrovství Evropy. Po triumfu na kilometru bude po 10. hodině startovat ve finále na poloviční trati. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, postupně proměnlivá oblačnost a přehánky. Teploty na východě Čech do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: V Litomyšli začal největší hudební svátek roku, festival Smetanova Litomyšl otevřelo stravinské svěcení jara v podání České filharmonie. Za zahájením se ohlédneme už za chvíli.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: tuny 68. ročníku Smetanovy Litomyšle už zazněly. Česká filharmonie otevřela festival, který až do 5. července propojí koncerty, opera, tanec i výtvarné umění. Letošním leitmotivem je natura a ta vstoupila na scénu hned při zahájení. Smetanovým sálem na zámeckém nádvoří se totiž rozeznělo stravinského svěcení jara. Úplný začátek ale tradičně patřil hudbě Bedřicha Smetany.
1: Česká filharmonie tentokrát hrála pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona.
2: Měl jsem štěstí, že jsem studoval v Londýně, kde bylo mnoho Čechů a mnoho českých hudebníků. Studoval jsem tam na konci 70. let. Zamiloval jsem se do Janáčka a jeho oper a taky jsem slyšel Prodanou nevěstu a všechna nádherná Smetanova díla. Zároveň dávám důraz na hráče na lesní roh. Čechy byly po 100 let známé svými hornisty, což můžete v orchestru slyšet. Je to blízké mému srdci. Jedinou frustrující věcí je, že neumím česky.
1: Je už tradicí, že koncert si můžou užívat i lidé v klášterních zahradách, jako třeba Petr a Iveta z Litomyšle.
3: Do zahrad klášterních chodíme a je to tam moc pěkný.
4: Patří to sem. Prostě tím, že ty umělci tady žili, byli a to město tím žije.
1: A pravidelně sem jezdí i Josef Kopecký z České Třebové.
5: Ano, každý rok. Fascinuje mě, že tenhle festival stále ještě existuje, že má tak nabité hlediště každý rok. Litomyšl má svého obrovského génia loci, tak je to neopakovatelný zážitek.
1: Hlavním tématem je v tomto roce natura. Příroda tak prostupuje celou dramaturgickou linkou festivalu, říká umělecký ředitel Marek Šulc.
6: Také jsme chtěli poukázat na to, že festival se nekoná v žádném velikém městě, ale jsme zkrátka v Litomyšli. Pak jsme chtěli poukázat na jakýsi řád, který nám příroda dává a potom zkrátka také ukázat všechny možné inspirační zdroje v rámci hudby ve spojení s přírodou.
1: Téma přírody se ponese festivalem i jinak. Pořadatelé se i letos po sobě snaží zanechat minimální ekologickou stopu, třeba tím, že místo řezaných květin budou dávat umělcům trvalky. Vysvětluje ředitel festivalu Michal Medek.
7: Původní idea byla, že by mohl vzniknout i festivalový les, ale zatím jsme pro ně nenašli místo a tak jsme si říkali, že se naopak ty trvalky, pokud po každém festivalu zůstane v Litomyšli krásný trvalkový záhon, takže to je taková hezká stopa toho, co po nás zůstane a ten jediný úkol vlastně byl naladit umělce, a aby nelitovali květiny a nechali ji v Litomyšli, ale samozřejmě všichni ti, kteří si ji budou chtít odvést, tak si ji odvezou a zasadí si ji na svých zahrádkách. Ta podmínka ovšem bude, že pošlou fotografii.
1: Smetanova Litomyšle potrvá až do 5. července. Naděja Kubínková, Český rozhlas.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové, jsme rádi. V Trutnovských Dolcích byly, možná mnozí víte, po roce opět dračí lodě. Na start 16. ročníku nastoupilo 16 posádek od partiček kamarádů po firemní týmy. Pádla se tam zakousla do vody a 200-metrová trať ukázala, kdo má tu největší sílu a správný společný rytmus. Závody to prý byly neuvěřitelně napínavé, což ukázalo i to finále, kde rozhodovalo dokonce pouhých 12 setin sekundy. Pokud byste se chtěli na tu skvělou atmosféru podívat, tak doporučuji web Trutnovinek, protože tam mají z celého dne parádní fotografie. A my z rozhlasu samozřejmě všem posádkám gratulujeme k té společné jízdě.
1: Počasí.
0: V tomto počasí je to náročnější, i když ve velkém vedru se hůře sportuje, tak toto je možná ideální na ty aktivity. Aktuálně nám v Hradci Králové skrze mraky prokukuje i sluníčko. Bude to proměnlivé i v průběhu dne, i když spíše počítejme s tou velkou oblačností a také s tím, že bude hodně foukat. Ráno zpočátku oblačno zataženo, postupně se vytvoří proměnlivá převážně velká oblačnost s přeháňkami, které budou četnější v severní polovině kraje a na horách. K večeru večer budou přeháňky slábnout a bude se i oblačnost protrhávat. Teploty ale stoupnou z těch aktuálních 11, stoupnou na 17 až 20 stupňů, na horách se budou držet kolem 8, ale ten vítr, který jsem zmiňovala, ten bude opravdu čerstvý s nárazy až kolem 55 km v hodině, takže pocitová teplota bude pravděpodobně nižší, jak upřesníme po 8 hodině s Tomášem Popelkou. No a za chvíli si povíme i o tom, kdy se objevily první kolíčky na prádlo. Hezké nedělní ráno.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Když je...

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model, vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Detaily nabídneme v dalších zprávách za 5 minut.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
3: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
2: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Elektroauta budou jezdit po českých dálnicích i nadále bez poplatku. Město Hradec Králové rozdělí 100 000 korun na takzvané mikroprojekty. Fotbalisté Brazílie remizovali na mistrovství světa s Marokem. A počasí proměnlivá oblačnost a přehánky teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Auta na elektřinu a vodík mají i nadále jezdit po českých dálnicích bez poplatku. Pro nízkoemisní vozy nejspíš zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy vyřadilo z novely zákona původně navrhované zrušení těchto výhod.
6: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
7: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
6: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
8: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku.
6: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Radnice v Hradci Králové spustila dotační program pro takzvané mikroprojekty. Fyzické osoby a neziskové organizace můžou jednorázově získat až 15 000 korun na uspořádání malých akcí. K dispozici bude až 800 000 korun. Žádosti je možné podávat do konce listopadu.
9: Poskytnuté dotace musí být použité výhradně na podporu malých komunitních projektů, například v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže nebo v oblasti sociálních služeb, životního prostředí, architektury a památkové péče na území města. Podrobné podmínky pro získání dotace najdou zájemci na webových stránkách magistrátu. Adéla Gavříková, Český rozhlas.
5: Švýcaři dnes v referendu rozhodnou, zda má jejich země omezit počet obyvatel na 10 milionů. Návrh podporuje iniciativa založená pravicovými populisty. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku a vztahy s Evropskou unií.
10: Sport.
5: Pětinásobní fotbaloví mistři světa z Brazílie vstoupili do šampionátu remízou 1-1 s Marokem. Výsledkem 1-1 skončilo i utkání mezi Švýcarskem a Katarem. Turecko podlehlo Austrálii 0-2 a Skotsko zdolalo Haiti 1-0.
10: Počasí.
5: Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, postupně čekáme proměnlivou oblačnost a přehánky. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách kolem 8. Biozátěž je dnes na jedničce.
11: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na hlavní trase Trutnov Náchod pozor na zdržení v obci Batňovice, kde pokračuje oprava silnice. Provoz je řízen kyvadlově.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Nedělní ráno pokračuje po zprávách v 8 hodin. Je před námi poslední hodina naší společné ranní jízdy a my zdravíme moc i ty, kteří teď otevřeli oči, protože v neděli si určitě mnozí dopřejete více klidu. Právě o tom odpočinku bude řeč i v dnešní noční lince. Pokud byste se měli chuť podělit o to, jak čistíte hlavu a jestli si dopřáváte třeba i pověstných 20 přes den, budete mít šanci po 23. hodině. My za malou chvíli ale ten odpočinek vyměníme za aktivitu. Konkrétně za plavání. S blížícími se prázdninami se totiž v našem kraji otevírají další koupaliště. Sezóna už odstartovala například v Lodíně u Nechanic. Co všechno je potřeba udělat pro to, aby měla voda skvělou kvalitu po celé léto, tak to uslyšíte v naší připravené reportáži. Pravda, dnešní počasí zrovna ke koupání pod širým nebem lákat nebude. A jak to bude s oblohou dál, to si samozřejmě za chvíli řekneme i s meteorologem Tomášem Popelkou.

0: Slavný protest song teď ve našem vysílání. V roce 1965 píseň otextoval Ivo Fischer a proslavil právě Valdemar Matuška. Skladba původně zlidověla v Americe, co by protiváleční symbol volající po svobodě a lepším světě. Přestože v socialistickém Československu text vyznával hlavně touhu po lepším světě, pro Valdemara Matušku se stal symbolem osobního a uměleckého vzdoru proti totalitním omezením. Píše se na mnohých serverech, že to byla asi jeho nejbojovnější písnička. No v roce 1969 skladbu odpálil s Big Beatovou skupinou Mephisto v živelném aranžmá, které se pak stalo ikonickým záznamem tehdejší divoké éry. A možná se vám vybaví i další cover verze s prakticky identickým textem. V roce 1996 tu píseň naspívala i zpěvačka Ilona Čáková. Tolik tedy hudební zajímavost, teď už ale slibované informace také ke koupalištím, jejichž čas určitě v týdnu nastane, nebojte se. V Královéhradeckém kraji přibývají 2 týdny před letními prázdninami další koupaliště s každodenním provozem. Plnou letní sezónu zahájilo například koupaliště v Lodíně, ležící v trojúhelníku mezi Hořicemi, Nechanicemi a Novým Bydžovem. Tady v posledních dnech dokončovali drobné úpravy, opravy a měnili náplně do filtrací, aby si voda udržela potřebnou kvalitu po celé léto.
1: 2 malé filtry na dětský bazén a teď vzadu velký. Teď je hrubý písek.
2: Jasně.
1: A pak je mělký písek.
3: Semyon Kryčenko pracuje na koupališti v Lodíně už skoro 20 let a provoz za ta léta zná do posledního detailu. Právě filtrace je jednou z klíčových technologií. Speciálního křemičitého písku je 22 kubíků, který do Lodína pravidelně vozí v pytlích na 25 paletách a do filtrací se musí sypat ručně. Ruční už teď aspoň není samotná kontrola a provoz filtračního systému, říká Semyon Kryčenko.
1: Dřív to jsme na noc vypínali, protože nebyl počítač a teď si to hlídá počítač, ale stejně tam musí být lidský oko.
3: Srdce lodínského koupaliště je v technické budově pár metrů od hlavního bazénu. Ta má pod sebou ještě další obrovské prostory, 100-kubíkovou akumulační nádrž na vodu, která už v bazénu byla třeba delší dobu a použít jde jenom k technickým účelům. Všude jsou čerpadla, pohánějí filtraci, dostávají vodu do sociálních zařízení nebo sprchových vaníček u samotného vstupu do bazénu a také do ohřevu vody.
1: Tam vzadu máme soláro, černý panely, 6 kubíků tam je obsah a když vám stoupne 24, tak se sepne, tak je automatika.
3: Čerpadla dokáží vodu přes filtraci prohnat kompletně až 6x denně. V Lodíně před sezónou pracovali i na dalších věcech. Nutná je třeba kontrola skluzavky a tobogánu. Případná prasklina by fungovala jako žiletka a hrozilo by pořezání.
1: Přijíždí sem chlap speciálně, stopne si za kolik sjede, projde si nejdřív pěšky všechno. Jestli je prasklina, musíte ji opravit a když to nejde, musíte vyměnit celý díl.
3: Semyon Kryčenko ukazuje také na partu, která dokončuje schody u jednoho z bazénů.
1: Byl velký únik vody, tak byl tady ze sondou chlap a ta z ty všechny schody, 1, 2, 3, 4, šli pryč. On to zjistil, označil to, tady chlapi to vybourali všechno, no a teď spárujou. Když nezaspárujou, přijde mraz a udělá pum a je po práci.
3: Práce ale v Lodíně čeká i bez mrazu. Sezóna začíná právě dnes a potrvá 2,5 měsíce. Stejně jako v minulých letech se i letos do Lodína dostane omezený počet návštěvníků denně, vysvětluje ředitelka areálu Gabriela Paděrová.
4: No je to pořád kolem těch 1000 lidí, no, protože ta plocha není veliká a ono je to pak velký diskomfort pro ty návštěvníky.
3: Sezónu v těchto dnech zahajují i v dalších areálech v kraji, i tam investovali do oprav a údržby. Teď už nezbývá, než si jen přát hezké počasí. Z Lodína Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: S těmi plameny lásky, o kterých zpívala kapela Fancy, si dnes budeme muset teplotně možná opět vystačit, protože nevím, co je před námi, ale ví to meteorolog Tomáš Popelka a určitě nám to teď naservíruje. Pane Popelko, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak co s tím sluncem? Ani dnes se nedočkáme?
2: Tak ne, že by nevykouklo a rozhodně to nevypadá, že by nám tady asi pražilo celý den, to si musíme počkat až na příští týden.
1: Je to tak. Tak pojďme na detaily k tomu dnešnímu dní. My jsme zvali i na koupaliště a já jsem slibovala, že určitě se lidé těch vyšších teplot dočkají, i když dnes to nebude. Co nás čeká dnes?
2: Zatím ještě ne, stále zůstáváme v takovém tom chladném západním severozápadním a vlhkém proudění, takže teďka bude ze šporánu oblačno zataženo, ale už během dopolední hodiny se začne tvořit kupolitá oblačnost, bude to potom zase taková ta proměnlivá, začnou se vytvářet přehánky s tím, že to vypadá, že budou se nejčetnější, hlavně v té severní polovině kraje, to znamená severně v Hradci Králové, směrem na Krkonoše a tam by se mohla objevit i nějaká oddělená bouřka díky tomu proudění i nucenému výstupu. No a k večeru a večer už přehánky budou slábnout a ustávat, to oblačnost nám bude ubývat. Teploty dneska většinou mezi 17 až 20 stupni. Vítr teď po ránu ještě bude foukat takový slabý, proměnlivý do 3 metrů a už pomalinku začne zesilovat na čerstvý západní od 4 do 8 metrů. A jak to vypadá hlavně mezi 12 asi a 16 hodinou by se mohly obejít i ojedinělé nárazy kolem 15 metrů. K večeru a večer potom ten vítr taky bude slábnout.
1: Slábnout. V noci nějaká změna?
2: V noci už té oblačnosti bude málo, je polojasno, skoro jasno, pouze na horách, to bude hlavně v Krkonoších. Zpočátku by se ještě objevaly místy přehánky, ale během noci už i tam by byly pouze slabunky ojedinělé a teploty klesnou 11-8 stupňů. Vítr už bude foukat od severozápadu od 2 do 6 metrů.
1: Kdy přijde ta změna? V pondělí už to bude něco trošku teplejšího a více slunce?
2: V pondělí úterý vypadá, že by se teploty pohybovaly asi spíš kolem těch 20-22 stupňů. Ale výraznější teploty už potom začnou list od středy, tam to vypadá, tak kolem těch 25 už by odpoledne mělo být.
1: Letní hodnoty.
2: Ve čtvrtek už tam to bude někam k 28 a víkend a začátek příštího týdne, tam to vypadá, by mohly být zase 30. No a srážky, ale to vypadá, by se objevily hlavně v odpoledních hodinách díky těm rostoucím teplotám.
1: Kdy budou ty srážky? O víkendu, jo? Příští víkend?
2: Ne, třeba ve středu odpoledne už by se mohla být zase nějaká zpřehánka. Vypadá to hlavně zase do oblasti hor, do těch kosovitých terénů. No a jinak, co tam jsou vidět zpřehánky po odpolednech, jsou to hodně slabé, nic silného by to být nemělo.
1: Voda je stále potřeba, to připomínáme, no ale ty tropické hodnoty. Víte, co bude příští víkend? Možná mnozí to ocení, že bude už léto, protože jeden festival je v těch venkovních aktivitách hodně odvislý od toho počasí. Co bude v Hradci? No?
2: netuším, já jsem zase v práci.
1: Divadelní festival bude, divadelní, v pátek to vypukne, budeme živě vysílat v sobotu mezi 14. a 15. hodinou, také se těším. Taky budu v práci, pane Popelko, ale ráda, tak si to spolu užijeme. Mějte se krásně a děkujeme za předpověď, nashledanou.
2: No, hezký den.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hessem.

0: a pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dobrý den, je tady neděle 14. června. Svátek dneska mají nositelé vznešeného rytířského jména Roland. Tady je Petr Jungmann. Pražský most legií byl slavnostně otevřen před 125 lety v roce 1901 na místě, kde od roku 1841 stával řetězový most císaře Františka I. Tehdejší císař František Josef I. byl otevření sám přítomen. Ostatně most legií nesl až do roku 1919 právě jeho jméno. Později se nějaký čas jmenoval i most 1. máje. Během otevření se prý zrodila i přezdívka císaře Starý Procházka. Podle údajného titulku novin, který hlásal Procházka na mostě. Ale ten plátek a titulek nikdy nikdo nenašel. Jak je tohle možný?
3: A na vlastní oči jsem viděl článek.
2: Zrušení vatikánského seznamu zakázaných knih, tedy Index Librorum Prohibitum, oznámil kardinál Ottaviani před 60 lety v roce 1966. Nicméně spousta lidí by si ráda omrkla i ty další, které se z vatikánských archivů ještě nedostaly na boží světlo. Český fotbalista Patrik Schick vstřelil na mistrovství Evropy přesně před 5 lety v zápase proti Skotsku 2 góly.
4: Nádherný gól Patrika Schicka z půlky!
2: A to se hrálo u Skotů v Glasgow. Schick dal v turnaji nejvíc gólů, stejně jako portugalská CR7, tedy Cristiano Ronaldo. Pod našeho týmu skončila ve čtvrtfinále proti Dánsku. 80 je dneska americkému prezidentovi.
5: Together we will make America great again.
2: Donaldu Trumpovi. Jaké pak dárky asi dostane? 65 slaví zpěvák skupiny Culture Club, Boy George. A kulatých 50 je herečce a moderátorce Tereze Kostkové. Všechno nejlepší vám všem. Krásnou neděli.

0: 8.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Základní škola v Deštném v Orlických horách uzavře příští rok druhý stupeň. Shodli se na tom v týdnu zastupitelé obce. Důvodem je nízký počet žáků a rostoucí náklady na provoz školy. V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870, o třetinu víc než předloni. Téměř polovinu kolizí policie zaznamenala od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou lidé nad 65 let. Novou naučnou stezku po stopách Čechů otevírají ve východochorvatském Daruvaru, žije tam početná česká menšina. Turistům chce umožnit, aby se seznámili s historií komunity a jejím vlivem na rozvoj města. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi je 80 let. K narozeninám přichystal netradiční oslavu přímo před Bílým domem. V kleci za desítky milionů dolarů se tam utkají zápasníci v boji bez rukavic. Basketbalisté Pardubice zvítězili v šestém finále Národní ligy nad Nymburkem 86-57. Vynutili si tak rozhodující sedmý zápas. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, postupně proměnlivá oblačnost a přehánky. Teploty na východě Čech do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Vertyni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Druhý víkendový den nám začíná. Určitě už jste si mnozí načerpali někde nějaké kultury a zážitků. Rozárium v Hradeckých Kuklenách mnozí navštívili, dávají vědět. A viděla jsem i krásné záběry z Rychnova nad Kněžnou, kde byla skutečně světová hudební show. Koncert Kingdom Chor s Hradeckou filharmonií beznadějně vyprodal celý zámecký park rodového sídla Kolovratu. Britský královský sbor přilákal na 2,5 tisíce návštěvníků. Na sociálních sítích se objevují krásné fotografie i videa, která dokazují, že to byl pro všechny přítomné opravdu úchvatný zážitek. Sama jsem si říkala, že je škoda, že člověk nemůže být zkrátka úplně všude. Ale kdo nebyl, určitě budou další šance a další akce a my vám o nich ve našem vysílání Hradeckého rozhlasu rádi s předstihem také řekneme. Za chvíli už ale jazyková rubrika s Dagmar Magincovou.
1: Ráno a Pavla Kindernajová.

0: Po písničce od Marie Rotrové už tedy jazyková rubrika. Slovo dostane královéhradecká jazyková poradkyně Dagmar Magincová a Zdeněk Novák. A dnes vás možná trošku překvapíme.
1: Hezky česky.
2: Častá chyba, tady myslím si, že to je chyba. Ptám se je správně k dnešnímu datu nebo datumu a hned odpovídám k dnešnímu datu.
3: Souhlasím a taky bych to tak viděla, ale naši kodifikátoři uznali, že když se říká k datumu, tak to má i své opodstatnění.
2: A je to spisovné? V rozhlase bych někomu dal za uši, kdyby někdo z moderátorů řekl datumu.
3: No, asi už jsme staří a pokročilí.
2: Takže je to možné, nebo to není možné?
3: Už je to možné, už se to považuje za spisovné a zdůvodněné je to takovým trošku podle mě legračním způsobem. Totiž kdyby se vyskytla například věta počítačová data tříděná podle dat, tak by to prý nebylo dost srozumitelné, takže tam se může říct podle datumů, což neodpovídá tomu správnému původnímu skloňování, ale zase je tam jednoznačný obsah. Takže díky takovýmto příkladům a díky tomu, že spousta lidí říká prostě datumu, nevynechává to při tom skloňování, no tak asi není důvod tomu vzdorovat a tvrdit, že spousta lidí dělá chyby.
0: Obojí je tedy možné, i když mnozí jsme se určitě zařadili stejně jako Zdeněk a paní Magincová do kategorie staří, protože ta druhá varianta se nám nelíbí, ale člověk nemůže brblat, děti převezmou otěže i ohledně gramatiky a bude to na nich, jako to dříve bývalo na nás. Ale pokud vám něco v hlavě také uvízlo a chcete osvětlit, budeme rádi, když napíšete buď na adresu Český rozhlas Hradec Králové Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové, nebo pokud jste na internetu, jednodušší je tato varianta, poslat nám dotaz na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Teď už s přáním hezkého rána Richard Marx.

0: Neděle 14. června v Hradci Králové právě dnes končí letošní ročník festivalu Rock for People. Zatímco organizátoři z letiště sklízejí od Hradečáků obrovskou pochvalu za čistotu a skvěle zvládnutý hluk, sociální sítě v Hradci od rána plní naprosté zoufalství a taky vztek obyvatel ze západní části města, tedy z Kuklen a ze Svobodných dvorů, kde se lidé od pátku prý vůbec nevyspali. Důvodem ale není festival rockový. Podle místních šlo o prosté selhání magistrátu, kdy pořadatelé soukromé technopárty zneužili toho, že město kvůli festivalu posunulo vyhlášku o nočním klidu až na 3. hodinu raní a hlučnou akci rozbalili hned u obytných domů. Takže zatímco u letiště od půlnoci klid, techno terorizovalo lidi dál. Policie i strážníci navíc kvůli posunuté vyhlášce nemohli do 3 do rána zasáhnout a hygiena u víkendu prý nefunguje. Redaktor Erik Kneifl zveřejnil i video s tím duněním, s tím, že podle zoufalých obyvatel pokračovalo i po 3:30 ráno. Celá věc teď na sítích otevírá obrovskou debatu o tom, jak snadno dokáží bezohlední jednotlivci zneužít městská pravidla a proč úřady nedokáží občany efektivně bránit. No pokud tedy dnes potkáte někoho v Hradci s kruhy pod očima a kávou v ruce, tak asi nezbývá, než být schovývavý. Po tomto víkendu si totiž protrpěný klid a pořádný spánek mnozí zaslouží. A nezbývá než doufat, že město příště nenechá své obyvatele takto na holičkách. Všem z těch zasažených čtvrtí přejeme, ať můžete dnešní den v rámci možností co nejrychleji dospat a odpočinout si.
1: Počasí.
0: Počasí bude pokračovat v tom duchu jako v předchozích dnech, i když bude pocitově asi chladnější, protože nám to začne znepříjemňovat i vítr. Vody bude méně, ale rozfouká se nám tedy řádně. Ráno zpočátku oblačno až zataženo, postupně se vytvoří proměnlivá, převážně velká oblačnost s přeháňkami, které budou četnější v severní polovině kraje a taky na horách, kde se může ojediněle vyskytnout i bouřka. Maxima teplotní 17 až 20 stupňů. Na horách teploty kolem 10 stupňů, no a k tomu větru ten v nárazech může dosahovat rychlosti až 55 km v hodině.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: S Šarmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O inzulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou a v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Čas nezastavíme, ani kdybychom pádlovali proti proudu. Naše ranní jízda se tak pomalu blíží k cíli. Za 8 minut bude 9 hodin. Po zprávách už popřejeme dobré dopoledne. A protože je neděle, nabídneme zálety další, ve kterých Alena Zárybnická přivítá Markétu Hrubešovou. A pokud máte rádi inspirativní setkání, nenechte si po 11. ujít ani šarm, kde bude i charismatický František Kinský. Kdo poslouchal už večer, tak ví, že v tom rozhovoru zazní i krásná myšlenka o životním motu, kdy pan Kinský říkal, že žádné nemá, protože věří, že úplně stačí snažit se žít podle obyčejného desatera. Říkala jsem si, jak je to vlastně jednoduché a pravdivé. Všechno důležité bylo vymyšleno už dávno, dávno před námi. Nemusíme složitě hledat návody na štěstí, stačí se držet základních pravidel lidské slušnosti, úcty, poctivosti. Kdyby se o to v dnešním rychlém světě pokusili úplně všichni, možná by zavládlo všude víc klidu a bylo by nám všem na duši o něco lehčeji. Nadhled pana Františka Kinského vás po 11. hodině určitě pohladí. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech, klidné dopoledne a ideálně dál s Českým rozhlasem Hradec Králové, jehož jízda pokračuje.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Antimonopolní úřad zrušil výběr firmy na stavbu náměstí v Hradci Králové. Na zámek do Kvasin míří historická auta a motorky. Brazilští fotbalisté vstoupili do světového šampionátu remízou. A počasí proměnlivá oblačnost a přehánky teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Hradec Králové porušil při výběru firmy na stavbu náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren zákon o zadávání veřejných zakázek. Rozhodl o tom antimonopolní úřad. Zrušil tak výběr vítězného sdružení firm Garden Line a BAK a městu dočasně zakázal uzavřít smlouvu. Tender napadly neúspěšné společnosti Stako a Smola HK. Proměna dosavadního parkoviště má stát zhruba 100 milionů korun. Město na ni čerpá evropskou dotaci.
2: Město podle úřadu nezajistilo transparentní hodnocení nabídek, když nesprávně posoudilo zkušenosti stavby vedoucích. Rozdíl v cenách obou sdružení přitom činí 640 milionů korun. Hradecká radnice se s 39 stránkovým rozhodnutím seznamuje a zvažuje, zda přistoupí k novému hodnocení nebo podá rozklad. Lhůta pro podání opravného prostředku jí končí 23. června. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má nabídnout větší motivaci a lepší ocenění práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by změna mohla pomoci udržet pedagogy v profesi a zároveň přilákat nové.
3: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet. Takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
0: Na zámek do Kvasin míří historická auta a motorky. Uskuteční se tam 13. zámecká neděle s automotoveterány. Atmosféru z období první republiky doplní swingová kapela a dobová módní přehlídka. Pokračuje kastelán zámku Vilém Janeček.
4: Můžete se těšit odhadem na 300 automobilů a motorek. Součástí doprovodného programu bude také prezentace armády první republiky a prezentační stánek se střelnicí armády České republiky. Sport.
0: Brazilští fotbalisté vstoupili do světového šampionátu remízou s Marokem 1-1. Austrálie porazila Turecko 2-0, Skotsko zdolalo Haiti 1-0 a Švýcarsko hrálo s Katarem nerozhodně 1-1. Počasí. Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, postupně proměnlivá oblačnost a přehánky. Teploty od 17 do 20 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Jsou tu zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zahrybnická. Herectví miluju, vaření je pro mě vášeň, psaní knih mě naplňuje a moderování je pro mě vzrušující, píše se na jejím webu. A pokračuju, herectví je moje láska a veliká a postupně se k němu přidala i další. Gastronomie. Proč? Ptám se herečky Markéty Hrubešové a těch otázek, které padnou v dnešních záletech, bude celá řada. Mluvit budeme o knihách, o těch kuchařských i pohádkových a ptát se budu na modré z nebe. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.
1: Zálety Aleny Zahrybnické.

0: Narodila se v Praze, bavil ji balet, vyrůstala v Dismanově dětském souboru. Dokončila konzervatoř a na velmi krátkou dobu nastoupila do Východočeského divadla v Pardubicích. I na to se budu za chvilku ptát. Vstoupíme i do divadelní společnosti Josefa Dvořáka a vařit budeme třeba i v karavanu, tedy v obytném autě. A zeptám se i na Zimu. Zimu myslím teď s velkým Z, nizozemský film, kde stvárnila postavu české emigrantky. Markéta Hrubešová, děkuji, že jste tu se mnou. Dobrý den.
1: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání, já jsem se hrozně na vás těšila.
0: Nápodobně. A tak to mám v životě být, možná v souvislosti s gastronomií a s herectvím. Co je tou nejdůležitější životní ingrediencí pro meny Markéty Hrubešové?
1: To je úplně jednoduchý, láska.
0: Vždy šťastná?
1: Záleží, jak si to člověk nastaví, ale v podstatě jako bez lásky nejde dělat vůbec nic. Ani žít, ani vařit, ani milovat, ani prostě vůbec nic. To je takový, já si myslím, že na mě je to taková krásná spravedlnost v tom, že je to vlastně jedna z mála věcí, kromě zdraví ještě, který se nedají a štěstí, který se nedají koupit, nedají se zaplatit, nedají se vyšmilit, nedají se prostě s nima dělat různý čachry, takže to je právě na tom to hezký. A když si to člověk umí hezky nastavit v té hlavě, tak se dá dělat spousta věcí.
0: Co dnes v listopadu 2025 odpoví Markéta Hrubešová na otázku, co má společného vaření a herectví?
1: Já myslím, že tam je docela hodně styčných bodů, ač to možná tak úplně nevypadá. Ale obojí je o tom, jak k tomu člověk přistoupí, že je tam nutná velká poctivost, osobní kázeň a hodně dřiny, velká příprava, určitá nespravedlnost v tom, že v podstatě jste tak dobrý jako váš poslední film nebo jako vaše poslední jídlo, ale vlastně to neznamená, že to bude takhle pokračovat. Schopnost improvizace, no a to je asi tak všechno. A tak je to nejdůležitější schopnost a možnost rozdávat radost. To si myslím, že je to gro.
0: Myslíte si, že byste jinak na tu otázku odpověděla třeba před 5 lety nebo vlastně v momentě, kdy jste se rozhodla, že kromě herectví budete veřejně vařit, že se budete potkávat s lidmi při takových příležitostech?
1: No tak já se vaření věnuju, myslím, že o hodně díl než nějakých třeba 5 let. Já si myslím, že se vaření aktivně věnuju v podstatě od té doby, co jsem se odstěhovala od rodičů, to znamená od nějakých 22 dál. A v podstatě každý den v tom ležím a každý den mám pocit, že vůbec nic nevím a pořád studuju a pořád jsem, jako mám pocit, že na začátku je fakt, že byly doby na začátku kor toho vaření, ale to tak asi člověk v té pubertě, neříkám, že ve 20 jsem byla v pubertě, ale jakoby v tom, když člověk začíná něco dělat a trošku se mu začne dařit, tak trošku začne blbnout, to o tom žádná, ale tak to třeba jsem nebyla si úplně toho vědomá, co mě všechno čeká, ale teď čím jsem starší a čím jsem v tom díl, tak jsem pokornější a pokornější a to platí i o herectví.
0: Markéta Hrubešová, posloucháte Zálety.

0: Hostem v Záletech je dnes herečka Markéta Hrubešová. Je to taková meteorologická otázka, když se řekne modré z nebe. Každá to vidíme trochu jinak, že?
1: No, Modrý z nebe byl nějaký můj asi jeden z prvních filmů, mám takový dojem, jako dítě jsem se tam nějak myhla, ale rozhodně to nebylo jakoby nic zásadního, ale pokud je Modrý z nebe, tak si myslím, že je hezký ho přinášet, anebo se snažit přinášet svým láskám, svým rodinám a svým bližním, no, tak to mám já.
0: Když pročítám váš životopis, vaši filmografii, píše se všude a opakovaně, že důležité bylo setkání s Kachyňou. Bude to platit asi na věky, že?
1: No tak rozhodně, protože to bylo, já jsem možná si to tenkrát vůbec neuvědomovala, bylo mi 16 čerstvých, takže jsem jako vlastně byla jsem ve druhém ročníku na konzervatoři a hned rovnou šup do vlastně do té vody prudký a s tím nejlepším režisérem, jedním z nejlepších, abych byla přesná, nejlepších režisérů, který naše země nosila. Takže bylo to úžasný a bylo to vlastně, já si myslím, že to byl osud, no. Já jsem o tom přesvědčená, že prostě že to byl osud a mělo to tak být a musím říct děkuju zaplať pánbůh za to a děkuju tomu hereckému bohu nahoru, že mi dal tu příležitost, protože dneska už i po těch neuvěřitelných x letech od natáčení si to lidi pamatujou a pamatuju si dokonce i ten těžký název toho filmu Oznamuje se láskám vašim, což je velmi docela komplikovaný, protože si myslím, že si nevzpomenete ani na jeden název filmu, který se natočil loni. A vlastně tohle to si fakt lidi pamatuju, bylo to tak jako do dneška právě mi říkal nějaký pán, se mě v metru jsem ho teďkom potkala a říkal, právě si vzpomněl na Oznamuje se láskám vašim a říkal, vy jste byla moje hormonální vzpruha, jo, tak... Takže to jsem teda se pobavila, to je pravda. Takže byl ten film, ale myslím si, že nebyl pamatovatelný a zapamatovatelný jenom tímhletím, ale tím, že to byl krásný film.
0: Každý režisér má jiný přístup. Kachyňa byl, říkali mi herci na vašem místě, kteří seděli v mnoha ohledech geniální. Jakou jeho vlastnost, třeba i ve vztahu

0: nelíbilo se. My si pamatuju, že jednou jsme dokonce, vlastně už bylo dotočeno, a protože že tenkrát se dělali ty denní práce, se kontrolovali až ex post, to nebylo jak dneska všechno
1: online.
0: Máme, všechno jasně, máme jasně, jako na kamere a na digi a něco. A vlastně už se to jako zbouralo, ta dekorace, nebo se bourala ty lodi, a on byl na těch denních pracech a vlastně ten, jako pouštili si to a najednou on zjistil, že mu tam chybí jeden velmi důležitý záběr, tak jsme mě vesli na faje, vytáhli mi z fundusu ještě kostým, učesali mě, nalíčili a v tom torzu té dekorace ještě ten jeden záběr si dotočil, protože přesně věděl, že mu tam prostě pasuje, že toho potřebuje, takže on byl přesně až takhle jako dokonalý, no.
1: A když se řekne před vámi Gérard
0: Depardieu? No. Já si vždycky představím ten obrovský obytný vůz, který byl asi tak velikosti dvakrát větší než ten největší kamion, který potkáváte na D1, kde měl obývák, kuchaře s kuchyní, svoji ložnici, a kdy vlastně se musel čekat, až on se vyspí, protože předtím se prostě nemohlo točit, takže jako on až se vyspal, tak teprve dal signál nějakým asistentovi, který řekl, že se může točit. No a tak jako jo, no, tak když to někdo takhle má, tak proč ne, no.
1: A na tom place konkrétně setkání?
0: Tak já myslím, že on byl takový, jako prostě ho přivezli do Čech, on nevím, jestli věděl vůbec, kde je Česko, i když myslím, že má snad nějakou českou přítelkyni, takže to možná i dokonce tušil, ale jako tak, jako no, normálně, já se nějak nemám, nepodléhám nějaký panice, protože si myslím, že když člověk dělá něco dobře, tak nemá cenu se před nikým ponižovat ani povyšovat, prostě dělám svoji práci a on dělá svoji, jako, a v tom to nemyslím nějak zle, je to prostě jako já jsem se k němu chovala úplně stejně jako k jinému svýmu kolegovi českému.
1: Markéta Hrubešová, posloucháte Zámety. Wow.

0: Posloucháte reprízu pořadu Zálety Aleny Zárybnické.
1: Markéta Hrubešová, herečka a taky skvělá kuchařka, můj dnešní host v Záletech.
2: Vy jste ode mě nic nejedla ještě, tak to nemůžete vidět.
1: No a, ano, to máte recht, ale když si novinář na mnoha zdrojích, a já si nehraju na novináře, ale dobře, když člověka v mnoha zdrojích, i my meteorologové čteme, že je to vařeno s láskou, že je to chutné a milé a příjemné, tak jsem ochotná tomu uvěřit. Tak dobře, tak výzva beru, těším se. na setkání jinde než u rozhlasového mikrofonu. Ale víte, co mě nesmírně pobavilo? Já jsem si nedávno pustila okamžik a připomněla i díky sociálním sítím okamžik, kdy jste s Jitkou Ješkovou porazili doktora Vševěda.
2: To bylo hezký, no.
1: Kouzelný moment, který ve vás vyvolává smích. Tak jak moc složité je nést kůži na trh zrovna v takovémhle případě?
2: No tak já musím první řadě poděkovat Jitce, protože ta byla naprosto skvělá a bombastická a jako díky ní si myslím, že jsme to všechno vyhráli. Druhá věc je, že ty peníze fakt šly na charitu a konkrétně teda pro ty moje PKU pacienty, se kterými spolupracuju a jejichž diagnoza je fakt jako děsně krutá, protože nestrávit jakoukoliv bílkovinu je prostě peklo na zemi. Takže jsem strašně ráda, že ty peníze jsme vyhráli. To si myslím, že je strašně důležité říkat, že to nebyl náš plezír, abychom se do té soutěže přihlásili, abychom ukázali naše znalosti, protože mě spousta lidí psalo, jakože to byly jednoduché otázky. Jako já říkám, jsou to možná jednoduché otázky, ale já vám garantuju, že v tom stresu, v tom studiu, před těma kamerama, v tom fofru, v tom jakoby tlaku presu, ještě proti vám, když sedí tady ten extra moudrý člověk, jako není to úplně jednoduchý, tím se nevymlouvám, ale jakože ono se to docela dobře komentuje z gauče.
1: No jasně, jako
2: a s tím lahváčem v ruce a říká, ježiš, oni jsou úplně vymaštěný, jako, takže to si myslím, že je docela dobrý si jakoby říct, ale byl to pocit hezký, jako já, to nebylo, že já, bylo to takový kdo z koho, ale bylo to takový povznášející.
1: Možná otázky, které spolu teď zdánlivě nesouvisí, a to otázka týkající se cirkusu a klobouku. Tak chodíte ráda do cirkusu?
2: Asi jako dítě jsem chodila, ale pak samozřejmě jsem chodila s dcerou, to se tak dělá s dětma, a teď jsme si to zopakovali a byli jsme na Cirque du Soleil a bylo to fantastický, to bylo tak něco nádherného. Jako, bohužel už teďko nejsou, ale prý zase přijedou. Všem strašně doporučuju, aby šli, protože to představení je famózní, skvěle udělaný. Ty výkony jsou neuvěřitelný a navíc je to dělaný s takovou hravostí, lehkostí. Já jsem fakt odcházela úplně povznešená, radostná. Já jsem fakt dva dny se ještě usmívala víc než normálně. Já to se usmívám docela hodně, jo. Ale i moje dcera prostě říkala, maminko, to bylo skvělý, takže fakt si to dejte, to je nádhera.
1: No a k těm kloboukům nosíte je ráda?
2: No já jsem, myslím, kloboukovej typ. To si myslím, že mi docela si myslím, že sluší. Je to blbý o sobě to říkat, ale prostě vím, že kdykoliv točím dobovku, nebo si teďkon hodně dělám právě s myslivcema, a tak prostě ráda nosím klobouky, ale já to mám asi v genech, protože moje babička byla modistka. A ona vlastně dělala ty nejkrásnější klobouky. Tady v Kroměříži měla svůj salon už od 18 let, strašně šikovná, a právě vyprávěla mi vždycky, jak k ní se sjížděly dámy opravdu z celé Moravy. No a ještě jsem nacházela takový ty komponenty na výrobu klobouků a bylo to prostě, no, tak a že někdy prý udělala klobouk takový, který potom ex post našla třeba o dva roky později, teprve někdo udělal ve Vídni, jo, že vlastně měla tu invenci tak už dopředu. No pak jí to sebrali, tak to už není tak radostný, no, ale takže prostě klobouky mám ráda, no.
1: Kdy jste v životě naposledy ráda smekala klobouk?
2: Já si myslím, v podstatě ráda před každým člověkem, který něco dokáže. Teď právě jsem dostala jeden krásný klobouk s takovým jako vypájeným listem od paní, která mi sama napsala na Instagram, že by mi chtěla udělat klobouk, ať si vyberu nějaký motiv. Já jsem, protože dělám s myslivcema, tak jsem chtěla motiv právě paní Simona. Musím jí dát reklamu malou. A paní Simča právě mi tam vypálila to pérko zlatý a ona mi jenom napsala, že dělá pečovatelku v domově důchodců. A já jsem napsala, smekám pomyslně i ten klobouk, který jste mi poslala, děkuju moc, jsem za to vděčná, protože dělat takhle těžkou práci, jako si zaslouží obrovský jako respekt a velký smeknutí teda.

0: Markéta Hrubešová a skvěle vychucené jídlo. To je, předpokládám, slovní spojení, které jsem si tady do scénáře poznamenala. Někde jsem ho asi od vás četla. Tak možná to slovíčko vychucené, to mě skvělé a jídlo si dovedu představit, ale vychucené.
1: No, vychucené je kuchařský výraz. Oni neříkají, že to je dochucený nebo ochucený, oni říkají vychucený. Takže já vlastně tím, že se 90% času svýho pohybuju teď v gastronomii a mezi kuchařema, tak to tak jako přebírám tu jejich hantýrku, ale je to, tak oni to říkají prostě. No.
0: Viděla jsem vás vařit v karavanu.
1: No, já teď jedu vlastně do Brna, kde budu vařit, no, na karavaningu, ale to není to žádný jako vymyšlený. Já jsem skutečně, jsme měli pronajatý karavan a opravdu jsem vařila v karavanu a bylo to skvělý, protože jsem jako spousta lidí jako to tak jako někdy odbývá a já jsem toho zastánce, že člověk si má tu hezkou chvilku udělat kdykoliv může, takže prostě kdykoliv jsem vařila na lodi, pod stanem, v karavanu a já už vůbec nevím, kde všude, tak se snažím vždycky, aby to bylo aspoň malinko hezký, takže my jsme měli třeba opravdu tříchodový menu, jsme byli v tom kempu a tam jsme měli ten stoleček a měli jsme sebou děti a pili jsme víno a měli jsme tříchody a kolem chodili ty lidi s těma konzervama a bylo to hrozně legrační, ale mě to jako, já to není jako, ale já to tak miluju, to jídlo, že já jsem schopná opravdu se tomu věnovat i těch, já nevím, tu hodinu prostě jenom, aby se ty lidi pochutnali, tak mě to strašně baví, no, takhle to mám.
0: Prostě. Takže odpočíváte u vaření?
1: No, jakoby odpočívám hlavě, protože člověk je opravdu fokusovaný na ten výkon, na to, co jako musí dát dohromady, jak to právě ochutit, vychutit, jak to mají ten postup, aby to všechno klapalo. Takže to je vlastně strašný relax pro moji hlavu. Já vždycky říkám, že si odpočívám u herectví od vaření, protože zase, když jsem na jevišti nebo když natáčím, tak zase samozřejmě ta hlava pracuje úplně jiným stylem, jiným směrem. Mám zase jako jiný ty hemisféry zapojím a zase naopak. Prostě u toho vaření odpočívám té psychice a vlastně jedu opravdu jenom jako stroj, ale neřekla bych, že to je vyloženě odpočinková činnost, protože já, když dělám ty svoje vaření, tak je to zatím poměrně hodně práce, nejenom, že teda musím hodně brzo stávat a to mi tak nevadí, ale den před ním většinou ještě jedu nakoupit, všechno to musím zkompletovat, abych na místě už jenom vlastně dělala ty důležitý a hezký fotogenický záležitosti, jako prostě, protože pak rozdám třeba nějakých 120 porcí během, já nevím, 2 hodin. Takže je to docela jako náročný fyzicky, to není, že bych jako úplně byla jako, jako že bych si tak jako jenom něco dala do rendlíku a zase odjela, tak to není. Ale mě to baví, já si myslím, že tohle tu věc člověk nemůže dělat, aniž by to miloval, takže.
0: No jasně, ale vy jste mě překvapila tím číslem 120. Mm,
1: no, protože já dělám, jako to jsou takový malý ochutnávkový, jo, jsem myslela, že to jsou ty normálně klasický, ale.
0: Jo, tak jo, tak to mě zase ulevilo, ale i tak je to
1: no,
0: děsný.
1: No, je to v podstatě jedno, jestli vydáváte velkou porci nebo malou, no, když jakoby to, musí to sedět všechno stejně jako na tý velký, no, akorát je to množství trošičku menší, ale mě to strašně baví, protože mám tu zpětnou vazbu okamžitou a ty lidi, když se pak usmívají a mají ty rohlíky, tak je to hezký.
0: Mm-hmm. A rohlíky teď ve smyslu tedy tvaru usměvu.
1: Ano,
0: rozumím,
1: ano.
0: Tomu dobře.
1: Že by si sebou přinesli.
0: Rohlíka. Kolik už kuchařských knih máte na svém kontě?
1: Já mám teďkon vlastně 3 dospělí, jednu zvěřinovou, ta je menší a pak mám 2 pro děti, ale to jsou takový pohádky, ale zároveň s receptama a teďkon v současné době finišuju svoji další knížku, takže se na ní strašně těším. No. Takže jich bude 6, holek. No.
0: Má jméno ta, která je teď ve finiši?
1: Já nejsem to můžu říct, ale myslím si, že jo, recepty pro radost se to bude jmenovat, protože ta radost, to je, si myslím, to stěžení, toto gro, co chci rozdávat i v životě, i v herectví, i v gastronomii.
0: Markéta Hrubešová, posloucháte Závěty.

0: Aleny Zárybnické.
1: V Záletech dnes mluvím s herečkou Markétou Hrubešovou. O divadle říká, že je její srdečně záležitostí, že atmosféra stemněného sálu je neopakovatelná a stejně tak neopakovatelné jsou společně sdílené emoce. Nic se nedá vzít zpátky. Prát zpátky, musela jste někdy v životě, co a kdy?
2: No, ono to nejde, takže to je úplně jednoduché.
1: Dobře, tak se o to pokusit, ano, rozumím.
2: Jakoby je spousta věcí, které asi by člověk udělal možná malilinko jinak, ale musela jsem se naučit žít s tím, že prostě to nejde a že se snažím maximálně dělat v tu chvíli ty věci na 100%, abych měla prostě
1: klidný svědomí
2: v tom, že vlastně to tenkrát jsem třeba neuměla jinak, jako prostě to jinak nešlo, tak udělala jsem to nejlíp, jak jsem mohla, a jestli se to nepovedlo, tak to třeba buď byla moje chyba, nebo taky ne, ale jako je to asi nejlepší cesta, ale moc se tím netrápit, protože já si myslím, že člověk, když se věnuje moc vlastně zpětně jako minulosti, tak je to blbý, nějak to je takový to hezký přísloví, že jediný, co se nedá odestát, je teď současný a přítomný okamžik, že vlastně minulost nezměním a budoucnost to taky ještě
1: neovlivním.
2: Takže je to přesně tak. Jo. Takže radovat se, já právě se raduju i z toho dnešního nádherného dne, ten podzim barevný, krásný, sluníčko. Ráno stanu, řeknu tě, děkuju, pane Bože, že jsem tady, že jsme všichni zdraví, moje rodina, moje blízký a prostě úplně takovýhle jako zdánlivý blbosti, které když potom ale nefungují, tak je všechno špatně, takže jenom, že ty lidi furt někam si ženou a furt jsou strašně jako úspěch, kariéra, kde si, co si, a není to o tom. Já si myslím, že důležitý je mít klid v duši.
1: Být vnitřně spokojený, ale není na to jednotný recept, že není to o tom, že bychom si to našli v nějaké kuchařce, ať už vaší nebo jiných autorů. Dlouhá léta jste členkou divadelní společnosti Josefa Dvořáka. Máte spočítáno, kolik je to vlastně let? A kolik třeba s Pidlou v zádech mělo repríz?
2: To reprízy vám neřeknu, ale vím přesně, protože já, když jsem začala zkoušet s Pidlou v zádech, tak dceři bylo 3,5 a teď je 19,5, takže to začínáme 16. sezonu. Je to prostě neuvěřitelný číslo. Já jsem fakt tenkrát byla přesvědčená, že to bude třeba na rok, na dva, že si zahraju krásný představení. Už jsem tam 16 let. A to repríze neřeknu, nevím, já si myslím, že to bude hodně kolem 900 tisíc, ale přesný číslo nevím.
1: A to je bezvadný, jak to odpočítáváme od věku našich dětí,
2: ano,
1: že
2: jo?
1: To se tak nějak líp pamatuje. Já jsem na začátku říkala, že jste byla krátkou dobu členkou divadla v Pardubicích, východočeského divadla.
2: No, já jsem tam, to je taková jako trošičku zkreslená, já jsem tam byla na hostovačce vlastně během 5. ročníku. Jo, to bylo ještě na škole. Byla jsem tam na jednu hru, Kapitán Frakas se to jmenovalo, a vlastně hned jenom jak se to dohrálo, to představení, tak jsem tam jako byl, vlastně ani jsem tam nebyla členkou, byla jsem jenom jako na hostování.
1: V úvodu našeho rozhovoru jsem vyslovila pár jmen hereckých kolegů, případně režisérů. Jiří Bartoška a Markéta Hrubešová.
2: No, on byl úžasný gentleman, ale zároveň takový jako huba nevymáchaná. Já doufám, že mi to Barťák promine tam ze zhora, ale jako skvělý herec a neskazil nikdy žádnou srandu. No.
1: Zdeněk Tyc?
2: To byly žiletky.
1: Jo, ostrý, jasně. Dušan Klein?
2: Dýmka.
1: Ano. A Jiří Svoboda?
2: Krásná práce, asi 4 filmy dohromady a nejdůležitější pro mě Boží duha, protože to byl film, který byl strašně těžký a který byl nádherný. A myslela jsem si, že díky téhle krásné těžké roli mě začnou lidi brát vážně. Ono se to nestalo, takže to nevadí, ale jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela, že to bylo super těžký natáčení, ale super silný, dobrý. No.
1: Rok 2007?
2: Jo.
1: Ivo Popek, kameramán.
2: Aha, ano.
1: A v hlavní roli, kromě Kňažku. Vás, Milan Kňažko. Jenom kdybychom si chtěli připomenout, proč se na ten vlastně film podívat, anebo proč si přečíst román Jaroslava Durycha.
2: No, protože nic není černobílý, no. Jakože zkrátka všechny vedou do pekla, když vám někdo v historii říká, že byla černobílá, tak nebyla nikdy. A osudy lidí, většinou těch úplně obyčejných, v tom bohužel jsou vždycky úplně nejhůř, protože to za nás rozhodují tam nahoře. A to, co se děje tam dole, někdy nemá ty potřebný mantinely toho, kam by oni to chtěli směrovat. No. A to je pořád vlastně všude stejný. To vlastně přes celou historii jako průřezem je to furt stejný.
1: Téma, které se opakuje, Markéta Hrubešová, posloucháte Závěty.
0: Poslucháte reprízu pořadu. Čekaj!

0: Markétou Hrubešovou jsme mluvili o divadle, o filmech, o knihách, o vaření. Říkám si, že napříč vaším životem je důležitý návrat k tradici, že návrat k té poctivé české moravské kuchyni je téma, které bychom neměli prostě opouštět.
1: No, určitě. No, já si myslím, že totiž je to v nás, máme to v kořenech, máme to vlastně v té chuťové paměti. Je to úplně jednoduchý, jako to, co vařily naše maminky a jejich maminky a babičky, tak je láska a vlastně stělesněná a zhmotněná a máme to, pro nás je to synonymum toho, jak se dneska říká comfort food nebo takový to jídlo, který vás vrátí jako hned do vzpomínek. Vzpomenete si, jak vás babička hladila těma drsnýma rukama, jak bylo tam, jaký měla ubrus na stole, jaký svítilo tam sluníčko prostě do té místnosti, do té kuchyně, ve které jsme seděli.
0: Co tam vonělo?
1: Jak to tam vonělo, takový ten klid právě, o kterém já pořád mluvím a kterýho se snažím tak nějak aspoň docílit. Jo. To si myslím, že vlastně tohleto jídlo všechno umí. A to, že my máme naprosto senzační kuchyni, o tom jsem prostě přesvědčená, protože když je dobře a poctivě udělaná z kvalitních surovin, tak nám ji může závidět celý svět.
0: Já jsem slyšela odpovídat v nějakém, tuším, že televizním pořadu jednoho z kuchařů, kterého se ptali, jakým by chtěl být jídlem. Položil vám někdy tuhle otázku někdo, jakým byste chtěla být jídlem? A víte to?
1: No já bych chtěla být něčím, na čem by si jako lidi pochutnali, o čem jsem teďko mluvila, ale napadá mě asi, protože ta moje babička úžasná dělala skvělou zvěřinu, tak prostě její jako svíčková, nebo respektive srnčí na smetaně, jako s domácíma krylíka, to neměla vůbec jako konkurenci, jako, takže a teďko se mi dostavil Pavlovův reflex, začínám slenit, ale
0: já ne, taky.
1: Protože to je přesně ono, to je to, co musíme my přinášet. Já si myslím, že to je naší povinností, nás kuchařů, pokud za sebe můžu mluvit jako za kuchaře, ale já to se takhle jakoby cítím napůl, že je to naší povinností vnášet právě ten klid prostřednictvím jídla do těch lidí, a aby měli pohodu. No.
0: Ten kuchař odpověděl, že by chtěl být řízkem, protože ten mají rádi všichni.
1: No, kromě vegetariánů.
0: No, jasně. Tak třeba by to byla nějaký nemasový řízek. Pojďme k závěrečné otázce, kterou klade i Markétě Hrubešové dnes v Záletech umělá inteligence. Kdybyste mohla jedním pokrmem zhrnout svůj dosavadní život, co by bylo na talíři?
1: No tak buď by to bylo to srnčí svíčková, nebo by to bylo srnčí ragú, nebo by to byl zajíc na černo, nebo no asi by to byla nějaká zvěřina, protože tam je, to je historie naší rodiny, je to moje láska, je to to, čemu se hodně věnuju, je tam zároveň vaření, je tam to teplo, ty vzpomínky a navíc je to strašně dobrý.
0: Markéta Hrubešová, poslouchali jste Zálety. Markéto, já moc děkuji za setkání dnes v Záletech a od srdce vám fakt upřímně přeju, aby cokoliv si v životě navaříte, cokoliv vám život navaří, aby vám to chutnalo, abyste měla radost, tak
1: já
0: se vám daří.
1: Já jsem strašně ráda, že jsme se potkali, protože já vždycky jsem vás obdivovala, jako jak lítáte a nejenom tak a různě a všude tak a jak to krásně všechno zvládáte, takže děkuji moc.
0: No, to je jeden z mnoha fejků mého života. Není to tak vždycky. Všichni máme období, kdy potřebujeme podpořit od druhých. Děkuju.
1: Taky děkuju.
0: Krásnou neděli vám všem.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Autobusy a vlaky jezdí podle nových jízdních řádů. Na festivalu Rock for People v Hradci Králové vystoupí skupina Iron Maiden. Kanoista Martin Fuxa zabojuje na mistrovství Evropy o další medaily. A počasí proměnlivá oblačnost a přeháněky teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké dopoledne. Ve veřejné dopravě v Česku ode dneška platí nové jízdní řády. Na některých tratích v našem kraji se zlepší cestování pozdě večer. Páteční vlak z Jičína s odjezdem o 10:30 nekončí v Hořicích, ale nově pokračuje do Hradce Králové. Z krajského města budou navazovat půlnoční spoje na Jaroměř a na Týniště nad Orlicí.
4: Další večerní vlak z Teplic nad Metují bude v pracovní dny nově zajíždět až do Horního Adršpachu. V neděli odpoledne pak budou nově jezdit přímé vlaky z Hronova do Chocně s přípojem na Brno. Autobusové linky většinou mění své jízdní řády o několik minut kvůli lepší vzájemné návaznosti. Jednorázová změna pomůže v pátek při předávání vysvědčení školákům na Náchodsku. Mezi Dobruškou a Náchodem budou vypraveny posilové autobusy o 9:30 a o 9:30 dopoledne. David Macháček, Český rozhlas.
3: Je světový den dárců krve. Transfuzní stanice upozorňují, že v létě jim krev chybí. Přibývá úrazů a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené. Po návratu z některých destinací nemůžou krev darovat i několik měsíců. V Česku je aktivních asi 220 tisíc dárců ročně. Podle Červeného kříže by jich ale bylo potřeba zhruba o 80 tisíc víc. V Hradci Králové dnes vystoupí heavy metalová skupina Iron Maiden. Zakončí tak 31. ročník festivalu Rock for People.
5: Iron Maiden si pro fanoušky na Rock for People připravili dvouhodinovou show, na které zahrají své největší hity. Skupina je na scéně přes půl století a na kontě má 17 studiových desek. Organizátoři festivalu Rock for People už začínají odhalovat plány příštího ročníku. Oznámili prvního headlinera, tím bude americká skupina Blink-182. Jiří Štefel, Český rozhlas. Sport.
3: Olympijský vítěz z Paříže, kanoista Martin Fuxa, zabojuje na mistrovství Evropy v Portugalsku o další medaili. V sobotu získala zlato na kilometrové trati. Za několik minut ho čeká finále na polovičním úseku.
0: Počasí.
3: Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, postupně proměnlivá oblačnost a přeháněky. Teploty od 17 do 20 stupňů, na horách naměříme kolem 8. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Provoz na východu českých silnicích je teď dopoledne plynulý, průjezdné jsou bez nehod v obou směrech i dálnice D11 a D35. Přesto ale pozor na trase Trutnov-Náchod na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně. Tolik informace zelené vlny. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtenštejnů. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to voňavé, chutné a možná i výherní.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky, ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: A já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to jak byla krásně vypečená kachna a mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo dosladká, takové
1: my,
0: úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho, jako i s tím karamelem. No. Opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Odpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice, ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, kdy se živit, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pro třešku jsme dělali do teďka, že jo? Pro Štemberky, babička mu od Marce běhovala čtejnu u Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, poté měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vařili týhle v té době. Ale byli se všichni překvapeni, obdivní byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba k panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jarošu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsie?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sladkáři, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štebel říkal, Jarošku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu dva velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitě kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy, no, a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, nelítal, aby byl spocený, jo, ale byl hezky oblečený, což nám dneska chybí v hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodit doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězly v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vracíme se po písničce pro to, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky na kraji najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě, aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, tak aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny tam dám třeba 10 deka, jo.
1: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být ty játra zbavený těch blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a

0: přidáme mletou skořici a lžíci octa.
1: Cukru tak 300 gramů aspoň.
0: 300 gramů.
2: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
0: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
0: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného
0: prsa
1: magazínu.
0: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
0: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
0: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
0: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
0: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
0: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kašní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kosíčky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
0: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
0: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
0: Teď dáme odkrytou, takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
0: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme jí dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé jednou a pak ještě třeba jednou, na dvakrát, ono to udělá takovou krásnou krustičku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení a se to může potírat.
0: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
0: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
0: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykem, ale uděláme si takovýhle kousky. Ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
0: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví a počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
0: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
0: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
0: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodině.
0: Ano, až to odvaříme celý. Tak, tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
0: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
1: Dáme takovou žíci?
0: No, žíce stačí. No, co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
0: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 recept řemen, A každému doporučuji, aby si to udělal.

0: Protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Pěť, to je úplně láska na talíři.
0: Bomba.
1: Super.
0: Ne, je to v prvé řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno sobě hodí. Kachna, játrová nádivka a to zelí.
1: Ideál. Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný. Tak sledujte nás.
0: Děkuji a vařte. Naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021, příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883 v obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karol Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začal dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoli. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavily zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušeně je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli, ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá. Upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry dva dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolejí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v Českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roqueforti. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou Svět.

0: písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý ahoj, den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej. Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
3: Jako vegana vegoše.
1: Jo.
3: Říká Naděja, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no, je
1: něco
2: to
1: takový...
2: Pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslíš.
3: Vidíte, já myslím, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo, protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadným kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako?
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No, ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, viď, to bylo furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu mám ještě blížší vztah než k jídlu.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně? Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byli Kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Elektroauta by měla jezdit po českých dálnicích i nadále bez poplatku. Zámek v Opočně zve na komentované prohlídky tamního parku. Rychlostní kanoista Martin Fuxa má 15. evropské zlato. A počasí proměnlivá oblačnost a přehánky teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké dopoledne. Auta na elektřinu a vodík mají i nadále jezdit po českých dálnicích bez poplatku. Pro nízkoemisní vozy nejspíš zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy vyřadilo z novely zákona původně navrhované zrušení těchto výhod.
3: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
4: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci národního plánu obnovy. Je tedy na čerpání evropských peněz.
3: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
5: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku.
3: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Na zámku v Opočně pokračuje program k celorepublikovému víkendu otevřených zahrad. Připravené jsou mimořádné prohlídky, říká kastelán Tomáš Kořínek.
6: V neděli proběhne komentovaná prohlídka zámeckého parku od 2 hodin. Celá prohlídka trvá zhruba hodinku a půl, provází člověk z výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti tady v Opočně a vždycky zdůrazní všechny zajímavé stromy a keře, které se v jedné z největších dendrologických sbírek východních Čech, kterým zámecký park je, nacházejí.
2: Pardubický kraj nechal obnovit vstupní část tvrze Bouda na Orlicko-Ústecku. V prostorách, kde bylo převážně zázemí, vznikl nový prohlídkový okruh. Návštěvníci tam uvidí střílny a taky ubytování pro vojáky, informuje o tom hejtmanství. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi je 80 let. K narozeninám přichystal netradiční oslavu přímo před Bílým domem. V kleci za desítky milionů dolarů se tam utkají zápasníci v boji bez rukavic. Do ulice zároveň vyjdou Trumpovi odpůrci. Zapojí se do protestů s názvem No Kings.
7: Donald Trump si podle svých slov k narozeninám nepřeje nic jiného, než aby byla Amerika znovu skvělá. V rámci oslav nechal na trávníku Bílého domu postavit 28-metrovou klec, ve které se odehraje 7 zápasů bojového umění UFC. Sezval Američany, aby zápas sledovali s ním a nechal vydat 120 000 vstupenek zdarma. Zatímco jeho předchůdce Joe Biden 80 před 3 lety přešel v tichosti s rodinou, Trump z nich dělá celonárodní událost. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuxa má 15. evropské zlato. Na šampionátu v Portugalsku ovládl závod na 500 metrů a navázal tak na sobotní triumf na kilometru.
0: Počasí.
2: Na východě Čech bude oblačno až zataženo, postupně čekáme proměnlivou oblačnost a přehánky. Teploty od 17 do 20 stupňů, na horách kolem 8. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Náchodě pozor na omezení v Polské ulici, kde pokračuje stavba okružní křižovatky. Provoz je řízen kyvadlově.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Šarm.
8: A i dnes v pravidelném čase krásné chvíle s šarmem přeje Lada Klokočníková. Tak už známe desítku šarmantních, pro které můžete hlasovat do konce září a dnes vám první z nominovaných osobností představíme. Bude to František Kinský. V módních trendech se zaměříme na dámské letní overaly a kalhotové kostýmy. Kouzelnou moc bylinek nám přiblíží etnografka Hana Macháčková. Expert na etiketu Daniel Schmidt v dalším díle seriálu o etiketě poví, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci. Taky se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a v konci šarmu jednoho z vás za hlas v naší anketě Šarmantní osobnost roku odměníme. Tak nabídku znáte a 2. červnový magazín i o tom vašem životním stylu může začít.

0: A teď určitě potěšíme paní Ederovou z Krkonoš, Růženu Svobodovou z Prahy, Martu Síglovou z Mochova a řadu dalších posluchačů a posluchaček, kteří poslali hlas ve 30. ročníku naší ankety Šarmantní osobnost roku panu Františku Kinskému. Protože jejich typ František Kinský je dnes prvním hostem Šarmu. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Pane Kinský, velká radost, že tady máme tu desítku a že se s vámi budeme opět setkávat na rozhlasových vlnách i v našem Šarmu. I když já bych nejprve chtěla poblahopřát k ocenění, které jste nedávno obdržel, a to je řád Královéhradeckého kraje za mimořádné zásluhy, takže za naše posluchače Šarmu blahopřejeme.
1: Děkuji mnohokrát. Bylo to pro mě velmi překvapivé ocenění, musím říct, ale současně mám z toho opravdu velkou radost.
0: Já když se podívám na to vaše pracovní vytížení, tak si říkám, že v poslední době je to opravdu velké množství věcí, které vás zaměstnávají. Modrá krev televizní, rozhlasová práce, koncerty, setkávání s diváky, s posluchači. Jak se to dá všechno zvládnout s Šarmem?
1: No, musíte to zvládnout a mě to baví. Já to dělám rád. Já se hrozně rád s lidmi potkám, hrozně rád se s lidmi setkám. Mě vlastně těší, když mohu někomu udělat radost. Když jsme u nás a teďka já tam jdu směrem k zámku, ať vidíte, jak z dálky už vás lidi zaostří a už se tak jako blíží a vy víte, co to bude. Bude to potřesení rukou, bude to pozdrav, bude to žádost o fotografii, bude to žádost o podpis. A pokud to jenom trochu jde, tak každému vyhovím, protože si myslím, že když jsou ty lidi ke mně tak milí, přece se nemohu chovat nemile. Takže já to udělám samozřejmě rád.
0: Musí vás určitě také těšit ten velký zájem, který sklízí modrá krev na televizní obrazovce, protože tam, když to tak řeknu laicky, válcujete všechny ostatní pořady.
1: Já s toho mám nesmírnou radost. Vůbec jsme netušili, že budou 4 série. Ta modrá krev odvedla velký kus práce. Velký kus práce. Změnila v mnoha případech myšlení, změnila v mnoha případech pohled na ty takzvané modrokrevníky, nebo modráky, jak jim říkáme my. A i těmi diváky je velmi pozitivně přijímán.
0: Takže to je jedna vaše velká radost. Já si myslím, že naše rozhlasové zámecké léto. Další radost, protože jdeme do dalšího ročníku.
1: No na to se moc těším. Jako opravdu na to se moc těším. Těším se na dvě zámecká léta. Těším se na zámecké léto s rozhlasem a pak se těším na to novozámecké hudební léto, které budeme pořádat my u nás v Kostelci. Kdy vystoupí, to nám takové hvězdy, že nám to někteří ani nevěří. Jako opravdu u nás bude hrát Míša Majský, Lukáš Vondráček, Karmína Burana. Je to neuvěřitelné.
0: Takže krásné léto v Kostelci nad Orlicí. No když jsme se dostali na váš zámek, tak máte tam nějaké místo, kde si rád odpočinete a kde čerpáte tu energii, kterou přece jenom člověk potřebuje někde nabrat?
1: My jsme si udělali s tím mým úžasným týmem takový obýváček v té jedné místnosti v galerii. A musím říct, že tam si s chutí jdu, tam si sednu a nechám to na sebe jenom tak plynout.
0: Přesto člověk musí se asi nějakým způsobem udržovat v kondici. Já mám takový pocit, že u vás také jste trochu změnil image za tu dobu, co se známe, takže co pro to člověk dělá?
1: No tak změnil jsem image, zestárl jsem za tu dobu, co se známe.
0: Já bych řekla, že jste zeštíhlel, máte nový účes.
1: Ano, bývávaly doby, kdy jsem nosil delší vlasy, teďka nosím kratší vlasy, protože mi někdo řekl, že to Jacka dělá mladší. Jinak musím trošku říct, že vlastně nedělám nic, měl bych něco dělat, procházky bych měl dělat a jsem lenivý a jezdím všude autem.
0: To já si myslím, že se nachodíte při těch seriálech Modrá krev, při zámeckém létě až. Poslední otázka, máte nějaké životní moto?
1: Víte co, možná nejjednodušší je to, co by byl rád, kdyby se mě opravdu v plné míře povedlo držet se desatera. Ono to stačí v životu.
0: Mnohokrát děkujeme za hezká slova, za vaše životní krédo, které jste mi dal. František Kinský byl naším hostem. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Pravidelné módní trendy a pravidelný host, návrhářka Jitka Šedová ve studiu. Dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Minule jsme končili kostýmy, dámskými kostýmy. Pojďme jimi dnes začít, protože léto už je tady a my určitě budeme chtít třeba i na tu dovolenou nějaký ten kostým zabalit. Doporučíš, Jitko?
1: Můžu doporučit podle toho samozřejmě, do jaké destinace jedeme, na jakou dovolenou se chystáme. Myslím si, že třeba na tu sportovní to až tak třeba brát nebudem, ale pokud jedeme na nějaké poznávání, kde víme, že se budeme procházet po městě, po historických centrech, nebo zkrátka, že si to chceme jakoby užít i v tom hotelovém rezortu, tak nějaký ten letní kostýmek si tam zabalit můžeme. Kostýmek neznamená, že si musíme představit sako a nutně ať už dlouhé kalhoty, nebo nějakou sukni a že spíš bude to vypadat jako business moda, ale může to být kostýmek z lnu, z buretového hedvábí, může to být kostýmek i z pevnější bavlny a můžou to být třeba šortky a sáčko, dejme tomu i klidně jakoby trošku přiléhavější a s krátkými řasenými rukávky nebo něco, z čeho vlastně opravdu dýchá to léto a jindy než během léta si ho nevezmeme.
0: Takže v létě kostýmky ano, víc sukňové nebo kalhotové. Mám pocit, že v poslední době jsou to spíš ty kalhoty, které k saku bereme.
1: Je to tak, že sice se přikláníme jako ženy víc do těch kalhot, že potřebujeme být stále akční a připadá nám, že nám ty kalhoty to dovolují, ale můžou to být i sukňové, protože pokud zvolíme opravdu lehký materiál,

0: protože ty v té době nosily opravdu výhradně ty sukně a žena v kalhotech byla výjimečná a zvláštní a podezřelá. A tudíž, jak se nám furt ty módní trendy takzvaně vracejí a inspirujeme se vždy něčím, co už v historii odívání bylo, tak zkrátka to padlo i na ty overaly. A myslím si, že od té doby, co ženy oblékly kalhoty, tak overaly jsou velice jakoby nutnou součástí ty dámské módy.
1: V čem je jejich výhoda?
0: Výhoda je něco jako šaty, oblíknete a nemusíte řešit. A pokud jste milovnice kalhot a nechcete řešit přesně, ano, vezmu si kalhoty a teď co nahoru k tomu, tak vlastně to splňuje tady tuhle tu podmínku toho pohodlí. Můžeme zvýraznit pas, můžeme nechat volně splývat ten overall. Je kombinovatelný, že můžeme podvléknout něco pod to nebo něco přes to. Podobně tak, jak se chováme k šatům, které nám dovolují vrstvení, tak ten overall je podobné.
1: Mám takový dojem, že overall sluší spíš vysokým štíhlým ženám. Je to pravda?
0: Myslím si spíš, že záleží na tom, jaký ten střih toho overallu je. Takže můžeme mít třeba overall, který je přiléhavější a má krátké nohavice, anebo to může být overall, který je volnější a má široké nohavice a tam zase jako je krásný, když je to splývavý materiál a vléza námi podobně jako zase třeba rozevláté šaty. Je to zkrátka o tom, co si chceme dovolit, co si nechceme dovolit, co nám dovoluje naše postava a v čem se cítíme dobře.
1: Pokud bychom se zastavili u barev, tak u těch overallů je to také to vyletnění, barevnost, není to ten černý overall, který si vezmeme třeba?
0: Myslím si, že přesně tak, jako je to o tom zase, co se nám líbí, takže může být hodně barevný, pestrý, může být puntíkovaný, může být riflový, z tenké rifloviny, může být i ze šifonu, kde pod ní podvlíkneme, dejme tomu, jenom nějaký jakoby tělovej, počívkový díl, může být z krajky. Je to podobný jako u těch šatů opravdu, ale není tam sukně, jsou tam kalhoty dole.
1: Dobře, overaly a kalhotové kostýmy jsme dnes probrali s modní návrhářkou Jitkou Šedovou, takže už víme, co si vzít sebou na dovolenou. Děkujeme a těšíme se na další rady v magazínu Charm. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Mám pěknou sirku v zubech, krempu do čela a pota zpuchřela, mi vrásky nedělá.

0: Blíží se to, blíží. Už v nadcházejícím týdnu si budeme připomínat magické období letního slunovratu. K němu patří i svatojánská noc z 23. na 24. června. V lidovém prostředí se tradovalo, že právě o letním slunovratu mají bylinky tu největší sílu. Souvisí s tím, že právě teď je většina rostlin v plném květu. Při takovém tradičním sběru bylin bylo třeba dodržovat přísná pravidla. Patřilo k nim i magické ticho. Dívky a bylinkářky museli při trhání mlčet, nesměli se ohlížet ani smát, no nebylo to jednoduché. Na další zajímavosti se na Roboušské faře, kde se právě o tomto víkendu koná svatojánská noc, zeptala etnografky Jičínského muzea Hany Macháčkové má kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Cítím sušené bylinky a ty k té svatojánské noci patří, ovšem čerstvé květiny také nemohou chybět.
2: Samozřejmě čerstvé květiny nesměly nikdy chybět, protože měly svou specifickou kouzelnou moc.
1: Říká se, že to je devatero kvítí, ale záleží to spíš na náhodě, co v tu chvíli, když se rozeběhneme do okolí, najdeme, anebo tam některé druhy skutečně by měly nebo musí být.
2: Záleží na to, k jakému účelu je použijeme, protože pokud by si dívka chtěla uvít ten věneček, tak tam bylo jedno, jaká bylina tam prostě je, jen museli splnit to, že byla natrhaná na devatero mezích nebo sedmero mezích a muselo být 9 druhů. Nesměl samozřejmě chybět rozchodník, říkalo se mu také cvalníček, který měl specifickou moc. Jednak věštil dívce, jestli se vdá nebo nevdá ten daný rok, protože když ji uschnul, tak samozřejmě se nevdala. Pokud zůstal zelený, tak měla naději, že se může vdát.
1: Tak rozchodník určitě.
2: Rozchodník určitě, samozřejmě trhali svatojánské kolo, což je kopretina, která nesměla chybět a věneček bez ní vypadá zvláštně tanicovatý.
1: Nedomrlý,
2: ano, krásné slovo české. Samozřejmě by neměla chybět mateřídouška, která má tu významnou moc. Je tou jednou z důležitých bylin, které se při svatojánské noci používaly, ale ta se používá spíš při tom stlaní svatojánské postýlky.
1: Tady už jsou sušené bylinky. Ne, to není levandule, to je ostřejší.
2: To není levandule, to je šalvěj, která má samozřejmě tu výraznou vůni, která odpuzuje zlé síly. Samozřejmě ty byliny měly základní funkci, že měly odpuzovat zlé síly, protože při svatojánské noci ty zlé síly se mají možnost dostat do naší reality a škodit. Proto naši předkové se snažili ochránit jak sebe, tak úrodu, tak své obydlí před čarodejnicemi a právě těmito zlými silami nejrůznějším způsobem proto používali ty byliny. Důležité bylo, že měly být čerstvé, takže samozřejmě věneček nebo opasek z pelinku měl zabránit ušknutí nebo působení čarodejnic.
1: Kromě šalvě, což je to babské ucho asi, ano. Co ještě v té směsi bylo?
2: Oni je nesušili, oni využívali možnost použít
1: přímo
2: živé květiny, ale samozřejmě, když připravovali děti nebo i mladé dívky tu svatojánskou postýlku, tak se tradovalo, že byliny posvěcené tím, že na něm spočinula hlava svatého Jana nebo tělo svatého Jana, měly o to výraznější moc, takže se využívaly pak nasušené na léčení nejrůznějších neduhů, také do toho škapulíře, kde se jim přisuzovala významná magická moc.
1: A nebylo jedno, co se do toho škapulíře dalo, určitě?
2: Nebylo jedno, ale stejně při přípravě té svatojánské postýlky se vlastně využívaly místní zdroje. Když zrovna odkvetlo něco, co bylo potřeba, tak se to muselo samozřejmě něčím nahradit, ale neměl by samozřejmě chybět řebříček, mateří douška, černý bez, protože černý bez měl obrovskou moc, zvlášť nasušený se používal při kloktání, při bolestech v krku. Čerstvé listy černého bezu vlastně pomáhají proti bolesti, snižují horečku a další léčivé účinky známe každý, kdo pijeme bylinkové čaje.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: A i dnes je tu náš seriál o etiketě a expert na etiketu Daniel Šmíd. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: No a čeká nás zase velice zajímavé téma, které jste pro nás vybral, a to je veřejné opravování výslovnosti a gramatiky, pokud se podíváme na vztah starších vůči mladším. Kdy nás ti starší rádi poučují, nebo kdy ti starší rádi poučují mladší a opravují je?
2: Přesně tak, stává se to i nám, protože i vůči nám jsou některé osoby starší a může jim přijít na mysl, že to třeba neříkáme správně, nebo bychom to měli jinak vyslovovat. Výměme z tohohle výčtu prohřešků proti etiketě vůči mladším jakékoliv vzdělávání. Pokud jsem učitelka, učitel a mám vést žáky k nějakému výkonu, k nějaké znalosti, tak je musím opravovat. Samozřejmě zdvořile, korektně, podle toho, abych si získala svoji autoritu jako učitel, učitelka. Stejně tak musíme umět opravovat naše děti, ale v zájmu zase jejich vzdělávání. Úplně jinou situací je, ale opravovat někoho na veřejnosti, když někdo neřekne něco správně, nebo dokonce upozorňovat na to, že díky své, řekněme, vadě řeči něco není srozumitelné, nebo by to měl říkat jinak. Ne, že by tohle bylo příliš časté. A zároveň, pokud tohle se vyskytne, tak je to opravdu dehonestující pro člověka, který ve společnosti říká něco s dobrým vědomím a svědomím a starší lidé ho opravují. I starší lidé dělají ve výslovnostech různých věcí chyby. Představme si tedy, že by nás na veřejnosti mladší lidé opravovali, jak ten moderní jazyk se vlastně teď nově vyslovuje. Máme novou češtinu, je spoustu nových slov, které mnohdy ani nevíme, jaký význam mají. Takže máme-li jiný názor na výslovnost toho či onoho, nebo že ten člověk třeba neříká tu věc špatně, tak je opět vždy otevřená komunikace, ale v ústraní, ne před někým. A zároveň zvažte, zdali máte k tomu člověku tak dobrý vztah, že máte mandát ho vlastně vůbec opravovat.
1: Takže noblesně opět přejít, nechat být, protože zkrátka to je pravidlo společenského chování.
2: Ano, být elegantní a zdvořilost nemá věk, už jsme to říkali na začátku našeho seriálu, zdvořilost je starší vůči mladším a mladší vůči starším stejná. I přesto zlaté pravidlo, chovejme se k ostatním i k mladším lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.
1: Říká Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě. Děkujeme a za týden.
2: Děkuji za pozornost. Mějte se krásně.

0: šarmem do společnosti.
1: Dnes bychom vám chtěli představit projekt Podnikám česky, který sdružuje podnikatele po celé republice. V klubech si vzájemně pomáhají a také se vzdělávají. V Hradci Králové jsou dva podnikatelské kluby, a to multioborový a také investiční. Jsou otevřené pro každého, kdo chce načerpat anebo sdílet zkušenosti. Členové zvou na přednášky různé odborníky, ale radí si i sami mezi sebou, protože motem projektu Podnikám česky je, že spolupráce je víc než konkurence. V hradeckých klubech působí i podnikatelka Ivana Kolbabová, která Janě Kudivejsové přiblížila svoji práci a také hlavní témata v podnikatelských klubech. Tady je rozhovor.
2: Největší zájem vnímám, že je o marketing, že vlastně dneska každý podnikatel řeší, jak se zviditelnit natolik, aby lidi si kupovali jeho služby. Takže my si tam zveme různé odborníky, ať to jsou různé sociální sítě, ať je to strategický marketing. Ti odborníci za náma přijdou a podělí se s těma lidma o to svoje know-how zpravidla zdarma a ty lidi získají cenné informace a ještě v bezpečném a přátelském prostředí. A to je v rámci multioborového klubu a v rámci investičního klubu za téma, který táhne nejvíc, je diverzifikace a rozložení portfolia. Mnoho lidí dneska už má investiční nemovitosti a vlastně řeší, co dál a kam ty peníze je možné ještě dál dát, aby to bylo bezpečné, aby tam byla určitá likvidita a aby se jim to zhodnotilo dostatečně, když už podstupují nějaká rizika, tak aby za to měli ten adekvátní výnos.
3: Jací podnikatelé jsou mezi vámi? Jsou to spíš ti drobnější nebo třeba i zástupci velkých firem?
2: Já bych řekla, že je to tak půl na půl. Živnostníci, OSVČ a majitele malých firem. Zpravidla, když to je majitel malé firmy, tak má několik jednotek zaměstnanců a ti OSVČ nebo ti menší podnikatele, ti většinou to táhnou celé sami. Takže se tam i radíme, jak předávat kompetence, co je ještě dobré a co už není dobré pouštět dál. Takže těch rad tam člověk získá spoustu a ty zpětné vazby jsou krásné, že jim je to přínosem a že toto jejich podnikání poslalo do jiných úrovní a můžou potom i vydělávat víc peněz.
3: I vy sama jste podnikatelka, nebo už teď podnikáte v tom, že radíte, jak podnikat?
2: Ne, já sama podnikám, já jsem napsala knihu, takže ta moje cesta je i šíření knihy do světa. A ta kniha je o finanční gramotnosti, takže v tom já třeba pomáhám těm podnikatelkám a já sama v tom vlastně podnikám. Zároveň s manželem 12 let podnikáme v rámci realit. Takže ten rozhled ohledně peněz a podnikání si myslím, že mám poměrně velký.
3: A když teď odhledneme úplně od práce, tak všechny ty projekty, o kterých mluvíte, to jsou finance, jsou to starosti, je to podnikání, je to úřad, je to papírování. Jak relaxujete?
2: Můj největší relax je s mýma třema dcerama, protože máme tři menší dcerky a to je pro mě největší odměna, když to podnikání mi dá tu svobodu a já mohu ty 2-3 dny třeba odpoledne strávit s nima, jít si projít do lesa s pejskem. Že to je pro mě největší odměna a relax v rámci vlastně celého života.
3: No ale zase na druhou stranu věřím tomu, že ty 2-3 dny volna jsou vykoupené tím, že další dny jsou potom nabité. Jak to zvládáte se třemi malými dětmi?
2: Musíme fungovat s partnerem velmi dobře jako tým a neumím si tohle představit sama. Takže funguje partner skvěle, manžel mě ve všem podporuje, když cokoliv potřebuju. Je i takový, že zvládne s těma dětma opravdu vše od A do Z, což se dnes úplně až tak nevidí. A zároveň ve velké spolupráci je sestra, babička, máme i paní na hlídání. Takže je to o tom, že spoustu věcí se deleguje, co jde, a takový ten kvalitní čas s těma dětma si necháváme sami pro sebe, abychom s nimi mohli být tady a teď.
3: V projektu Podnikáme česky jsou i podnikatelky. Narážíte někdy i na tohle téma, že třeba jim i poradíte, jak na to a jak to zorganizovat?
2: Určitě, je to velmi žádané téma, hlavně u žen a maminek. Právě potřebují vyvážit ten život tak, aby mohli pracovat, aby mohli vydělávat dostatek peněz a zároveň, aby zůstali matkami a aby si ty děti mohly užít, protože ty dětičky vyrostou a ten čas letí neskutečně rychle. Ta obrovská síla je v tom, když slyšíte od jiné ženy, že ona to má stejně. V okamžiku, kdy ty ženy slyší, že ty jiné ženy to mají podobně, tak se necítí špatně, ale vidí, že je to zkrátka nějaký proces toho života, že když se rozhodnete podnikat, tak to sebou nese spoustu úskalí, i co se týká organizace rodiny.
3: Ale nese to i výhody.
2: Obrovské. Za mě to je jednoznačně svoboda.
3: Vyžaduje to velkou disciplínu?
2: Já si myslím, že podnikání vyžaduje velkou sebedisciplínu. Že pokud jdete podnikat a nemáte v sobě zakořeněný jasně cíl a to, proč to děláte, tak to velmi rychle sklouzne k tomu, že chodíte na kafíčka, na kterých ale nevyděláváte a vlastně doženou vás ty finanční problémy. Takže za mě je to hodně o sebedisciplíně a o tom si rozvrhnout ten čas, aby to bylo efektivní a zároveň, aby vám to ty peníze zkrátka přinášelo.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Ano, jak jste slyšeli, naše anketa Šarmantní osobnost roku je ve své druhé polovině a až do konce září můžete vybírat z té nabídky 10 nejšarmantnějších. I dnes jednomu z vás věnujeme knížku. Kdo to bude? Pěkný den, hlasují pro usměvavou herečku paní Naďu Konvalinkovou, kterou podporují každou soutěž Šarmu. Doufám, že to už konečně vyhraje. Děkuji vám, tak to nám napsal pan Zdeněk Rokitenský z Hradce Králové. My vám mnohokrát děkujeme. No a uvidíme, kdo to vyhraje. Budeme držet pěsti všem nominovaným. Vám, pane Rokitanský, ale posíláme krásnou knížku. Doufám, že vás potěší. A i váš hlas postupuje do losování o 10 hlavních dalších cen, které vyhlásíme koncem října. Tou hlavní, jak jste slyšeli, je televizor. Pro tuto chvíli blahopřejeme a přidáváme ještě písničku pro vás.

Tolik tedy písnička pro pana Rokytenského, doufám, že vám udělala radost a budeme se loučit. No ale ještě než se rozloučíme, mnozí se ptáte, jestli už jsou v prodeji lístky na náš gala večer, tak jsou a vy se můžete obrátit na adresu hkpoint.cz. Budeme se těšit, že toho 23. října se i s vámi setkáme. No a to je z dnešního magazínu vše. Snad už jen myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe a na to, že za týden je tu opět magazín i o tom vašem životním stylu Charm a Lada Klokočníková. Mějte se hezky.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Nový pavilon v nemocnici ve Vrchlabí má začít fungovat do konce roku. Rekonstrukce hrací plochy v Královéhradecké malšovické aréně pokročila. Hoteliéři a kempaři v Brně se připravují na desítky tisíc návštěvníků závodů MotoGP a odpoledne čekáme přehánky. Pěkné poledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Stavba nového pavilonu v nemocnici ve Vrchlabí by měla být hotová do konce roku. Jeho budování má urychlit takzvaný modulární způsob výstavby.
2: Vznikne čtyřpodlažní budova se čtyřmi moderními operačními sály, novou centrální sterilizací, ortopedickým oddělením a centrem jednodenní péče. Tvořit bude 141 modulů, které se budou postupně vyrábět. Díky vyšší kapacitě operačních sálů budou mít lékaři možnost navýšit počet operací totálních endoprotéz na dvojnásobek. Další operační sály budou zaměřené na traumatologické a artroskopické výkony, kde budou operovat například úrazy z krkonoš. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: V malšovické aréně v Hradci Králové pokračuje rekonstrukce fotbalového hřiště. Pracovníci dokončili všívání umělých vláken do podloží a na hrací ploše už roste i nová přírodní tráva. Pro takzvaný hybridní trávník, který v Česku využívá pouze Sparta, Slavia a Plzeň, se klub rozhodl kvůli opakovaným problémům s kvalitou hrací plochy v zimních měsících. Nový povrch, který kombinuje přírodní a umělé prvky, bude výrazně odolnější. Hradečtí fotbalisti by na něm měli odehrát první zápasy na přelomu července a srpna, kdy je čeká start první ligy i kvalifikace evropských pohárů. Poznat původ medu by mělo být ode dneška snadnější. Výrobky prodávané v Česku musí mít podrobnější označení. Podle nových evropských pravidel už nemůžou být na etiketách obecné informace o původu ze zemí Evropské unie nebo mimo ni. Výrobci musí uvádět konkrétní státy a množství medu z jednotlivých zemí. Kempy a hotely v Brně a okolí očekávají o následujícím víkendu nápor desítek tisíc lidí. Návštěvníci z celé Evropy přijedou na závody MotoGP na tamní Masarykův okruh. Některé hotely mají vyprodáno už několik měsíců. Provozovatelé kempů čekají, že lidé dorazí i na poslední chvíli.
3: Máme připravené elektrické přípojky, karavany opravdu můžou stát kdekoliv i za plotem.
4: Eva Mociková z kempu Hájenka má zatím nahlášených asi 20 karavanů. Kemp funguje celoročně, jiné kempy otevírají jen na víkend, kdy se MotoGP koná. Woodcamp vyroste na poli mezi dálnicí D1 a autodromem, říká provozovatelka Květa Vrzalová.
5: Záleží, jestli chcou elektrickou přípojku. Tam třeba už jsme na nějaké polovině zarezervovaných.
4: Loni rezervace podle Vrzalové nedělali. Provozovatelé okolních kempů nicméně pociťují propad rezervací oproti loňsku asi o čtvrtinu. Některé hotely hlásí plno. Ty s volnými pokoji je na závodní víkend nabízejí i několikanásobně dráž než jindy. Šimon Franz, Český rozhlas. Sport.
0: Vodní slalomářka Tereza Kneblová byla druhá v časovce kajak krosu na světovém poháru v Augsburgu. Prohrála jen s domácí Němkou Funkovou, a to o 0,2 sekundy.
1: Počasí.
0: Dnešní odpoledne přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost s přehánkami, které budou v severní části kraje a na horách četnější. Ojediněle čekáme i bouřky. K večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 7 až 12. Vítr fouká čerstvý západní, přes den místy s nárazy až kolem 55 a na horách až 65 km za hodinu. A večer bude slábnout a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku je kvůli opravám povrchu do 20. června uzavřena silnice třetí třídy mezi obcemi Soběras a Újezdec. Objízdná trasa vede přes železnici a Siřenov.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné nedělní poledne. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme vám dobrou chuť ze studia a příjemný poslech našeho odpoledního vysílání, které začne pohledem do kalendária s dnešním datem, tedy 14. června. No a potom si dáme písničky od srdce. Do studia si můžete zavolat nebo napsat o písničku, jakou chcete. Zdraví vás a těší se na vás Romana Joudalová.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Dobrý den, je tady neděle 14. června. Svátek dneska mají nositelé vznešeného rytířského jména Roland. Tady je Petr Jungmann. Pražský most legí byl slavnostně otevřen před 125 lety v roce 1901 na místě, kde od roku 1841 stával řetězový most císaře Františka I. Tehdejší císař František Josef I. byl otevření sám přítomen. Ostatně most legí nesl až do roku 1919 právě jeho jméno. Později se nějaký čas jmenoval i most 1. máje. Během otevření se prý zrodila i přezdívka císaře Starý Procházka. Podle údajného titulku novin, který hlásal Procházka na mostě. Ale ten plátek a titulek nikdy nikdo nenašel. Jak je tohle možný?
2: A na vlastní oči jsem viděl článek.
1: Zrušení vatikánského seznamu zakázaných knih, tedy Index Librorum Prohibitum, oznámil kardinál Ottaviani před 60 lety v roce 1966. Nicméně spousta lidí by si ráda omrkla i ty další, které se z vatikánských archivů ještě nedostaly na boží světlo. Český fotbalista Patrik Schick vstřelil na mistrovství Evropy přesně před 5 lety v zápase proti Skotsku 2 góly.
3: Nádherný gól Patrika Schicka z půlky!
1: A to se hrálo u Skotů v Glasgow. Schick dal v turnaji nejvíc gólů, stejně jako portugalská CR7, tedy Cristiano Ronaldo. Pokud našeho týmu skončila ve čtvrtfinále proti Dánsku. 81 dneska americkému prezidentovi.
4: Together we will make America great again.
1: Donaldu Trumpovi, jaké pak dárky asi dostane. 65 slaví zpěvák skupiny Culture Club, Boy George. A kulatých 50 je herečce a moderátorce Tereze Kostkové. Všechno nejlepší vám všem, krásnou neděli.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Můžete si vybrat, jakou chcete, a do studia Českého rozhlasu Hradec Králové si o písničku buď zavolejte, nebo pište, jestli chcete telefonovat, číslo máme 726 46 46 46. Jestli raději píšete, jsou dvě možnosti: e-mail na adresu studio.hradec@rozhlas.cz a číslo pro SMSky je 900 11 04. Chce to Hradec jako první slovo do textu vaší zprávy.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Písnička, kterou jsem připravila, poslouží jako blahopřání k úžasnému životnímu jubileu. Cituji z dopisu. V pátek oslavil úžasné 80. narozeniny náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Zdeněk Tér z Velkého Poříčí. K tvému životnímu jubileu ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, neutuchající optimismus, moře rodinné radosti a pohodu.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A další blahopřání dokonce dvojité tady máme. 13. června oslavila narozeniny paní Marta Kudrnáčová a 16. června oslaví narozeniny paní Irena Koudelková, obě dvě z pokladny Českých drah Jaroměř. Našim kamarádkám přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. Písničku posílá kamarád Miloš.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Zdravím pana Petra, vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den, tady Petr. Já jsem tentokrát vybral písničku Valdemara Matušky o Veroniko. Nechávám ji zahrát jednak všem oslavencům a taky pro dobrou náladu všem příznivcům Valdemara Matušky.
1: No tak vám přejeme pěknou neděli a děkujeme za prima výběr. Naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Následující písničku budeme hrát paní Haně Dožirče, která volala, že by chtěla nějakou pěknou, u které by si mohla zavzpomínat a že by si moc přála, aby se dočkala stovky a mohla jí se svými dětmi a vnoučaty pořádně oslavit. Tak paní Hano, písnička pro vás. Vzpomínejte a radujte se ze života.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Písničky od srdce pokračují a přání má paní Bradáčová z Velkých Svatoňovic. Zdravíme vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pro koho to bude přání?
2: Já bych chtěla popřát milé dlouholeté kamarádce hodně štěstí, zdraví a spokojenosti hlavně.
1: A jak se jmenuje kamarádka? Alespoň křestním jménem, aby věděla,
2: Tonička,
1: že...
2: Tonička.
1: Tonička, tak vaší kamarádce Toničce k 82. narozeninám. A vy jste říkala, že jste rádi chodili tancovat, takže nějakou takovou taneční, jo?
2: No,
1: tak
2: takovou.
1: Jo? od Evy Pilarové. Mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Na.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Prosím, zahrajte písničku paní Věrušce Janové z Rtyně v Podkrkonoší k narozeninám. Hodně zdraví přejí Ivanka a Ivan z Rtyně.

0: rasistách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát o tom, že Portugalsko není jenom portské, korek a moře. Na cestách se Sandrou Špačkovou, která si z cest po světě přivezla i manžela a od té doby je hradečačkou. O Portugalsku, ale také o studiích ve Finsku a chození pěšky doma i v cizině. Jaké to je jít z Brna do Hradce a proč se vydat na podobný výšlap také z Aše? Dovíte se jako obvykle v pondělí po 18. hodině.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pěkné nedělní odpoledne přeji panu Imrichovi do Jestřebích hor. Vás zdravíme, nebo kam jste říkal? Dobrý den.
2: Ano, ve Stráškovicích, Jestřebí hory.
1: Tam máte krásně. A jaké máte přání?
2: Já mám přání, že chci pozdravit všechny, co nás poslouchají, a hlavně tady mezi Petrovice, Stráškovice, Odolov. Tady prostě ve Stráškovicích jste v sobotu odpoledne od 3 hodin koná dětský den. Tak, aby se tady z těch vesníček tady co nejvíc lidí dostalo a hlavně co nejvíc dětí, že jo.
1: Takže to bude v sobotu 20. příští týden?
2: Ne, teď příští týden.
1: Příští
2: ano,
1: týden, 20. protože dneska je neděle, takže příští týden 20.
2: Já vím, ano.
1: Aha, tak jo.
2: Tak proto, aby to věděli všichni, a jinak zdravím našeho krajanka v Červeném Kostelci Honzu a paní Jarušku z Petrovic, který známe a který prostě potkáváme. A aby přišli všichni, kteří prostě můžou.
1: No to je skvělá pozvánka, děkujeme. A pěkné nedělní odpoledne i vám, pane Imrichu. Mějte se, naslyšenou.
2: Taky. Naschle.

Věra Špinarová ukončila dnešní polední písničky na přání. No a po 17. hodině si zase do studia Českého rozhlasu Hradec Králové o nějakou vaši oblíbenou můžete napsat nebo zavolat. Za chvíli po zprávách ve 13 hodin se vydáme na výlety po Moravě, Slezsku i Čechách s Pavlem Kudrnou. Příjemný poslech.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
3: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
2: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
4: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
6: Dobruška dokončila opravu základní školy Pulická. Projekt na podporu ptactva v Lázních Bělohradě má první výsledky. Čeští fotbalisté se chystají na další zápas mistrovství světa. A i dnes čekáme přehánky. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. V základní škole Pulická v Dobrušce skončily opravy za 50 milionů korun. Škola má novou střechu, vytápění, vzduchotechniku i elektroinstalaci. Na střeše je fotovoltaika, která bude zásobovat školu elektřinou. Zázemí školy se teď stěhuje zpět do původních prostor z několika míst ve městě, říká nezávislý starosta Dobrušky Miroslav Sixta.
7: Děti ze základní školy Pulická se dočkají nových zmodernizovaných prostorů. Ta akce vlastně nespočívala jenom v opravě střechy, ale v modernizaci všech prostor. Děti mají za sebou náročný rok, který strávali v provizorních prostorách a nyní se vlastně do nového školního roku můžou usednout do lavic v novém prostředí.
6: Naprostá většina nových ptačích budek rozmístěných po Lázních Bělohradě je už obsazená. Ornitologové jich po městě rozvěsili 50, ptáci hnízdí v 45 z nich. Nejčastěji jde o síkory koňadry a síkory modřinky.
8: Díky odbornému monitoringu, který přináší dobré výsledky, město zvažuje instalace dalších speciálních typů budek, které budou určené například pro konipasy bílé v blízkosti vodních ploch. Dalším krokem bude i vytipování nových lokalit, kde by instalace budek mohla podpořit druhovou rozmanitost a zlepšit podmínky pro hnízdění ptáků. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Exposlanci TOP 09 Dominiku Ferimu pomohlo k podmínečnému propuštění z vězení změna ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server i rozhlas.cz. Bývalý politik strávil za Mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Ferryho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti a lítost. Teplický soud rozhodoval o Ferryho propuštění poprvé v lednu. Tehdy jeho žádost zamítl s tím, že neměl dostatek sebereflexe. Odvolací senát ale rozhodnutí teplického soudu vrátil kvůli špatnému odůvodnění a soudce v květnu své rozhodnutí změnil.
9: Sport.
6: Češi se v Texasu chystají na druhé utkání ve skupině. Ve čtvrtek budou hrát v Atlantě s Jihoafrickou republikou. V úvodním zápase proti Jihokorejcům měl útočník Patrick Schick jen 11 doteků s míčem. Důvody hledá asistent trenéra Koupka Jan Rezek.
10: Já si myslím, že Páťa nedělá nic jinak. Nedostáváme ho do těch pozic momentálně, v kterých on je silný, co jsme viděli s Guatemalou, měl tam 2 momenty a vstřelil branku, takže musíme ho dostávat do těch pozic, kterých on umí dávat ty góly a hrát víc odvážně. On prostě potřebuje větší podporu a my to taky nejsme úplně jako nadšený, že ta ofenzivní část se nám úplně nedaří.
11: Počasí.
6: Venku je proměnlivá, převážně velká oblačnost s přehánkami. Ty budou v severní části kraje a na horách četnější. Ojediněle i bouřky. K večeru pak ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty do 20 stupňů, na horách do 12. Vítr fouká čerstvý západní, místy s nárazy až kolem 55 a na horách až 65 km za hodinu. A večer bude slábnout. A biozátěž je na jedničce.
11: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: V Hradci Králové komplikuje nehoda 2 osobních aut provoz na křižovatce u obchodního centra Futurum. Na místě vyšetřuje policie. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
4: Právě začínají další výlety. Jsme rádi, že jste si nás naladili. Přeji vám krásný poslech. Červnová neděle je jako stvořená pro výlety a tak jsme tu opět s naší troškou do mlýna. Vezmeme vás do Plzně do Semlerovy rezidence, bytu, který pro jeho majitele navrhl slavný architekt Adolf Loos. Ten se při tvorbě interiéru proslavil takzvaným Raumplánem, kdy nevytvářel jednotlivá podlaží, ale pouze různé úrovně navazující na centrální část. Potom navštívíme záchrannou stanici v Pavlově na Vysočině, kde uvidíme opravdu pestrou paletu zachráněných zvířat, od vider přes čápy, dravé ptáky, až po kuny a srnky, anebo třeba i muflona. Podíváme se také do staré papírny v Hronově v Královéhradeckém kraji. Z té se později stal mlýn, do kterého jezdili jako malí sourozenci Čapkovi, což pozdějšího spisovatele a malíře inspirovalo při psaní pohádek. A nakonec vás na jižní Moravě u hradu Veveří na Brněnsku zavedeme na dvě místa, která vyloženě vybízí k fotografování. Navštívíme dřevěné okno a trůn.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na Klatovské třídě v Plzni si můžete prohlédnout unikátní bytový interiér rodiny Oskara a Jany Semlerových. V letech 1933 až 34 byl vestavěn do původního bytového domu. Vznikl na základě konceptu architekta Adolfa Lose, který pak zpracoval Losův žák a spolupracovník Heinrich Kulka. Byt je vytvořen takzvaným raumplánem, což znamená, že nemá klasická podlaží, ale jeho jednotlivé prostory různých výšek se v několika úrovních soustředují kolem centrální obytné haly. Objekt spravuje Západočeská galerie v Plzni a naší redaktorku Andělu Blaškovou Semlerovou rezidencí provedl kurátor sbírky architektury Petr Domanický.
1: Vstoupili jsme dovnitř, akorát si bereme návleky na nohy, protože tam bychom mohli poškodit parkety.
2: Na jednu stranu vstupujeme do domu, který není ani 100 let starý, ale na druhou stranu ta hodnota je často u těch prvků možná vyšší než u leckterého zámku.
1: Jsme v ústřední hale celého bytu.
2: Je to velký obývací pokoj. Ale samozřejmě obývací pokoj nikoliv tak, jak si představujeme většinou dneska, ale spíše tak, jak známe ještě z některých takových těch předválečných filmů pro pamětníky, kdy ty obytné pokoje spíše připomínaly reprezentační prostory někde na zámku a byly komponovány nejenom pro pobyt té rodiny, ale z velké míry pro společenské akce. To znamená, počítalo se s tím, že se tady sejde velká společnost, že se tady bude třeba hrát na klavír, že se tady bude tančit, dokonce je tady vestavěný bar. Pak jsou tady typické losovské odpočivné kouty, ať už je to ten skrytý tady částečně pod galerií, který umožňoval takové jako klidnější popovídání. A potom je to velký odpočivný kout v čele té haly u krbu, který částečně je vsazen do kamenné stěny se sníženým podhledem.
1: Mě zaujalo okno. Ono je to takové netradiční okno, protože je tam prostor, který je vyplněn květinami.
2: Okna jsou sice obrovská, téměř jako někam do nějaké továrny, ale současně ven vidět není, protože je v nich neprůhledné zasklení. To naprosto záměrně. Los takhle pracoval i v jiných interiérech a on to dělal naprosto cíleně, v podstatě s tím, aby ten život v tom interiéru nebyl rozptylován tím vnějším světem.
1: Vyšli jsme schody a pohledem doprava, tak jsme zahledli jídelnu, kde se nachází kulatý stůl, židle kolem. Všechno je to v takovém noblesním stylu.
2: A zase odsud není vidět ven a zase je to vyřešeno jiným způsobem než v té hale nebo v tom vstupu. Tady je to vyřešeno takovým tím losovským oblíbeným jeho způsobem, inspirovaným v Japonsku, kdy okna jsou překryta jakýmsi rastrem, který dělí ta okna do takových malých tabulek a ještě přes to sklo je napnutá textilie, která umožňuje, aby ten interiér měl to denní přirozené osvětlení, ale současně brání tomu výhledu ven a ještě tím, že ta textilie má nádech do žluté nebo zlaté, tak to i mění atmosféru toho samotného interiéru.
0: Přiblížil prostory v plzeňské Semlerově rezidenci kurátor sbírky architektury Petr Domanický. Rodina Semlerových byla nucena po okupaci v roce 1939 emigrovat do Austrálie. Jejich byt pak sloužil k různým účelům, například jako kanceláře, učebny či malé byty. Dnes si tuhle vzácnou architektonickou památku můžete sami přijít prohlédnout.

Pojďme se teď vrátit k minulé soutěžní otázce. No, kdo by neznal filmy Jurský park, Jurský svět? A není to tak dávno, co jsme právě díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů, no a jiných obrovských zvířat, které si dnes ani nedokážeme představit. Zachovaly se jejich kostry, no a tak jsme si vlastně, já nevím, jestli odborně nebo spíš dobádili, jak mohla tato zvířata vypadat, tak doufejme, že vědci to mají přesně zmapováno. No a podle nich se pak stavějí dinoparky. My jsme se ptali, soutěžně jsme se ptali, kde u nás najdeme ten největší. Mohlo to být za A v Ostravě, za B v Plzni. Správně je v Plzni? Ne, tak Plzeň to není. Je to Ačko, je to v Ostravě. Největší dinopark v Česku, rozkládající se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a vlastním dinoexpresem, je velmi navštěvovaným dinoparkem. Ano, je opravdu největší. Ale pozor, i v Plzni najdeme takové zařízení, takový prostor. Je spojený se zoologickou zahradou i známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech dinoparky, ale kdo napsal Ačko, udělal dobře. Mohl vyhrát let Svítilnu. Vyhrála jí, pozor, tentokrát pětice našich posluchačů, takže pánové, děkuju, pochlapili jste se. Pan Bohuslav Mejsnár, Dolní Braná, pan Lumír Šimečka, Trnávka, pan Antonín Matoušek, Letkovice, pan Zdeněk Muselík, Pohořelice a pan Petr Tuček, Olešnice. No a dívám se, odkud jsou. Jsou to samé malé obce. Krásně se nám to sešlo. Gratuluju. Takže kdo dostane let Svítilnu, už víme v tomto víkendu nebo za ten minulý víkend, ale kdo dostane výletnický batoh s řadou zajímavých turistických věcí, tak na to si budeme muset počkat na začátek. Vlastně ne, protože my v létě budeme vysílat, chtěl jsem říct, na začátek července, ale to nás čeká speciální zámecké léto, takže tentokrát vyhlásíme výherce hlavní ceny už na konci června.

0: Tak já myslím, že si pamatujete na oblíbený večerníčkový příběh o Vidrýskovi. My teď vás vezmeme na místo, odkud si skoro před čtvrtstoletím režisér Václav Chaloupek tohle chytré zvířátko vypůjčil. Dnes je totiž záchranná stanice v Pavlově na Vysočině vyhledávaným výletním místem. Mezi její obyvatele nás zavede redaktorka Irena Šarůnová.
1: Se Zbyškem Karafiátem procházím záchranou stanici v Pavlově.
2: Teď se podíváme přes intenzivní péči, tam teda normální návštěvníci úplně nechodí.
1: Alespoň teď po rozhlasových vlnách jim to umožníme.
2: Můžeme slyšet různé hlasy ptačích mláďat, co tu teď aktuálně jsou. Tady teď vidíme třeba rehky, kosáčky, vrabčáky, síkorky.
1: Jak se sem taková síkorka dostane?
2: Třeba je nějaké zničené hnízdo, někdo pokácí strom.
1: Já se teď dívám, jak krmí vaše kolegyně holuba hřivnáče. Vy mu musíte i ten zobáček otevřít.
2: Ano.
1: A pod tlakem. Stříkačko, nechce se mu. A už je to tam. Tak a tady máme rumburaka.
2: Tohle mládě krkavce velkého, on teda pochází z jemnice.
1: A má chudák nějaké křídlo špatné.

0: Já mám vypadl z hnízda, při dopadu na zem si zlomil křídlo.
1: Jsme zase venku, dnes je deštivý den, ale teď to lehce polevilo, tak se budeme podívat po areálu.
0: Teď právě v období, kdy k nám jezdí velké množství tady různých školáků a školek.
1: Prohlídky jsou komentované.
0: Lidé si vlastně někteří chtějí projít sami, jsou tady různé cedulky, takže mi si při, o těch zvířatech přečtou také. Ale jestli můžu doporučit, ta komentovaná prohlídka je lepší.
1: To se nedivím, protože já si to s vámi doslova užívám. Tady jsou voliéry, vidím nějaké dravce.
0: Tady třeba vidíme samečka orla morského. Ten má vlastně genetickou poruchu opeření, takže ty dlouhé pera, vlastně mu, když mu rostou, zase zatočí a upadnou. Ale třeba tady vedle je jako nenápadný, velice vzácný dravec a to je orel křiklavý. A vlastně ho srazilo loni auto, přišel o křídlo.
1: Areálem procházíme dál, dokonce je tady rybníček, vidím labutě.
0: Naše hlavní zásobár na vody a pod náma třeba teďka můžeme vidět tady muflona mufiho.
1: Máte tady dokonce i ptačí pozorovatelnu, je krytá, to se mi v tom dnešním dešti líbí.
0: Všichni ty čápy, co tady jsou, to jsou vlastně trvalý handicapy, ty vlastně nelítají a už se vrátit nemohou.
1: Vzadu tamhle vidím, to jsou nějaké chodníčky nad mokřadem.
0: Tůně, kde máme obojživelníky jako skokany hnědé, ropuchy, máme tam čolky obecné, jihorské.
1: Tady je takový můstek a to budou vidry. Vidrami to tady v podstatě v Pavlově začalo.
0: V 89. roce, kdy asi to vypadalo, že u nás vidry vymřou, tak vlastně státní ochrana přírody tady byla výzkumné zařízení.
2: Májo!
1: Slyší na zavolání.
0: Slyší na semeno.
1: A už je tady. Naproti vidrám zase voliéry. Co tady máme? Puštík obecný je tady cedule.
0: Vedle máme kalouse ušaté, ale i zácné kalouse pustovky. A v té poslední voliérce máme takovou společnou voliéru, kde máme třeba jako havrany, ale mimo to tam máme třeba kvákoše nočního, tak poměrně vzácného.
1: A kváka?
0: V noci kváka, ano. Kvák udělá.
1: Krkavec. A ten má jméno určitě.
0: To je Ruby.
1: Jdeme do schodu. Voliéra. Na těch větvích tady visí spousta starých čepic.
0: Tohle voliéra, kde dáváme mláďata veverek na rozběhání. Se vlastně tady naučí právě okusovat jak oříšky, šišky, tak pořád běhat. A když to vlastně ty veverky umí, tak vlastně následně můžeme pouštět zpátky do přírody.
1: Je tady nějaké zvíře, které máte nejradši?
0: Zvířecí osobnosti tady velké množství. V podstatě nemám úplně vyhraněné jedno zvíře, kterému bych chodil.
1: Ta sova pálená, to je kamarádka.
0: To je velká kamarádka, no. Ale tam je smutné to, že ona jak se mi zlobí, že s ní tráví málo času, tak mě třeba škrábne. Což ostatním nedělat.
1: Samou láskou se na vás zlobí.
0: Ano, je to tak.
3: Přiznává ředitel záchranné stanice v Pavlově na Vysočině Zbyšek Karafiát, který některé její obyvatele představil naší kolegyni Ireně Šarůnové. A pokud byste chtěli vidět, jaká zvířata ve stanici opatrují, můžete se už teď podívat na fotografie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Hronově v Královéhradeckém kraji stojí v Jungmanově ulici stará papírna, které se také říká Čapkův mlýn. Budovu nechal v 19. století postavit Jan Prouza ze Žabokrk jako papírnu, později sloužila jako mlýn. Roku 1890 se stal jeho majitelem Karel Novotný, dědeček bratří Čapků, kteří tam společně se sestrou Helenou strávili podstatnou část svého dětství, což je ovlivnilo v jejich pozdější tvorbě. Při návštěvě mlýna tak narazíte na jejich pohádky, ale také na starou ruční výrobu papíru. V doprovodu správkyně Čapkova mlýna Drahomíry Večeřové se tam zastavila Vlaďka Vildová.
1: Kde to všechno začalo?
2: Nejdřív byla papírna, už v roce 1821 se tady začal vyrábět papír a takovou zajímavostí je, že to byla jedna z pěti prvních strojních papíren v Čechách.
1: Voda a papír, to je potřeba, ale u mlýna je to ještě podstatnější.
2: Když už tady nikdo neuměl ten papír vyrábět, tak se vlastně rozhodli, že tu vodu využijí, kolo mlýnské bude sloužit k mletí.
1: Ta jména spojená se začátky nejprve té staré papírny.
2: Prvním majitelem byl vlastně Josef Fuchs, který přišel právě z polských dušníků, kde zřejmě měl papírnu. Tady ale provozoval tu strojní papírnu. Dalším majitelem byl Václav Inert, který tady právě převedl tu papírnu na ten mlýn. Přešlo tady pár majitelů a v roce 1889 ten mlýn tady kupuje Karel Novotný, dědeček sourozenců Heleny, Josefa a Karla Čapkových. Ten ale brzy umírá a v roce 1894 kupuje právě tenhle mlýn Antonín Čapek, pak už se prodává, mlýn jako takový nefunguje.
1: Děti Čapkovi, ta slavná trojice, ti sem jezdili, na prázdniny třeba?
2: Jezdili sem k babičce a k dědečkovi, vzpomínají na to i v knize Devatero pohádek. Skoro v každé pohádce je zmínka o Hronově.
1: Ono se jim říkalo nějak Iček, jak to bylo?
2: Lenča, Peča a Iček.
1: Lenča, to je jasné, to byla Helenka. Peča byl?
2: To byl Josef.
1: A Iček byl Karel.
2: Karlíček.
1: S Drahomírou Večeřovou jsme v pohádkách.
2: Právě v těch devatero pohádkách. Máme tady pohádku pošťáckou, doktorskou. Hlavně proč tenhle prostor vzniknul i pro to muzeum, byla tahle pec, která se tady zachovala, je funkční. To právě ty děti nebo sourozenci Čapkovi zažili, když babička s dědečkem pekli ten chleba.
1: Tu vůni si teď představujeme, ale pecen tady je. A tamhle je ta nádobka ledvinková.
2: Ta je právě na tu pecku, ano, kterou ten černokněžník spolknul špatně. Volali se ti doktoři a jeden právě přišel i z Hronova. Další byl třeba z Úpice. Ještě tady máme vzpomínku na jednu knihu od Helenky Čapkové. Tou je Moji milí bratři. Ona tam vzpomíná, když jezdili k babičce, jak jim babička hodila takhle židle, na to dala slamníček. Tam na tom ty děti takhle na zemi spaly.
1: Kdo má židli,
2: ten
1: bydlí i spí. Tady je nádherná původní klenba.
2: Tady máme takovou galerii, kde dáváme výstavy sezónní. Přes celý rok tady pořádáme pro děti takové edukační programy, ale protože to byla papírna, tak tady máme i výrobu papíru,
1: ano,
2: kde si můžou děti vyrobit papír ručně.
1: Proto jsem zvala také na výlet. Asi do Hronova není náročné se dostat autem samozřejmě.
2: Máme tady vlak, anebo autobusem, ten není daleko, kousek od náměstí.
1: A co cyklisté?
2: Určitě máme tady cyklostezku jak z Náchoda, tak ale i od Police nad Metují máme krásnou cyklostezku.
0: Vzkazuje správkyně staré papírny potažmo Čapkova mlýna v Hronově Drahomíra Večeřová a zve nejen za pohádkami bratří Čapků, ale i za kouzlem výroby papíru a osobnostmi Hronovska. A naše kolegyně Vlaďka Vildová ještě připomíná, že v těsném sousedství staré papírny si můžete prohlédnout i rodný dům Alojze Jiráska nebo hronovskou renesanční zvonici. Výlety. Máme rádi obří akvária, expozice nebo zoologické zahrady, kde jsou vodní pavilony, kde není o návštěvníky nouze. No a platí to i o vodní minizoo v Bašce, kterou jsme včera navštívili. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je skvělá možnost. My jsme z toho místa nabídli reportáž. Možná pro vás bude jednodušší odpovědět na soutěžní otázku. Kde tento prosklený tunel přímo pod rybníkem najdeme? Asi by měla přijít nějaká nápověda, je dlouhý 8 metrů a je v hloubce 3,5 metru pod vodou. Je to unikátní podvodní tunel. Nachází se, pozor, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tentokrát hrajeme o cestovní tašku. Opět samozřejmě hrajeme textovou zprávou, tedy respektive musíte ji poslat, abyste byli zařazeni do slosování. A tam musí být správné písmenko. Tak si pište výlety, mezera A nebo B, tedy Modrá, Třeboň, Ačko Modrá, Bčko Třeboň a následuje další mezera. Pak vaše jméno, příjmení, nezapomínejte na adresu a poštovní směrovací číslo. Víte, že někdy přijde jenom to Ačko, Bčko a jméno. Nevoláme zpátky, kdybyste si mysleli, prostě se to vyřadí, takže pozor na to. Pro jistotu výlety, mezera A nebo B, mezera, vaše jméno, příjmení, adresa. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Službu poskytuje ATS Praha a stojí 4 koruny. Takže hrajeme o cestovní tašky, no a hrajeme také o hlavní cenu, o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky Alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. To jsou věci, které automaticky do tohoto batohu vkládáme.

0: Na závěr dnešních nedělních výletů se vydáme na jižní Moravu. V okolí hradu Veveří na Brněnsku je nespočet možností, kam vyrazit na výlet, a některá místa vyloženě vybízejí k fotografování. Jaká to jsou, zjišťoval náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář společně s Halkou Horkou ze Svazu obcí Panství hradu Veveří.
1: My dnes navštívíme dvě místa, která jsou zároveň fotopointy. To první se nachází mezi vesničkami Hvozdec a Veverské Kninice. A je to obrovský trůn, ze kterého je vidět hrad Veveří.
2: Jsou z něj vidět věžičky a je to vlastně jeden z důvodů, proč zrovna tady jsme ho umístili.
1: Teď máme letní období, to znamená, že ta věžička je vidět opravdu jenom jedna a tak nepatrně, ale on se ten hrad postupně bude odhalovat, že?
2: Je to tak, jak opadá listí, tak vystoupí všech, říká se, 9 věžiček hradu Veveří, a to je vlastně ten důvod, proč tady je.
1: Trůn je opravdu veliký, celý ze dřeva. Kdo ho vyráběl?
2: Trůn má 3 metry a vyráběl ho pan Petr Pospíšil, řezbář tady ze sousedních Veverských Knínic, a tím tomu děkujeme.
1: Když sem lidé přijdou, mohou si na trůn i vylézt?
2: Jo, dokonce máme, že to je nařízeno. Je to opravdu ten fotopoint, kdy si člověk u něho může stoupnout, koukat se na ten hrad Veveří, může si na něho sednout, děti na něm blbnou, skáčou z něj. Je to opravdu taková prolézka v lese.
1: Ale na vlastní nebezpečí.
2: No tak to samozřejmě.
1: A my se za chvíli vydáme k dalšímu místu, jaké to bude?
2: Je to okno, je to vlastně bratříček trůnu, dělal ho stejný pan Přesbář a opět směřuje na hrad Veveří, ale uvidíme ho z jiného místa, z jiného úhlu.
1: Jak vzdálené je okno od trůnu?
2: Já bych to vzdušnou čarou odhadla tak na 10 kilometrů maximálně.
1: Tak my si pomůžeme autem. Přenesli jsme se o několik kilometrů dále k dalšímu nádhernému místu a tím je opět obrovské dřevěné okno,
2: které opět míří na hrad Veveří a je odsud ten hrad vidět víc než toho trůnu.
1: A když se postavíme přímo do toho okna, tak před námi se otevírá nádherná krajina a skutečně věže hradu Veveří jsou odsud, dalo by se říci, jako na dlani. Proč jste vybrali právě trůn a okno?
2: No trůn, protože mě osobně představuje takovou královskou majestátnost, sesly, na které seděl král, a Veveří jakožto královský hrad, to k němu patří. A to okno zase má tvar takového úplně strašně čistého, jednoduchého gotického okna a oba dva ty objekty spojuje těch 9 věžiček, které vlastně jakoby korespondují s tou říkačkou na Veveří 9 věží.
1: Okno se nachází nad Chudčicemi. Při jaké příležitosti vznikla obě tato místa?
2: My jsme si je připravili jako překvapení při tradiční akci zvané Tour de Veveří. Okno má teď přesně půl roku a trůn už druhým rokem je u Hvozdce.
1: Když se budou chtít výletníci z jednoho místa dostat na druhé, půjde to pěšky i na kole?
2: Na kole určitě, půjde to i pěšky. Pěšky je to trošinku složitější, samozřejmě delší, náročnější, ale určitě to stojí za to v obou dvou případech, i proto, že v těch místech, kudy procházíte, kromě té krásné přírody, se taky občerstvíte, ale hlavně stojí za to oba dva ty cíle.
0: Říká Halka Horká ze Svazku obcí Panství hradu Veveří, která ke dvěma zajímavým dřevěným fotopointům, tedy místům, ze kterých se dají pořizovat krásné fotografie, zavedla našeho brněnského kolegu Zdeňka Truhláře. Tak to byla poslední reportáž nejenom dneška, ale vlastně tohoto víkendu. Za chvíli ještě připomenu soutěžní otázku.

A je tu závěr nedělních výletů. Já už jsem trochu naznačil, možná bych mohl prozradit trošku víc, protože nás v létě čekají 2 měsíce velkého zámeckého putování, čekají nás zámecké prázdniny nebo vysílání ze zámku. Tak my ukončíme ten náš klasický cestovatelský servis, ty naše výlety na konci června. Takže výherce hlavní ceny vyhlásíme na konci června. No a protože nás taky čekají dovolené, tak to bude trochu komplikovanější, ale nezoufejte, všechno vždycky včas vysvětlím. Zatím se nic neděje. Tak já ještě připomenu soutěžní otázku tohoto víkendu. My se ptáme na jedno velmi zajímavé místo, na místo, kde se můžete projít pod normálním, obyčejným, běžným rybníkem. Tam je vytvořen dlouhý tunel, je dlouhý 8 metrů, je to v hloubce 3,5 metru pod vodou. No a my se ptáme, kde se můžeme podívat na vlastně ten vodní svět v přirozeném prostředí. Vysílali jsme odtamtud reportáž, už jsem vlastně také napověděl. Může to být za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak pošlete nám textovou zprávu, ostatně všechno potřebné najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jak se píše textová zpráva, o co se hraje, jak zní přesně soutěžní otázka a co je důležité, vždycky tam najdete odvysílané reportáže u každé fotografie, takže si můžete vytvořit nádherný dojem z místa, které třeba můžete dát do plánu svých vlastně už brzy letních prázdninových cest. Tak o co se hraje, o cestovní tašku, o výletnický batoh, to už jsem říkal také opakovaně, no já už nemám co dodat. Vidíte, to je zvláštní, když Pavel Kudrna nemá co dodat, snad jenom hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

Zní stromy na Broumovsku jinak než v Karpatech? Zdá se vám ta otázka zvláštní. Odpověď na něj se dozvíte, když přijmete pozvání na koncert v sále Kreslírna Broumovského kláštera 17. června v 19 hodin. Britský skladatel a klavírista Graham Fitkin tam přiveze unikátní projekt Treeline. Mimořádná hudební kompozice vznikala během jeho 4000 kilometrů dlouhé cyklistické cesty napříč Evropou a její součástí se stalo i Broumovsko. Výrazná osobnost britské hudební scény Graham Fitkin sbíral terénní nahrávky a materiály z celé Evropy v loňském roce v rámci mezinárodního projektu zaměřeného na stromy, krajinu a biodiverzitu. Z České republiky se tedy do projektu zapojila místní komunita z Broumovska, kterou koordinoval tým Broumovské kandidatury na Evropské hlavní město kultury Broumov 2028+. Pro projekt vybrali starý dub, který stojí u fary Hoprych v Martinkovicích u kostela svatého Jiří a Martina, respektive místní křížové cesty. A tam uspořádali tvořivý workshop, jmenoval se O čem dub zpívá. Účastníci

strom pozorovali, skoumali, naslouchali mu, zaznamenávali jeho zvuky a tvary a výstupy pak putovali právě ke Grahamovi Fitkinovi jako inspirující materiál a on ho proměnil v působivé hodinové dílo pro klavír a unikátní lesní nástroj. Bude možné ho slyšet v sále kreslírna Broumovského kláštera ve středu 17. června v 19 hodin. No a my si teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové dáme legendu kapelu Beatles.

0: Areál bývalé fary v Roubousích na Jičínsku včera ožil svatojánskou slavností. Připravilo ji regionální muzeum v Jičíně a součástí bylo astronomické pozorování s Úpickou hvězdárnou, svatojánské dílny, putování za zlatým květem kapradí i koncert keltské hudby. Kolegyně Vlaďka Vildová zavítala také do komůrky, kde vládla tma a děly se v ní podivuhodné věci.
1: Svatojánská noc, to jsou i světla, světlušky a tady v areálu Roubouské fary je zastavení světýlkové.
2: Tak pojďme někam.
3: Tak jo, tak se zabijte do vaši knihy.
1: V tomto prostoru vládne Petra Zíková.
3: Tady máme ještě baterku, která dělá UV světlo a my si ukážeme, co všechno má, jakou barvu a jak to vypadá v UV světle. Si představte, že ptáčci a hmyz vidí, na rozdíl od nás vidí mnohem barevněji a navíc ještě vidí v jiném světle, v tom UV. To je úplně jiný svět, oni vidí úplně něco jiného než my. Tak teď si ukážeme, jak to asi vypadá, když se kouká nějaký ptáček. Já poprosím, jestli zastane. Rozsvítím si jednu baterku obyčejnou a jednu tu UV. Takže ptáčci mezi sebou se dokáží poznat třeba sameček od samičky u některých druhů, který my lidi poznat neumíme, tak oni je díky tomu, že vidí to UV světlo poznají. Andulka sameček má na hlavě svítící peříčka, který my lidi nevidíme, ale jiná andulka je vidí. Pak nám z nějakého důvodu v přírodě takhle hodně pod UV světlem svítí štíři. Nevíme proč, v podstatě by se ty štíři radši měly schovat, že jo, než aby svítily. Ale přesto pojďte se, jak ten štíř vypadá. Zelený. Teď je černý a teď je zelený.
1: Co se vám líbilo nejvíc?
4: Mně se hodně líbilo hlavně ta voda, jak svítila zeleně. Je zajímavý, že štír, i když je vlastně černý, tak pod UV světlem svítí zeleně.
1: To byl Krištof. Co tobě se líbilo?
5: Mně se asi hodně líbil ten štír, když ta voda jak svítila.
1: Terko, a kolik už si toho vyplnila?
5: 4 z 5.
1: 4 stanoviště už máš. A už jsi byla v tom lese kouzelném?
5: Ne.
1: A Petro, děti měly velký zájem, stály kolem vás.
6: Jenom stručně, svatojánská noc nám souvisí se svatojánskými muškami v úvozovkách, tedy správně z broučky se světluškou menší, světluškou větší, tedy z druhy, který nám svítí u nás v přírodě a který jsou ukázkou takzvané bioluminiscence. Bohužel opět, jako stejně jako v loňském roce, kdy jsme dělali svatojánskou noc, nám vyšlo studené, chladné počasí a světlušky jsme chytit a ukázat lidem nemohli, tak aby si aspoň něco užili, tak jsme jim předvedli ty kouzla s ultrafialovým světlem, ve kterém nám některé věci svítí, září, mají úplně jinou barvu než normálně.
1: Takový optický jev jsme si tu vysvětlili, protože tady ti menší účastníci měli bílá trička a najednou, když jste na ně posvítila,
6: tak byli ještě bělejší. No, vysvětlili jsme si tady to, že se používají do barev bílých papírů, do bílých látek a i do prášku na praní, takzvané optické zjasňovače. Máme dojem, že bílá je ještě bělejší a že máme tedy to prádlo ještě vypranější. A když na to zasvítíme tím UV světlem, tak ta bílá opravdu září bíle.
0: Na svatojánské noci v areálu fary v Roubousích, která patří pod regionální muzeum v Jičíně, natáčela s přírodovědkyní Petrou Zíkovou kolegyně Vlaďka Vildová. No a teď už pro vás chystá další reportáž z čarodějného dění. S Krištofem, s Bětkou, s Pepou a s mikrofonem se totiž vydala na tu dobrodružnou lesní hru, při níž našli květy zlatého kapradí, ale také společně čelili démonům, naslouchali radám zvířat a objevili i poklad, kterým ohroženému lesu nakonec pomohli.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Tradiční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Prvním hostem pátečního habaděje bude Jana Fabiánová. Původně muzikálová herečka prožila 7 let v divadle Semafor, 4 roky v divadle Kalich a 2 roky v Národním divadle. 9 let žila ve Spojených státech amerických. V poslední době se věnuje i osvětě a pomoci obětem domácího násilí. Napsala 2 knížky, píše hudbu a také české texty z pocitu, že i to může udělat někomu radost. Je toho hodně a vše probereme po 10. hodině. Druhým hostem bude Jan Bendik. Tenhle zpěvák se narodil v Hradci Králové, kam se často a rád vrací. V letošním roce chystá v Praze svůj doposud největší koncert. Jak vypadají přípravy, poví po 11. hodině. Tak přijďte, protože tentokrát si určitě v naší poslední předprázdninové kavárně i zaspíváme.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Já už jsem zmínila, že historické věžní hodiny z konce 19. století ze staré školy Vrtyni v Podkrkonoší ležely víc než 30 let na půdě městského úřadu a teď jsou novou ozdobou stále expozice městského muzea. Nejen o nich nám poví historik a vedoucí odboru kultury města Vrtyně v Podkrkonoší Richard Švanda, náš nedělní host. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vrtyni na náměstí, pane Švando, hodiny nebyly až do rekonstrukce a přestavby staré školy. Kdy to bylo vlastně?
1: No, školu stavěli roku 1875, ale potom v 90. letech jim přišlo, že ta škola je malá, jednak nedostačovaly záchody, tak se rozhodli, že budou dělat dílčí rekonstrukci. No a po zhruba 5 letech dospěli k tomu, že je potřeba přistavět celé druhé patro. Naštěstí ten místní školní dozorce, pan Stouda, rozhodl, že když už se bude stavět kompletně celé druhé patro, že on přispěje taky svým dílem a že nechá vystavět věžičku a do ní nechá umístit hodinový stroj.
0: Na svoje náklady.
1: Na svoje náklady.
0: No, takže to je ten stroj, který ležel na půdě městského úřadu víc než 30 let. Jak se tam dostal?
1: No, roku 1988 se rozhodlo, že stará škola už nevyhovuje po stavební stránce a rozhodli se ji tehdejší představitelé města zbourat. No, ale naštěstí byli natolik osvícení, že hodinový stroj, který tam už technicky za to byl nějakých 90 let, tak řekli, ne, to nezničíme, to schováme. Takže to dali pánovi Koletovi a jeho synovi, to byli hodináři, oni stroj sundali, očistili, zakonzervovali. No a pak najednou, jako když se udělá kouzelným proutkem, hodiny se umístily na městský úřad, na půdu, ale v zápětí o tom už nikdo nevěděl.
0: No a jak se tedy dostali teď do expozice městského muzea nově?
1: No, naštěstí bylo pár takových osvícených hlav i na městském úřadě, kteří měli jako povědomí, že tam ty hodiny jsou. No a tak jsme udělali průzkum na půdě a ejhle, hodiny tam skutečně byly v té původní skříni, ve které je tam přechovávali na té půdě. Jo, někdejší školy.
0: Takže ten stroj nebo i ciferník?
1: Byl to celý ten stroj, včetně veškerého příslušenství a veškeré té skříně, která jako měla chránit ten hodinový stroj před prachem a dalšími čistotami.
0: A v jakém stavu?
1: V excelentním.
0: Takže to je dílo pana Kolety, který je tak dobře před těmi desetiletími zakonzervoval.
1: Přesně tak, tam v tom nebyl žádný prach, opravdu tak, jak je zakonzervovali, tak i sám se na to byl jako první podívat a říkal, v tak krásném stavu jsem to ani nečekal, kdybyste měli kam to umístit, já věřím, že ty hodiny budou hnedka fungovat.
0: Takže?
1: Takže teď je to asi až po volbách, jo, když někdo postaví nějakou novou věž.
0: Takže teď jsou v muzeu
1: a teďka jsou,
0: a jsou k vidění.
1: Muzeum. Přesně
0: tedy
1: tak.
0: Tedy ten stroj.
1: Ano.
0: Jak jste tam dostali do toho muzea, nebo od kdy tam jsou k vidění?
1: No, udělali jsme to jako novinku pro letošní muzejní noc, kterou jsme měli 6. června a od té chvíle už teď jsou ty hodiny k vidění v prakticky, jak máme otevřené muzeum, můžou se návštěvníci přijít na tohle ten skvost podívat.
0: No, tak to je výborná věc. Takže to je na léto taková atrakce, atraktivní pozvánka do městského muzea Vrtyni v Podkrkonoší. No, ale to není jediná, protože vy máte v oblibě pořádání vlastivědných vycházek, tím jste známý po celém regionu. A navíc Vrtyni budou slavit teď hasiči, to se nabízí, že?
1: No, úplně stoprocentně. Samozřejmě nemůžeme to udělat ve stejný den, kdy oni mají ty oslavy, takže to bude o týden dříve, 20. června v sobotu. No a vyrazíme po místech, která jsou spojená se sborem dobrovolných hasičů Vrtyni v Podkrkonoší. Tak samozřejmě, kdo by měl zájem, tak jediné místo, kde můžeme se sejít v rámci vycházky na tom začátku, tak bude hasičská zbrojnice.
0: Logicky v 10 dopoledne tady čtu.
1: Přesně tak.
0: No a ty oslavy samotné, kolikáté je to výročí vrtyňských hasičů?
1: 150.
0: 150. a to bude tedy ještě v červnu.
1: A to bude o týden později, 27. června, a to bude celodenní akce, kde bude skutečně hodně toho k vidění.
0: Hodně toho k vidění. No tak když už o tom mluvíme, tak to já se tady podívám teda. Píšete, den plný zábavy, hudby, adrenalínu, připomínky bohaté hasičské tradice, program Koletovy hornické hudby, takže taky kulturní program, slavnostní zahájení, kinologové, samozřejmě hasičský zásah hasičů, to budou vaši rtinčtí, předpokládám, a další program, včetně tanečního vystoupení a kouzelnické show, bohatý program pro děti, to bude fakt super, to je vlastně takový skok do prázdnin.
1: No, já si myslím, že úplný.
0: Výborně. A jak jsme mluvili o těch vlastivědných vycházkách a teď tedy skok do prázdnin, tak hned z kraje prázdnin bude ještě jedna vlastivědná vycházka s vámi.
1: Mm-hmm. Budeme si připomínat vojáky z velké války nebo z první světové války, kteří pocházeli z Vrtyně, a ono se to trošinku nabízí, protože na místním hřbitově u kostela máme zrekonstruovaný hrob právě jednoho padlého vojáka, pana Matisky, který sloužil 84. pěšího pluku a zemřel roku 1916.
0: Výročí.
1: Takže máme výročí 110 let a chtěli bychom tuhle tu památku jednak uctít, ale zároveň připomenout i další osudy těch vojáků, kteří z Vrtyně odešli a už se nikdy nevrátili.
0: Takže tahle vycházka, to je program na prázdniny 11. července v 10 hodin sraz kde?
1: Budeme mít u městského muzea.
0: Tak dobře, děkujeme za všechny pozvánky na letní turistickou a výletní sezónu Dortyně v Podkrkonoší Richardu Švandovi, který je historik a vedoucí odboru kultury města Dortyně v Podkrkonoší. Krásný zbytek neděle. Díky, že jste přijel.
1: Děkuji za pozvání vám také.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti, konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

možná, jak víte, 30. ročník populární ankety Českého rozhlasu zná desítku finalistů. František Kinský, Jakub Kvášovský, Miroslav Hanuš, Martin Mišička, Jaroslav Svěcený, Daniel Stach, Naďa Konvalinková, Lucie Výborná, Taťána Medvecká a Saskia Burešová. V prvním kole získali největší počet hlasů a teď o vaši přízeň usilují do konce září. V druhém kole našeho hlasování stačí vybrat jedno jméno z naší nabídky a poslat hlas buď elektronickou poštou na e-mail nebo SMS-kou nebo klasicky poštou. Všechno najdete na webu Českého rozhlasu Hradec Králové. Slavnostní gala večer, na kterém vyhlásíme výsledky ankety, to už také víte, se bude konat v pátek 23. října v kongresovém centru Aldis Hradec Králové a pozveme tam i vítěze minulých ročníků, jako vždycky. Tradičně zahraje rozhlasový big band Gustava Broma se solisty Michalem Malátným, Davidem Dejlem, Ivanou Regešovou a jsou pozváni i šarmantní osobnosti minulých let a další vzácní hosté a vždycky, jako vždycky tedy moderátory večera budou Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura. A pozor, jak už také dneska Lada Klokočníková v dopoledním magazínu v Šarmu zmínila, předprodej na gala večer šarmantní osobnost roku 23. října už je spuštěný na hkpoint.cz.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Nový pavilon v nemocnici ve Vrchlabí má začít fungovat do konce roku. Auta na elektřinu a vodík by na českých dálnicích dál měla jezdit bez poplatků. Švýcaři nechtějí omezovat počet obyvatel země a noc bude polojasná nebo skoro jasná. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Pěkné odpoledne. Stavba nového pavilonu v nemocnici ve Vrchlabí by měla být hotová do konce roku. Jeho budování má urychlit takzvaný modulární způsob výstavby.
3: Vznikne čtyřpodlažní budova se čtyřmi moderními operačními sály, novou centrální sterilizací, ortopedickým oddělením a centrem jednodenní péče. Tvořit i bude 141 modulů, které se budou postupně vyrábět. Díky vyšší kapacitě operačních sálů budou mít lékaři možnost navýšit počet operací totálních endoprotéz na dvojnásobek. Další operační sály budou zaměřené na traumatologické a artroskopické výkony, kde budou operovat například úrazy z Krkonoš. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Řidiči elektromobilů a aut na vodík si ani příští rok nebudou muset kupovat dálniční známku. Ministerstvo dopravy totiž ustoupilo od plánu, že by za jízdu po dálnici platili i oni. Česko by tímto totiž přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Švýcaři dnes v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh na omezení obyvatel země. Krajně pravicová švýcarská lidová strana navrhovala stanovit jejich maximální počet na 10 milionů. S odvoláním na švýcarskou vládu to uvedla agentura AP. Volební účast byla okolo 60%. Proti návrhu hlasovalo podle odhadů 54% voličů. V zemi teď žije asi 9 milionů 100 tisíc lidí. Pravicoví politici pro omezení jejich počtu argumentují udržitelností, příliš vysokou hustotou zalidnění nebo nedostatkem bydlení. Třebechovice pod Orebem plánují rekonstrukci dětského oddělení Heldovy městské knihovny. Vzniknout mají nové vyvýšené dřevěné regály i upravený prostor pro knihovnici. Město počítá s náklady kolem 1 milionu korun a většinu by měla pokrýt dotace.
4: Součástí úprav dětského oddělení bude kompletní výměna vybavení. Nové dřevěné regály ve tvaru písmene L mají zároveň sloužit jako posezení pro malé čtenáře, kteří si na nich budou moct vybírat knihy. Změní se také zázemí pro knihovnici, které bude nově prostornější a praktičtější. Opravené oddělení chce knihovna otevřít se začátkem nového školního roku. Z Třebechovic pod Orebem Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková přišla kvůli nemoci o finále na turnaji v nizozemském Hertogenboschi. Premiérový titul na okruhu WTA tak získala Američanka Montgomeryová, která je ve světovém žebříčku až v 5. stovce a do finále prošla s kvalifikací. A veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou byly třetí v závodě světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postarali se tak o nejlepší výsledek české výpravy ve druhém podniku seriálu a navázali na svůj triumf před 2 týdny v Sevě. V Bulharsku zvítězily Američanky Kohenová s Niftnovou.
5: Počasí.
2: V noci bude polojasno nebo skoro jasno, na horách při zvětšené oblačnosti zpočátku místy a postupně jen ojediněle přehánky. Teploty klesnou k 8 stupňům, v Krkonoších ke 4 a v Orlických horách k 6. Ráno čekáme skoro jasno až polojasno, přes den polojasno až oblačno a zejména na horách ojediněle přehánky. Večer ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 9 až 14 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dvě osobní auta se srazila v konec Chlumí na Jičínsku a s komplikacemi počítejte na silnici 321 mezi Skuhrovem nad Bělou a Liberkem u Hřínovem na Rychnovsku. Auto tam narazilo do stromu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pěkné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. V areál parku 360 v Hradci Králové v noci skončí jeden z největších tuzemských hudebních festivalů Rock for People. Na pódiích i mimo ně se už od středy střídají víc než 200 interpretů z celého světa. Pomyslnou tečkou za 5denní akcí bude od 8:45 koncert legendární heavy metalové kapely Iron Maiden. Jak to na místě vypadá právě teď, za chvíli v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové uslyšíte. Dnes Dnes vám také představíme novou obyvatelku Safari parku Dvůr Králové, je to dvouletá samička pralesní žirafy Okapi. Školní rok se sice chýlí ke konci, ale my si dnes budeme povídat o učebnicích, které využívali děti za první republiky. V seriálu Hradecké minuty se taky dozvíte, kolik bylo v Hradci Králové koncem 30. let papírnictví. Spočítá je historička Pavla Korytenská. Hezký poslech, zůstaňte s námi.
5: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.
0: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910,

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Hradec.

Už 20. června začne 17. ročník Mezinárodního festivalu Hudební léto KUX. Na 5 sobotních koncertech, konaných v kostele Nejsvětější Trojice v KUXu vždycky od 18 hodin, se představí několik špičkových interpretů. Fenomenální chorvatský kytarista Zoran Dukić, španělský violončelista Luis Zorita, italský varhaník Pier Damiano Peretti, soubory Collegium 1704, Alinde Quintet a klarinetistka Anna Paulová a další. Zahajovací koncert bude tedy příští sobotu 20. června. Vystoupí na něm španělský violončelista Luis Zorita a italský varhaník Pier Damiano Peretti. A Luis Zorita hrál jako solista s řadou vynikajících orchestrů. Hraje na unikátní nástroj z roku 1675. Varhaník Pier Damiano Peretti koncertuje po celé Evropě i na Dálném východě, v Izraeli nebo Kanadě. Bude to tady hvězdně obsazený koncert a rozhodně je na co se těšit. Vedle novodobé premiéry skladby z KUXského archivu potom v průběhu festivalu zazní i světová premiéra skladby pedagoga Pražské konzervatoře a Amu Miloše Orsona Štědroně. Festival pořádá Králové dvorský chrámový sbor spolu se správou hospitalu KUX a více informací i program najdete na webu hudebniletokux.cz. No a to jsou tedy informace pro milovníky klasické hudby a za chvilku se v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové vydáme na hudební festival Rock for People.

0: posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Večerním koncertem britské heavy metalové kapely Iron Maiden dnes na letišti v Hradci Králové končí pětidenní hudební festival Rock for People. Denně se ho podle pořadatelů účastní kolem 50 tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí. A přímo v areálu Parku 360 je teď mezi nimi i reportérka Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Je to tak, to, co je teď za mnou na druhé největší stage Rock for People slyšet, to je jedna z nejzásadnějších českých rockových kapel 90. let Alice a ve své asi nejznámější sestavě se zpěvákem Danem Bártou. Ten koncert tady sledují přímo před podiem i z přilehlé tribuny tisíce lidí a poté propršené první polovině festivalu už dnes a vlastně už i včera odpoledne mohli konečně odložit pláštěnky. Ten vytrvalý déšť ale způsobil, že mimo zpevněné plochy je tu místo velké množství bahna a pořadatelé se ta místa snaží zasypávat pravidelně dřevní štěpkou, ale pokud se sem někdo teprve chystá, tak se mu určitě budou hodit pevné boty nebo případně holinky.
0: Jak to vypadá, Adélo, na příjezdových cestách na letiště dneska?
1: Tak já jsem mezi těmi, kteří se sem do areálu Parku 360 dostali autem, takže můžu upřesnit, že ten průjezd městem byl zatím plynulý a bez kolon. Je ale třeba počítat s tím, že po silnici směrem z centra na letiště se stále pohybuje velké množství chodců a cyklistů, takže opatrnost je skutečně na místě. A zároveň platí, že těm, kteří nejedou na festival, policie doporučuje, aby se okolí letiště raději úplně vyhnuli. Účastníkům festivalu pak pořadatelé radí, aby se do areálu dostávali pokud možno jinak než autem, zdarma, můžou využívat kyvadlovou dopravu nebo třeba i sdílená kola. Na dopravu a bezpečnost dohlíží a dál bude dohlížet policie, která se kromě dodržování rychlosti snížené na 30 km za hodinu plánuje zaměřit i na namátkové kontroly na alkohol nebo jiné návykové látky.
0: 50 tisíc lidí na jednom místě, to je dost. Tak Adélo, víme, jak bude večer organizovaný odjezd těch lidí?
1: Doteď ty příjezdové cesty na letiště byly každý festivalový den nejvíce vytížené právě po skončení večerních koncertů headlinerů. A dá se očekávat, že dnes to nebude jiné. Areál navíc budou zřejmě dnes opouštět i ti návštěvníci, kteří tady byli ubytovaní v kempu. Nicméně ten program festivalu bude dál pokračovat i po skončení koncertu Iron Maiden, což by mohlo pomoct rozložit ten odjezd do širšího časového okna. I dnes platí, že okolí Parku 360 bude mezi 10. hodinou večer a 1. hodinou ráno pro příjezd aut kvůli bezpečnosti úplně uzavřené. Pořadatelé proto důrazně doporučují využívat noční linky kyvadlové dopravy, které obsluhují největší festivalové záchytné parkoviště a končí na zastávce Aldis ve středu města.
0: Pětidenní hudební festival Rock for People v Hradci Králové sleduje reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme, pěkné odpoledne, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Rasistách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát o tom, že Portugalsko není jenom Portské, Korek a moře. Na cestách se Sandrou Špačkovou, která si z cest po světě přivezla i manžela a od té doby je hradečačkou. O Portugalsku, ale také o studiích ve Finsku a chození pěšky doma i v cizině. Jaké to je jít z Brna do Hradce a proč se vydat na podobný výšlap také z Aše? Dovíte se jako obvykle v pondělí po 18. hodině.

0: Český rozhlas Hradec Králové posloucháte v neděli 14. června odpoledne a my vám dnes představíme při naší pravidelné nedělní návštěvě Safari parku Dvůr Králové jeho novou obyvatelku. Je to dvouletá samička pralesní žirafy Okapi. Vzácné zvíře, pocházející z Demokratické republiky Kongo, sdílí společnou expozici s domácí samičkou Kirou. A dvorští chovatelé pro ně hledají partnera. Jejich cílem je odchov dalších mláďat. Za Okapi a zoologem Luďkem Čulíkem se teď do Dvora Králové nad Labem vydáme s kolegyní Danou Voňkovou.
1: Safari park Dvůr Králové se chlubí novým krásným zvířetem, které se jmenuje Okapi. Jak vypadá nový přírůstek?
2: Tak je to samice Vittoria. Pochází z zoologické zahrady z Falconara z Itálie a je to zvíře, které nám bylo doporučeno koordinátorem a které by se mělo zapojit do reprodukce, až přijde nový samec.
1: A už se s Kirou, s tou domácí samičkou, zkamarádila?
2: My jsme nejdříve zkamarádili v tom jejich příbytku, no a teď, když jsme pustili do výběhu, spolu chodí a očichávají a ochutnávají všechny porosty, které tam máme. Ta malá samička se učí od té starší, dostává granulovanou směs, dostává ovoce, zeleninu, i řepné řízky. Úplně nejradši má okus, jak my tomu říkáme, to jsou větve stromů a z těch stromů má nejradši vrbu jivu.
1: Proutky otrhává stejně jako třeba žirafa?
2: Žirafa má dlouhý jazyk a má osrstěný pisky až dovnitř. Přitahuje se tím jazykem mezi těma tarnama a sežere tu větvičku i s listy. Když to Okapi, každý lísteček otrhá a tu větvičku nechá. Okapi nežere kůru ze stromu, nebrousí. Na rozdíl od žirafy, které by nám tam sežrali ty stromy úplně komplet.
1: Scháníte samečka, protože bylo by dobře, kdyby byla další mláďata.
2: Ano, my bychom rádi navázali na úspěšný chov, který u nás byl v roce 8 a 11. To byly dvě mláďata, která se tu narodily, samec Evango a samice Ebony. A proto máme doporučeného samce dokonce až z Ameriky, ze zoologické zahrady San Diego.
1: Tak ve volné přírodě jich je asi málo, víte, a zoologické zahrady jsou na tom o něco lépe?
2: Kámen úrazu pro tohle zvíře je, že se vyskytuje jenom v jedné jediné oblasti a to je centrální Kongo, dneska Demokratická republika Kongo. Je velice nestabilní, jsou tam různé bojůvky a to ohrožuje Okapi, ale nejen to, dokonce těžba nerostů. V zoologických zahradách Okapi nejsou častými chovanci, takže se jich vyskytuje asi 200 na tom americkém kontinentě, tak na tom evropském kontinentě. Nejbližší Okapi od nás uvidíte v Polsku ve Wroclawi, kam odešel náš prvoodchov a to byl sameček Evango.
0: Tak to byla návštěva v dvorském safari parku a na závěr ještě jedna zajímavost, ta se týká námluv. Když se samička Okapi chce pářit, stačí, když zamlaská. Samička se o mládě stará sama a dál žije solitérním způsobem života. Okapi v párech totiž nežijí.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Je 15 hodin a 40 minut a pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové. Pro Český rozhlas Hradec Králového připravují historičky Jana Vojtišková a Pavla Korytenská. Všechny už odvysílané díly i obrázky a fotografie najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech a pro dnešek vybrala učebnicové téma.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnes v Hradeckých minutách se podíváme na učebnice první republiky, a to známé i neznámé. Jak už víme, tak v Nové republice se do škol dostávaly učební pomůcky a učebnice především z produkce československých firem. Učebnice, sešity, rozvrhy a další tiskoviny si mohli hradečáci koupit v královéhradeckých knihkupectvích, to například u Františka Píši, Stanislava Kuchaře, Bohdana Melichana v Tolmanově nebo družstevním knihkupectví. V Hradci Králové fungovalo koncem 30. let téměř 20 papírnictví. Do lavic samozřejmě i královéhradeckých škol se dostaly populární a osvědčené učebnice Slabikáře a Čítanky. Jednu z nich si dnes v Hradeckých minutách znovu připomeneme. V období první republiky byla v první třídě využívána mimo jiné také takzvaná globální metoda výuky čtení. Děti se učily rozpoznávat jednoduchá slova v celku. Slabikářem používaným k této metodě byla Poupata, učitele, básníka a autora učebnic Josefa Kožíška s podtitulem Čítanka malých, která se dočkala několika vydání. Byl to první schválený slabikář v Nové republice po roce 18. Největší popularitu této učebnici však přineslo prvorepublikové vydání s ilustracemi Marie Fischerové Kvěchové. A ve školách byl tento slabikář používán až do roku 1948. Druhou, dnes už zapomenutou knížkou, učebnicí používanou školáky v Hradci Králové se v meziválečném období stala učebnice pedagoga autora loutkových her pro mládež Josefa Kubičky nazvaná První třída Kašička. Byla určena pro nejmenší čtenáře a obsahovala pohádky, krátké příběhy, říkanky, vycházející z lidové poezie. Tato čítanka vycházela v průběhu 30. a 40. let opakovaně v nakladatelství a knihkupectví Vojtěcha Šeby v Praze. Vydání se lišila obsahem, různými podtituly, například Já už hezky čtu, zábavné čtení pro malé školáky nebo Už umím číst, a také autory ilustrací, kterými byli Pavel Černý nebo Jaroslav Vojna. V této čítance se vedle jednoduchých říkanek objevily také texty se vzdělávací a informativní tematikou, například o Sokole, o prezidentu Masarykovi, svobodě, vlasti a tak dále. A co možná nevíte, že do těchto dětských knížek se psala dětem běžně věnování, někdy i s vročením. Takže děti z hradeckých rodin našly ve své knížce třeba Jiříkovi věnují tety Vánoce 1940. Milé Alence věnovala kmotra Hana Bartoňová 24. prosince 1936. A příště se podíváme do pohádky.
1: Hradecké minuty.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

15 hodin 50 minut, pěkné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Tomáš Mysliveček pro vás chystá zprávy na 16. hodinu, no a pak si dáme hvězdné návraty. Dnes budou patřit českému humoru, kterému pomáhal na svět, tedy do televize i do rozhlasu, slavný dramaturg, scénárista i příležitostný herec Gustav Oplustil. Dozvíte se, jak začínal, jak se dostal do televize, jaká byla spolupráce se Zdeňkem Podskalským nebo jak vznikaly některé slavné scénky. Poslouchejte po 16. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a hezky se bavte.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Tři Češi nepřežili srážku dvou lodí v Chorvatsku. Trutnovská nemocnice navyšuje počty klinických logopedek. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ovládl na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů. A zítra čekáme přehánky hlavně na horách. Tomáš Myslověček vás vítá u zpráv. Dobré dopoledne. V Chorvatsku u Splitu se dnes srazil katamarán s plachetnicí. Vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček Českému rozhlasu potvrdil, že nehodu nepřežili nejméně tři Češi a další člověk se pohřešuje.
2: Čtyři osoby, celkového teda počtu 8 lidí na té jachtě, tak 4 osoby byly převezeny do místní nemocnice. Nevím však, jestli ten pohřešovaný a ty 4, kteří jsou v nemocnici, jestli jde o české občany, ale co vím určitě, že ty 3 zemřelí jsou čeští občané.
0: Nemocnice v Trutnově přijala nové klinické logopedky. Aktuálně teď v nemocnici pracují 3 a působí na všech odděleních. Pomáhají pacientům po mozkových příhodách, úrazech nebo jiných onemocněních. Včasná pomoc u dětí i dospělých výrazně ovlivňuje jejich sociální uplatnění i budoucnost. Potvrzuje mluvčí zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Prouzová.
3: Zaznamenáváme velké úspěchy například u pacientů po mozkových mrtvicích nebo s demencí. Nově pro ně v Trutnovské nemocnici otevíráme i skupinové terapie, které těmto lidem pomáhají i se sociálním kontaktem.
0: V Malšovické aréně v Hradci Králové pokračuje rekonstrukce fotbalového hřiště. Pracovníci dokončili všívání umělých vláken do podloží a na hrací ploše už roste i nově vysetá přírodní tráva. Pro takzvaný hybridní trávník, který v Česku využívá pouze Sparta, Slavia a Plzeň, se klub rozhodl kvůli opakovaným problémům s kvalitou hrací plochy v zimních měsících. Nový povrch, který kombinuje přírodní a umělé prvky, bude výrazně odolnější. Hradečtí fotbalisti by na něm měli odehrát první zápasy na přelomu července a srpna, kdy je čeká start první ligy i kvalifikace evropských pohárů. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na evropském šampionátu v Portugalsku 2. zlato. Po kilometru vyhrál taky závod na poloviční trati. S bratrem Petrem pak na deblkánoji obsadili 6. místo. Na pětistovce vybojoval medaili taky deblkajak Jakub Špicar Daniel Havel. V Montemoru získal bronz. Pro Špicara s Havlem to byl zatím nejlepší závod v této sezóně a po loňském stříbru na mistrovství Evropy v Račicích se znovu prosadili na stupně vítězů. Pokračuje Havel.
4: Už máme nějaký věk, takže každá ta medaile potěší, že prostě furt jsme mezi tou světovou elitou a nemám asi pro nějaký zvláštní místo, prostě každá ta medaile má něco svýho.
0: Kanoistka Denisa Řáhová byla na pětistovce 4., kajakářka Barbora Betlachová 5. Počasí. V noci bude polojasno nebo skoro jasno, na horách při zvětšené oblačnosti zpočátku místy, postupně jen ojediněle přehánky. Ráno skoro jasno až polojasno, přes den polojasno až oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Teploty do 21 stupňů, na horách do 14 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 318 mezi Rychnovem nad Kněžnou a obcí Synkov Slemeno hasiči odstraňují spadlý strom. Úsek je neprůjezdný.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte.
6: Pardon, jde mi další host.
7: Tak mě tady máš.
6: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
7: Co je dneska v televize?
6: No, veselohra.
7: Veselohra?
6: Ty jsi chtěl něco jiného?
7: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
6: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
7: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
6: Nebuď tak nafrněnej.
7: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na ten cholerický humor.
6: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
7: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to.
6: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
7: No počkej. Teď to včera ještě šlo.
6: No včera, teď to nejde.
7: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
6: Hele, Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
6: Hele, poslouchej. Hele, taky.

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy jsi se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že

0: armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
1: Slečnavý holka drouda!
2: Dobrý den!
3: Dej číslo, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
2: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladiské neskušenosti.
3: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
4: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
2: Ano, ano, slavný soude. Pekla se mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
3: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si je doma roztloukal klobníkem a drobil si je do kafe.
2: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
3: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
4: Počkejte, vraťme se k věci.
3: Prosím.
4: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
3: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem vyjel se slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
2: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
3: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
2: To se nám.
3: Co chceš dělat, drahá?
2: Že tvůj slib stále ještě platí.
3: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
2: Ach, ty muž.
5: Já povíš mi srdce krajta, ty hrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nesázím. Duch.
3: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
2: Ach, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
4: Prosím.
2: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu buchty, milou.
3: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
2: Ach, ty můj.
3: Ach, ty moje.
2: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
3: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
6: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když želili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě, teda nemůže nikdo.

0: kam dohnat, tak aby se to vyselo.
1: Že jindy, neplní plán.
0: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten, a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak, a oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Teď se píše rok 1910 a sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koupněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

daj, zase hydrant hledají. Kruci tyrknu, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: se chystaj chrlit vodu pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlk celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cvát v páře a pára jde oknem ven.

0: Don't go about this.
1: Tak teď bychom třeba mohli...
2: Za Gustou.
1: Tam? Prosím?
2: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
4: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskalským a říkal jsem, hele, kdyby jsme udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. Opal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Opal, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídal, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštru. A já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
5: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
6: Ona je taky blbost neplnit plán. Jak to blbnu, prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 19:30 jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři, s manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň, slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No a je to. Maďono má, kraj tiše sní.
1: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času a pozor na kostým.
5: Půl hodinka pouhá,
0: málo nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá, podle toho, jak se srdci zdá.
7: No, to už je lepší.

0: se mi jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchývá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježíš Maria, sukně.
0: Sundáme to, děcko, sundáme.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu.
1: Co koukáš?
2: Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, tak to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to, už to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já tam ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tady, a ta, a on mě podá, a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, ne, to jsou kouzelný věci, nebo všetně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. Mě mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom je vyštit soufám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Já nevím, ovšem vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, bará. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná odlučená kukačka, ty do ní takhle strkají klackem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku, já jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu
6: Má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky. Hele, táto, si rádo. Táto. Táto. Táto. Táto. Aha, to není můj. Táto. Táto, si ráno. Si ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, děj, co chceš. S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přeloutě.
5: Ty, táto, není to on? Přelouť. Přelouť. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouť.
6: Teď ten Cyrano jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten Cyrano vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce a... Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to... Ne, já nechci, aby umřel, ne.
3: Tak si říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
4: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
7: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vaše.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona, pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak. Napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude, a nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by bylo dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Že tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselý, čipernej, no, takový mladý mi připadal.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůd, no, no, jako v oposvícení.
4: Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky.
5: No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Alebo ne, on, chudák drahý, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli, Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný?
6: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? Tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám,
3: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomdlin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch 70. letech ty byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že jo, tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady je, že se objevují. Já pám, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 léta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No.
1: Český rozhlas.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Opustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastavovali ty lidi, a já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval, no tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný a tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Ty máš klukovou košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: ty jsi si ji vzal.
3: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělej problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to zapnu. Počkej.
4: Já čekám, co dělám? Ty jsi ale němej. Já jsem si tě kdy brala.
3: Nože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je 4. 8. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Sedni si. Teď máme klid. Je pár hodin. Podívej se, mám se prášek.
3: Prášek?
4: No jo, to ti udělá dobře. To já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jakým stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
4: No.
3: Klid, tak do publikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
4: ano.
3: Ne?
4: Ano.
3: Podívej se.
4: Ano.
3: Pojď sebou.
4: Já jsem.
3: Je skoro.
4: Jo. Ano.
3: 8, rozumíš?
4: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Ano, podívej se. Já jsem hotová, kdy to jde? Hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal, že jsi asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou ti
3: napřed.
4: Já
3: nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Hele.
3: Co?
4: Sexy?
3: To tady v žádným případě, miláčku.
4: Tak. Já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrýbac máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš?
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: to já?
3: Jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je...
4: Do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si jistý ruky dá někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď no, tak laskava, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju
3: dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
4: nic neděje? Jsem, no, nebo je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no jistě, tady víš. Je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste.
4: Co?
3: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase, v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Provoz u pece pod Sněžkou omezí oprava opěrné zdi. Předseda hnutí SPD Okamura chce okamžitě zrušit dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny. Zemřel neurolog Ivan Rektor a zítra čekáme přeháňky hlavně na horách. Krásné odpoledne. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kivadlově semafory nebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do pece pod Sněžkou a na pomezní boudy, bude stát 59 milionů korun a bude placená ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V základní škole Pulická v Dobrušce skončily opravy za 50 milionů korun. Škola má novou střechu, vytápění, vzduchotechniku i elektroinstalaci. Na střeše je nově fotovoltaika, která ji bude zásobovat elektřinou. Zázemí školy se teď stěhuje zpět do původních prostor z několika dočasných míst ve městě, říká nezávislý starosta Dobrušky Miroslav Sixta.
4: Děti ze základní školy Pulická se dočkají nových zmodernizovaných prostorů. Ta akce vlastně nespočívá jenom v opravě střechy, ale v modernizaci všech prostor. Děti mají za sebou náročný rok, který strávali v provizorních prostorách a nyní se vlastně do nového školního roku můžou usednout do lavic v novém prostředí.
2: Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura by okamžitě zrušil dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny. Řekl to dnes v televizi Prima. V Česku bylo k únoru asi 400 tisíc Ukrajinců v režimu dočasné ochrany.
5: I když ty Ukrajince ukončíme, rozhodně naše vláda nebude dělat to, že tady budeme schválně nechávat, aby jsme neměli tady islámské migranty. My chceme zredukovat v případě konce dočasné ochrany, být na mě taky ukončím okamžitě.
6: Řekl Tomio Okamura. Na výrok ostře reagoval předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj Ukrajinci zajišťují Česku mimo jiné výjimku z migračního paktu EU.
7: Ukončit Ukrajince, to je slovo, dočasná které vyjde z úst předsedy poslanecké sněmovny. Tak jenom dokazujete, že když vás někdo pojmenovává jako komerčního fašistu, tak opravdu to sedí.
6: Vláda plánuje pravidla pro dočasnou ochranu zpřísnit. Novelu na konci května poslala sněmovně. Podle dat ministerstva práce začaly příjmy na odvodech od uprchlíků pod dočasnou ochranou převyšovat výdaje na jejich pomoc už na začátku roku 2024. Josef Číš, Český rozhlas.
2: Ve věku 77 let zemřel bývalý prorektor Masarykovy univerzity v Brně a neurolog Ivan Rektor. Informovala o tom Masarykova univerzita. Rektor působil také jako dlouholetý přednosta první neurologické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Stál i u zrodu výzkumného centra CEJTEC. Loni v lednu Ivan Rektor převzal zlatou medaili Masarykovy univerzity za celoživotní přínos pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost a rozvoj univerzity v oboru neurovědy.
3: Počasí.
2: V noci bude polojasno nebo skoro jasno, na horách při zvětšené oblačnosti zpočátku místy, postupně jen ojediněle přehánky. Teploty klesnou k 8 stupňům, v Krkonoších ke 4 a v Orlických horách k 6. Ráno čekáme skoro jasno až polojasno, přes den polojasno až oblačno a zejména na horách ojediněle přehánky. Večer pak ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 9 až 14 a biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Královéhradecku počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Rodov a Habřina. Její oprava pokračuje až do poloviny srpna. Objízdná trasa je značená.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Příjemné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Na našich frekvencích začínají podvečerní písničky od srdce, tedy na přání. Máte přání? Zavolejte, pište, ve studiu je a zdraví vás Romana Joudalová.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kontakty sem do studia, jestli chcete dnes zasáhnout do výběru písniček v této vysílací hodince v písničkách od srdce, jsou telefonní číslo 726 a 3x46. Dále můžete psát e-maily, adresa je studio.hradec@rozhlas.cz, SMSky na číslo 900 1104. Hradec napište jako první slovo do textu vaší zprávy.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Písnička, která je připravená, je od kapely Kryštof a máme tady vzkaz. A cituji z e-mailu, který poslal pan Otakár. Pro naši vnučku, slečnu Aničku Prokupkovou z Trutnova, a to až do Chorvatska, k jejím zítřejším narozeninám. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti, zdraví, ať se jí v Chorvatsku líbí. To všechno jí přejí babička a děda Prokupkovi z Trutnova.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Písničku si vybral pan Milan. Dobré odpoledne, vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den, prajem. Já jsem vybral pesničku od Petra Lipu Maturantky mestom. Je čas maturit a bohužel po maturitách nemám taký prehľad. Tak by som ju chcel venovať českým maturantom. A mne sa páči tá pesnička kvôli textu.
1: Dobře.
2: Ďakujem pekne.
1: Rádo sa stalo. Som ráda, že ste si na tú písničku vzpomnel. Tak si poslechneme. No. Pekný deň. Nashledanou.
2: Ďakujem vám pekne za priestor.

groszy, zakotwił w koszy, oholi život, zbytocznie proszę.

0: kotwy w koszy, holi żywot. Zbytocznie prosi.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Další vzkaz je od paní Zdenky a píše: prosím vás, zahrajte písničku Kousek tvého já pro paní Růženku z Vamberka. Hrajeme ji pro radost, potěšení a přejeme hezký příští týden z Deny z Rychnova nad Kněžnou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Paní Janě, přeji pěkný podvečer a zdravím vás. Vítejte.
2: Dobrý den, přeji všem i vám. A já jsem si dneska vybrala písničku pro sebe od Michaela Jacksona, protože mě není dobře ani na těle, ani na duchu, tak abych se trochu potěšila. A chtěla bych pozdravit paní Sylvii, která vždycky vybírá moc krásné písničky. Tak a nadále pokračuje. A mějte se všichni hezky a komu se písnička bude líbit, tak ať si ji hezky užije.
1: Tak ať léčí, paní Jano, mějte se hezky, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A na tahu, tedy na výběrovém tahu písničky je pan Jirka, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Rovanko, já vás moc zdravím.
1: Takže?
2: Já bych vás hrozně rád poprosil dneska písničku od skupiny Eagles Hotel California. No a když je dneska ten den dárců krve, tak samozřejmě všem dárcům, co jsme mohli darovat a už bohužel nemůžeme, ale samozřejmě i novým dárcům a těm současným. Je to hrozně krásný pocit, že člověk může někomu pomoct a vlastně zachránit život. Takže bych to asi takhle dneska shrnul a vůbec všem dobrým lidičkám, samozřejmě i vám všem do Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pane Jirko, to je úplně skvělé poselství. Děkujeme a mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, Romanko, naslyšenou.

0: Vánoční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Prvním hostem pátečního habaděje bude Jana Fabiánová. Původně muzikálová herečka prožila 7 let v divadle Semafor, 4 roky v divadle Kalich a 2 roky v Národním divadle. 9 let žila ve Spojených státech amerických. V poslední době se věnuje i osvětě a pomoci obětem domácího násilí. Napsala 2 knížky, píše hudbu a také české texty z pocitu, že i to může udělat někomu radost. Je toho hodně a vše probereme po 10. hodině. Druhým hostem bude Jan Bendik. Tenhle zpěvák se narodil v Hradci Králové, kam se často a rád vrací. V letošním roce chystá v Praze svůj doposud největší koncert. Jak vypadají přípravy, poví po 11. hodině. Tak přijďte, protože tentokrát si určitě v naší poslední předprázdninové kavárně i zaspíváme.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dobrý den všem posluchačům i vám ve studiu, píše paní Helena. Prosím vás, zahrajte písničku Děti jsou nejvíc k narozeninám pro moji kamarádku paní Květu Průšovou. Milá Květuško, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tvoje kamarádka Helena z Prahy.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pan Ondra je na telefonu. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Já vás zdravím, Manko, přeju vám krásné nedělní odpoledne, přeju samozřejmě i všem, kteří poslouchají. A dneska píseň, kterou nechám jako překvapení s dovolením, bych nechal zahrát všem, kteří poslouchají, pak samozřejmě všem do Českého rozhlasu Hradec Králové a všem povinným lidičkám, ať mě pohodlí zbytek víkendu a krásný a úspěšný start do nového pracovního týdne.
1: Děkujeme i vám a mějte se hezky.
2: Romanko, tím ještě kterýčka je dovolená, tak si krásně užiju.
1: Tak doufám, že vás taky nějaká čeká. Mějte se krásně, naslyšenou, uvidíme.

Bude 18 hodin, teď je 17.53, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pokud i následující chvíle nedělního podvečera budete trávit s námi, tak po 18. hodině se můžete těšit na druhou část naší nové četby na pokračování. Román Jana Štiftra Paví hody pro vás připravila dramaturgyně Tereza Mičiaková a s herci Martinem Mejzlíkem a Josefem Pejchalem natočil režisér Jaroslav Pokorný.

0: Gastroservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V regionální veřejné dopravě platí nové jízdní řády. Při srážce trajektu s Plachetnicí v Chorvatsku zemřeli 3 Češi. Iron Maiden zakončí festival Rock for People a zítra bude polojasno až oblačno a maximálně 21 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv přeje Tomáš Mysliveček. Autobusy i vlaky jezdí ode dneška podle nových jízdních řádů. Změny platí pro celé Česko i na regionálních spojích. Na železnici například začne prázdninový režim už v pondělí 29. června. V Královéhradeckém kraji se na některých tratích zlepší cestování pozdě večer. Například páteční večerní vlak z Jičína s odjezdem o 10:30 nově nekončí v Hořicích, ale pokračuje až do Hradce Králové. Odtud budou navazovat půlnoční spoje na Jaroměř a na Týniště nad Orlicí.
4: Další večerní vlak z Teplic nad Metují bude v pracovní dny nově zajíždět až do Horního Adršpachu. V neděli odpoledne pak budou nově jezdit přímé vlaky z Hronova do Chocně s přípojem na Brno. Autobusové linky většinou mění své jízdní řády o několik minut kvůli lepší vzájemné návaznosti. Jednorázová změna pomůže v pátek při předávání vysvědčení školákům na Náchodsku. Mezi Dobruškou a Náchodem budou vypraveny posilové autobusy o 9:30 a o 9:30 dopoledne. David Macháček, Český rozhlas.
3: Češi převezení v Chorvatsku do nemocnice po srážce Plachetnice s katamaránem nejsou v ohrožení života. 3 z nich by měli propustit, 4. zatím v nemocnici zůstane. Na palubě menšího plavidla cestovala 8členná česká posádka. 3 lidé zemřeli, 1 se stále pohřešuje. Do pátrání po něm se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a také vrtulníková jednotka. Příčiny neštěstí se vyšetřují. Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3 %. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
5: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
3: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6 %. V Hradci Králové dnes vystoupí heavy metalová skupina Iron Maiden. Zakončí 31. ročník festivalu Rock for People.
6: Iron Maiden si pro fanoušky na Rock for People připravili dvouhodinovou show, na které zahrají své největší hity. Skupina je na scéně přes půl století a na kontě má 17 studiových desek. Organizátoři festivalu Rock for People už začínají odhalovat plány příštího ročníku. Oznámili prvního headlinera, tím bude americká skupina Blink-182. Jiří Štefel, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: V noci bude polojasno nebo skoro jasno, na horách při zvětšené oblačnosti zpočátku místy postupně jen ojediněle přehánky. Teploty klesnou k 8 stupňům, v Krkonoších ke 4 a v Orlických horách k 6. Ráno pak čekáme skoro jasno až polojasno, přes den až oblačno a zejména na horách ojediněle přehánky. Večer ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 9 až 14 a biozátěž na jedničce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku do poloviny července pokračuje oprava silnice. Objízdná trasa vede přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostiny.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pěkný nedělní podvečer s Českým rozhlasem Hradec Králové. V následujících minutách se můžete těšit na druhou část naší nové četby na pokračování. Román Jana Štiftra Paví hody pro vás připravila dramaturgyně Tereza Mičáková. S herci Martinem Mejzlíkem a Josefem Pejchalem natočil režisér Jaroslav Pokorný a příjemný poslech vám přeje Romana Joudalová.

Asi chutnají pávy. Možná i tahle otázka vás v následujících minutách při poslechu rozhlasové četby na pokračování, kterou jsme pro vás na nedělní podvečery Českého rozhlasu Hradec Králové připravili podle úspěšného románu Jana Štiftra Paví hody. A vůbec nebude nepatřičná, i když příběh Václava, řečeného Tarzan, s nímž jsme se seznámili v minulém dílu, jeho syna Jana a jejich přátel, tak trochu připomíná společenský román a venkovskou kroniku z první poloviny 20. století, ale je především vyprávěním o mužích a jejich přízracích, svodech, touhách, o pospolitosti a příslušnosti k rodině i místu, o rodinných tajemstvích a nakonec hlavně o ženách, protože to oni tomu mužskému světu určují tempo a mužům často i důvod, proč jít dál. A tak zatímco se podivná sešlost v Horním Jelení oddává pavým hodům, naši hrdinové na pozadí velkých dějin tančí s dívkami uprostřed rybníka, poznávají barvy lásky na kraji lesa, objevují svá poprvé, zkrátka žijí tady, teď a pro teď. Dnešní druhá část má podtitul Aninko, prší.

Leden až červen 1936, Horní Jelení. Můj táta se jmenuje Václav Janeba. Janeba, jako ta kytka. Ale stejně se mu říká Tarzan. Mamince se říká Tarzanka a nám dětem malí Tarzani. Naši se i přes svůj věk mají pořád rádi. A tak ložnici zaplňují dětmi. Jsem první a Aninka nejmenší. V létě jí budou 3 roky. V létě tatínek uspořádá výpravu na chmel k Žatci, sezbírá partu jelenských rodin a jede se. Tatínek je jeden z předáků. Celkem z Jelení odjíždí na chmelovou brigádu i 300 lidí. Práce je málo. Přes rok taky pořádá paví hody. To je pak sláva pro celé Jelení. Nechci být česáč chmele, ledař ani dlaždič. Toužím potom stát se zahradníkem. Od pana Šafránka v Dašicích jsem přešel ke starému Fingrálovi, co postupně se 3 manželkami poslal na svět už 22 dětí a všichni, včetně jeho paní, mají zákaz vstupu do zahradnictví. Asi mě k tomu přivedla maminka. Vyrůstal jsem venku, jsem srostlý s přírodou. Co nevidělá tatínek, dohání maminka společně s námi. Od jara do podzimu jsme v lese a sbíráme květy. Bledule, konvalinky, ladoňku, někdy černý žhajní. Maminka má radost, když narazí na hvozdík. Spojuje kytky do malých kytic a posílá děti do světa. Aby jelenské lesy provonily domácnosti až v Pardubicích, Vysokém Mýtě nebo Chrudimi. Bylo to někdy v době, kdy začínaly kvést narcisy a sasanky, kdy jsem na podmáčené louce zahlédl neznámou dívku. Jména jsme si nevyměnili, jakoby názvy nebyly důležité. Říkám jí Květa a taky Flair nebo Florence. Mluví hůř česky, protože její rodina krátce předtím přiletěla z Ameriky. Myslel jsem, že natrvalo, ale dívka říkala, že pobudou jen pár týdnů. Tatínek, přítel mého otce, má v Čechách nějaké povinnosti. Květu jsem potkal na louce u starého dubu. Trhala tam právě ty sasanky. Tvořila kytici pro maminku a v tu chvíli jsem vyrozuměl, že není odtud, protože jelenské dítě by mamince nedělalo kytičku z plevelu, který mu navíc obarví světlý svetr. Kytici doplňovala křivatcem žlutým a orsejí jarní, takže zářila jako jarní slunce. Zeptal jsem se, zda chce zabít sebe nebo někoho blízkého, protože sasanek už měla v ruce dobře přes 30, což trvale uspí dospělého a přinejmenším vzbudí zájem četníků. Ukazoval jsem na rostliny a říkal jejich jména. Opakovala je takovou hezkou češtinou a já chtěl opakovat slova po ní. Ale z pusy mi to tak úplně nešlo. Potkal jsem ji u dubu i další den. Čekala na mě. Podnikli jsme několik výletů do okolí. Motala anglická a česká slova a já přitom prožíval každý její pohyb a vychutnával si každé slovo, ve kterém písmeno ř znělo jako ž. Ale já věděl, že tam ž zní skutečně a opravdově, i když ona se za špatnou

češtinu styděla, protože jí za to prý i doma často kárá tatínek. Já ji neopravoval, ale raději se vyhýbal rostlinám, jako je čemeřice. Květa byla první člověk, se kterým jsem sdílel oslnění přírodou. Vnímali jsme ji stejně. Kdykoliv sejdu z cesty a dotknu se trávníku, cítím, že jsem propojený se vším, co tu okolo roste a žije. S tou dokonalou soustavou, která sama sebe obnovuje, již nedokážeme ovládnout ani pochopit, protože je nekonečně vyšší než my všichni dohromady. Tvoří podestu i baldachín nad hlavami a je krásná v detailu. Vždyť i žlutá, kterou v sobě skrývá sasanka, talovín, křivatec, orsej, prvosenka nebo podběl, které to zvláštní dítě zaváže do jedné kytice, je v každém případě jiná. Tu se více podobá vaječnému žloutku a tady zase měsíční dělové kouli, když v podvečer prostřelí oblohu. S Flair jsme o tom mohli hovořit. Flair rozuměla všemu, co jsem se snažil vysvětlit, jakkoliv mi docházela slova, nebo jsem to nedokázal říci tak, aby přes svou polámanou češtinu pochopila každé slovo. Stáli jsme společně na kraji obrazu a neodvažovali se do něj vstoupit. Na tom plátně byl vzorek toho, co stojí na zemi za obdiv a úctu. Mělo to barvu zelené, modré a žluté a dohromady to byl život. Stáli jsme před tím obrazem za soumraku. Chytil jsem ji za ruku, aby se nebála, aby věděla, že vedle ní někdo stojí. To sevření ruky mělo platnost slibu. Netušili jsme sice, co jsme ujednali, přinejmenším to ale bylo znamení, že se chceme vidět zítra. A pak znovu, ještě. Hledali jsme spolu marně starý ořech, který v lese kdysi vysadil její pradědeček. Věnovali jsme pátrání spoustu odpolední. Měl by to být už pořádný strom? Obávám se ovšem, že dávno zetlel. Chtěla před ním spočinout jako před dávno dotýkaným předmětem. Sehnal jsem pak u Fingrála stromek. V lese jsme ho zasadili. Vložili jsme do holíny náhradu. Ořech mezi buky a duby. Překvapení. Narušení řádu. Když jsem pak sušil byliny v boudě z ohoblovaných prken na naší zahradě, uvědomil jsem si, že snad každý člověk má nějakou barvu, že je v něm někde hluboce ukrytá a někdy tak daleko, že trvá celé dny a někdy možná roky, než se vyjeví, ale že stojí za to barvy hledat a objevovat. Že svět jsou jen odstíny barev. Že jsem něco jako Tonda Marek, mistr barev, jméno z místní historie, ještě špatně čitelné na boudě v naší zahradě. Tatínek se mě ptá, co mám s tou Vincentovou holkou a ať si na ní moc nemyslím, že jsou tady jen naskok. Promýšlím skrýš, kde bych dívku schoval. Musel bych doupě vycpat psími kožešinami, které občas tatínek vydělá, aby jí v lese neskolila první zima. Trhal bych jí kvítí každý den, aby jí bylo aspoň trochu veselo. Zavírala by oči a říkala, co právě cítí. Kam jí ta vůně přenesla. Šimral bych jí květy po rtech. Byla by jen moje a byla by v bezpečí před celým světem. Moje přesazená květina. Neuvadne, když se o ní dobře staráš. Ukáže ti poupě, po kterém tak toužíš.

Červenec 1936, Horní Jelení. Kráčíme s Flair biblickým rájem. Jsme oba nazí. Hluboko v lesích, sevření vysokými duby, tančíme na mítině. Na kraji ostrova svítí oblečení, sedají na něj motýly. Poprvé ji vidím tak, jak jsem si ji dosud jen představoval. Pokud je to sen, nechci se probudit. Zírám na její tělo, ale nahota mi přijde samozřejmá. Je oblečená sama do sebe. Vidím souhvězdí berana na její hrudi. Vidím býka, který se ztrácí v prohlubni mezi stehny. Jsme dva blíženci, kteří se stoupili z nebe. Jsme pana a střelec. Dva padlí andělé. Uléhá do postele s nebesy. Vyslal jsem ji kapradím. Tiskne mě k sobě. Drží mi za ruce. Líbám na krk, ňadra a boky. Hladí mě po vlasech. Stuhne v němém úžasu. Je obětním kamenem, do kterého padla rosa. Piju. A žízeň je ještě větší. Toužím po ní celou svou existencí. Slyším její dech i srdce. Bije ve stejném rytmu jako moje. Stává se jedním. Bim, bam, bim. Šeptá mi do ucha, abych si ji vzal, abych neotálel. Hřbetem ruky přejíždím po jejím napnutém těle, od krku až k nekonečnu. Tam a zpět. Kůže se mi napíná k prasknutí. Stačí okamžik, jemný dotyk, po kterém se to všechno krásné rozplyne. Mechanické pohyby pohřbí vášeň, ale já o ní ještě nechci přijít. A tak oddechuji a srdce bijí. Bim, bam, bim, bam. Toužím potom, abychom stuhli v napětí. Její oči planou a zuby okusují vlastní red. Přidávám se k hostině. Budu jí mít celou. Mítina voní jednou jedinou květinou. Je bílá jako lilie. Trhám jeden lístek po druhém a všechny znamenají: má mě ráda. Myslím na to, že ji nesmím pustit domů, a její oči odpovídají, že tohle je loučení. Kluk ve mně by chtěl plakat, omít si oči v lítosti a neštěstí, ale muž, kterého ve mně probouzí, už roní jinak a jinde. Dech se sklidňuje a srdce také. Bim, bam. Ležíme vedle sebe na zádech. Pozorujeme oblohu a já mám pocit, že jí hledím do očí, že je ve všem, co mě obklopuje, že je jako Bůh. Čas kolem neexistuje. Nikdo ho ještě nevymyslel. Nikam nespěcháme. Můžeme tu ležet napořád. Všímám si, že mraky plují tak rychle, jak jim dovolím. Některé brzdím na obloze, jiné nechávám couvat, narážet do sebe, splývat v jeden. A myslím na to, že je ještě můžeme napodobit. Ale mraky se scelují, obloha šedne a v dešti, který nás vyžene z ráje, ani nezaslechnu kroky. A tak nevím, že už nejsme sami, že na kraji mítiny stojí člověk. Ženské oči na nás hledí od mladého buku a ani nevím, jestli nás vnímá, nebo přes nás hledí někam daleko. Výraz v její tváři nedokážu číst. Kouká tak jako jindy, někam, kam dohlédne jen ona sama. A jak tam Jaruna byla, už zase není. Oblékám se do mokrých kalhot a Florentinina prsa trčí ve vlhkém tričku. Odívám ji jako bezbranou, protože se mi dnes celá odevzdala. Třeba ještě zítra? Zeptá se a já přikývnu. Ale žádné zítra se už neodehraje. Žádné zítra není. Čas sebou trhne a poskočí. Sen se rozplyne a Vincent Hrdlička navždy zmizí z Československa. Přepluje oceán, zanikne. Tatínek mu bude posílat zdravice a blahopřání. Posadí mě ke stolu, bude diktovat nejdřív 3x do roka. O Vánocích, Velikonocích a Letnicích. Nakonec zbydou jen Vánoce. I když ani jeden z křesťanských svátků Family Hrdlicka možná vůbec neslaví. Tu mítinu jsem už pak nikdy nehledal. A na dívku nikdy nezapomenu. Pochybuji, jestli vůbec kdy byla. Co nepojmenuješ, to přece není. A
A pokud by nebylo, třeba se to teprve stane. Uschoval jsem si vzpomínku na ni ve žlutých květech. Sasanka, talovín, křivatec, orsej, prvosenka, podběl. Bim, bam, srdce klidně bije. Oddechuju, asi už spím.

Červenec 1936, Horní Jelení. Čas sebou drkne, jako když se spojí dva vagóny a cestující do sebe vrazí. Je v tom jemné rozrušení, ale rozhodně ne překvapení, tohle se přece stává. Čas sebou drkne, když se mašina rozjede a někdy přijde tak mohutné drknutí, způsobené zpravidla tvrdým nárazem. Čas sebou drkne a všechno je jinak. Už napořád. Rozum se brání, srdce vzdoruje, vědomí to trhá. A Ninka je mrtvá. Už napořád. V noci jsem nespal, přemýšlel jsem o Flair. Ujišťoval jsem se, že bez ní to tu nevydržím. Snad jsem si cíleně cuchal nervy a záměrně se udržoval v bdělosti až do svítání, i když jsem nepochyboval, že vyčerpání situaci stejně nezmění. Patrně jen otupí mysl. Ráno v posteli se Aninka ptala, proč se tak mračím a nic neříkám. Chtěla mě rozesmát a koulela na mě očima, protože tohle na mě vždycky zabere. Protáčí oči jako panenka. Nesmál jsem se, prožíval jsem loučení a podával se tomu, že čas drknul a mě to zabolelo. Vydechla chvíli předtím, než jsem se vrátil od ořešáku v lese. Proseděl jsem u něj celé odpoledne. Ráno mi chtěla vyprávět, něco hezkého zažila a těšila se na to znovu. Večer budu zase papat hvězdy, řekla a já jí nerozuměl. Má zavřené oči. Spí? Drk. Kdybych se vrátil aspoň o chvíli dřív, mohl jsem jí ještě hladit po tváři, držet za ruku, říct jí, že jí mám rád. Tyhle věci si doma nepřipomínáme. Jsou sami sebou. Z té samozřejmosti mě mrazí. Aninko, já tě mám rád. Tatínek šel pro rakev a Božena s Máňou trhají konvalinky. Maminka je o to poprosila. Chce Aninku položit do konvalinek. Je jich teď všude spousta, jsou jako slzy, které se kutálejí po maminčině tváři. Objímám ji a pláčeme spolu. Je to pořád ve mně, ten kluk, co umí plakat. Aninko, prší. Stojíme nad Aninkou tiše, jako by se skutečně mohla probudit. A když vrznou vrátka, zamrzne v nich tatínek s malou rakví, do které pak společně s maminkou Aninku položí. Pod hlavu dostane polštář a maminka vybírá fotografie, které jí vloží do rukou. Bude mít na cestu každého z nás. Dotknu se její ruky. Je ledová. Pohladím jí po jemných, mastných vláskách. Zpívá mi starou mariánskou píseň, naši píseň. Doprovází na svět i ze světa. Myslím na panu korunovanou hvězdami. A do očí se mi zase derou slzy. Vyšly hvězdy. Zašeptám a vyprávím jí příběh ze včerejška. Jako by se to stalo i dnes. Už vím, o čem ráno mluvila a na co se znovu těšila. V noci našla rodiče na zahradě pod hrušní. Seděli spolu na lavičce, v tom tichu a klidu, pohlcení dokonalou tmou. V ulici není jediná lampa veřejného osvětlení. Aninka se vklínila mezi ně. Maminka pak odešla a Aninka zůstala jen s tatínkem. Hleděli do nebe a počítali hvězdy. Co tam vidíš? Ptala se. Vidím holčičku, která chce jít spát. Mám ještě hlad. Doma toho moc není. Vyhoď mě do nebe. Chtěla bych ty hvězdy všechny spapat. Seděla na otcových ramenou. Natahovala ruce za světlem, dotýkala se zářivých bodů, přikládala ruce k ústům. Sklízela hvězdnou oblohu. Potřebuju výš, řekla
a tatínek s ní poskočil. Víš, víš, ještě víš. Drk. Starší sestry strávily dopoledne ve škole a Aninka si hrála s klacíky a kamínky. Maminka ji sledovala, současně zaměstnávala oči a ruce prádlem. Postavila na plotnu největší hrnec s vodou, hrnec, ve kterém se nikdy nevaří, ale jedině vyvařuje. Když voda bublala, nasypala do ní jako vždycky přípravky urychlující bělení. Pozor, nesahat, víme to všichni. Hrnec vynesla do zahrady, většinou jí pomáhám já nebo tatínek, na maminku je příliš těžký. Šplouchající voda jí opařila ruce. Chtěla do ní namáčet prádlo. Vracela se právě do kuchyně pro ubrus z jídelního stolu, když se Aninka rozběhla zahradou k brance. Snad tam někoho zahlédla, možná chtěla jen vyhlížet sestry, jestli už se vracejí ze školy. Mezi Aninkou a maminkou v tu chvíli stálo sklo, zád slona, mrtvé mouchy na parapetu i šňůrka ze staré rolety. Propast k zemskému jádru i 2000 kilometrů dlouhá zeď bránící Čínu před mongolskými nájezdníky. Nemohla ji chytnout za ruku, křiknout na ní. Obraz za oknem byl nekonečně daleký, orámovaný závěsy jako plátno v kině. Drk. Aninka škobrtla. Zakopla. Spadla do hrnce s vařící vodou. Otevřená ústa a vytřeštěné oči. Maminka s dítětem utíkala za doktorem. Není doma, odpověděla doktorová, i když doktorovo auto parkovalo před domem. Doma maminka Aninku zabalila do čistých látek. Dítě rychle oddechovalo. Když se chtěla podívat, jak zarudlá kůže vypadá, zůstávaly její kusy přilepené na tkanině. Nastrouhala brambory a přikládala je Anince na tělo, ale neměla tolik brambor, aby do nich mohla ponořit celé dívčino tělo. Věděla, že na popáleniny funguje také cibule nebo netřesk, zatím tak léčila jen drobnosti. Aninka hořela. Zkoušela ji probrat, ale dítě už oči neotevřelo. Maminka ji tiskla k sobě jako miminko. Držela ji v rukou, když Aninka vydechla naposledy. Tatínka jsem viděl poprvé plakat. I Tarzan má slzy. Aninka leží v konvalinkách a já jí zpívám písničku. Chtěl bych s ní zalézt pod deku.

velká sláva vyšla na den Aninčina pohřbu. Myslím, že je to první pohřební hostina, kde hosté za jídlo platí. Je levné a je ho spousta. Lavice a stoly si tatínek půjčuje ze Sokolovny. Zahrada se promění v hospodu. Podává se maso, křen a kus chleba. Sousedé si přinášejí vlastní talíř a nůž. Většina se pak do masa pustí rukama. Letos poprvé jíme pávy. A tatínek zve celou ves. Všechny, bez výjimky. Paví hody jsou událost, rychle se rozkřikne. Tatínek si objednává obecního policistu pana Kaplana. Projde každou ulicí a vybubnovává, že Tarzan pořádá paví hody. Děti za ním běhají, Kaplan je zručně odhání. Krysař se dvěma píšťalami buší do bubínku. Ratatata bum. Tatínek říká, že na pavých hodech vydělá jako za měsíc v továrně. Ale stejně je nemůže pořádat častěji než dvakrát do roka. Pro lidi by to už nebyla taková sláva. A nesehnal by tolik masa. Už takhle je někdy složité nakrmit přes 100 lidí. Pozval jsem Otu Švejcara a přemluvil rodiče, aby mu dali kus masa zadarmo, na účet podniku. Tatínek se trochu zdráhal. Vím, že se se Švejcarovými moc nemusí, ale naše přátelství respektuje. Většina lidí šla rovnou z pohřbu. Aninku jsme nesli z domu. Rakev ležela na malých nosítkách. Drželi jsme ji s tatínkem. Bylo to rychlé. A v jednu chvíli jsem pochyboval, jestli pan farář ví, koho pohřbívá, jestli v rakvi leží chlapec nebo děvče. Řeč měl trochu zvláštní. Rakev už byla zavřená. Zatloukli jsme ji doma před odchodem. Na rakev jsme položili věnec a kytici. Požádal jsem o ní právě Otu. Ota Švejcar je nejzručnější vazač květin, jakého znám. Nevyzná se tolik v rostlinách jako já, ale je mistrem v jejich aranžování. Má cit pro rozvržení zahrady nebo bohatou kytici do vázy. Namíchá ji jako nikdo jiný a dozdobí stuhami. Že má na pravé ruce jen dva prsty, ho nijak neomezuje. Jako kluk vložil ruku mezi vagóny. Maminka vytahuje maso z trouby. Podává maso tatínkovi, ten ho krájí, rozděluje porce, já ho nosím lidem. Pomáhá mi Ota. Říká, že radši bude běhat, než aby seděl u stolu sám. Obejmu maminku, ale vím, že nemůžu nadlouho, abych ji nerozplakal. Máňa, Pepča a Božena mají na starosti pivo. Chladí se v láskově hospodě a je to kus cesty. Jezdí s dvoukolákem mezi hospodou a zahradou, sem a tam, rychle, aby od láskových nedorazilo pivo teplé. Bratranec Kuba Pelc sedí v okně našeho domku a hraje na housle. Ta muzika mě vrací na hřbitov. I když hraje veselé melodie, je v houslích stejně začarovaná tklivost. Znám tu všechny lidi jménem. A o každém něco vím. Taky tuším, že tihle všichni tu dneska nechtějí truchlit za Aninku. Především se přišli pobavit. Život jde dál. A ty, Kubo, hrej. Rozvesel společnost.

skončila druhá část pětidílné četby na pokračování, kterou podle knihy Jana Štiftra Paví hody pro Český rozhlas připravila Tereza Mičiaková. Hudební spolupráce a mistr zvuku Leoš Sedláček. V režii Jaroslava Pokorného účinkoval Josef Pejchal. Oba díly si už teď můžete znovu přehrát na webu hradec.rozhlas.cz nebo v aplikaci můjrozhlas.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové posloucháte v neděli v podvečer. Ve čtvrtečním ranním vysílání přivítal moderátor Jakub Schmidt světově uznávaného hudebního skladatele Jana Jiráska, který na festivalu Smetanova Litomyšl představí speciálně hudebně dramatický projekt v rámci doprovodného programu, kterým je nová inscenace s názvem Divadlo světla.
1: Je to vlastně komorní opera, kterou jsem napsal pro soubor Geisler's Hofkomedianten. Libreto napsala Helena Koblišková, režíruje Petr Hašek a je to velice zajímavý příběh z barokní doby. Ale není to barokní opera, je to vlastně náš hudební, zejména hudební pohled lidí z 21. století na dobu baroka, na dobu hraběte Šporka. Hrabě Špork je vlastně jedna z hlavních postav toho příběhu a myslím si, že ten příběh je velmi dramatický, poetický. Přijďte se podívat.
2: A můžeme trošičku otajnit i ten příběh malinko, protože já jsem něco četl, že to je opravdu takový jaksi pohled a cesta do Prahy toho 18. století.
1: Ano, ano, tak je to příběh mladého kluka, že to tak řeknu, Slávka, kterého srazí kočár hraběte Šporka v Praze. Kočár jede rychle, zláme mu nohy, tomu Slávkovi, tomu hlavnímu hrdinovi a vlastně Špork se zachová velice, řekněme, čestně. On mu pošle své lékaře, aby ho léčili, ovšem on je zmrzačený, takže mu posílá potom své učitele, aby ho vzdělávali a vůbec podporuje jeho i tu rodinu finančně. A když dospěje, tak Špork ho zaměstná ve svém divadle. On měl divadla dvě, jedno bylo v Praze na místě, kde je dnešní Hibernia a tam budou v září také dvě reprízy Divadla světla a další divadlo měl na Kuksu. A Slávková role v těch divadlech byla to, čemu dnes bychom řekli světelný design. Mm-hmm. To znamená práce se světlem. Proto se to jmenuje Divadlo světla. A hudebně jsem vlastně ten příběh řešil tak, že má dvě jakoby vrstvy. Jedna je ten reálný život a druhá je Slávkův vnitřní svět, když on vejde do divadla a teď si představuje, jak vlastně bude s tím světlem pracovat a tak dále. A tyto dva světy jsou odlišeny zvukově. Ten první jsou hrán na reálné hudební nástroje, to je muzika Florea s dirigentem a violončelistou Markem Štrinclem. A ten druhý svět je vlastně ze samplovaných zvuků, z elektronických zvuků, z reálných ruchů, takže jsou to dva naprosto odlišné světy, které se postupně začínají propojovat.
2: Aha, a až se to propojí, tak to bude určitě famózní zážitek po všech stránkách, bych řekl.
1: Tak to uvidíme.
2: Uvidíme. Jak se vám vůbec na tom pracovat, nebo jak jste na tom, tak máte příběh nějaký a na to tvoříte hudbu? Přečtete si ten příběh, jaký by mohl být a hned vás napadají hudební motivy, hudební myšlenky, nebo jak to funguje, jak to vypadá?
1: Víceméně ano, já když jsem četl vlastně to libreto, které bylo velmi rozsáhlé, tak první věc je, že člověk ho musí trochu zredukovat, protože kdybych ho nezredukoval, tak by ta opera měla bez přehánění asi 4 hodiny. Mm-hmm. Takže
2: z toho to má libreta možná Bizetova Carmen, ne 4 hodiny.
1: No spíš Wagnerovy opery. Wagnerovy opery, ty mají tuto dálku s pauzou na oběd. Ano. Nebo na večeři. Ale já jsem v první řadě musel to libreto zredukovat, abych dosáhl té požadované délky. A druhá věc je, jak říkáte, když ho čtu, tak si zároveň dělám už hudební poznámky. Protože pokud to libreto je inspirativní a toto libreto inspirativní je, tak už vlastně jako skladatel reagujete hudební představou.
2: Ano, na ty nějaké emocionální možná pocity, které z toho příběhu jdou, tak
1: určitě, určitě. A pro mě je, já to vždycky stavím tak, že si postavím určité hudební pilíře v tom příběhu, v opeře a jdu pak od jednoho k druhému.
0: Skladatel Jan Jirásek nám tedy i ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové přiblížil svůj speciální hudebně dramatický projekt operu Divadlo světla, kterou představil na letošním ročníku festivalu Smetanova Litomyšl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Etikety medů v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Policie stíhá chovatele, kterým úřady na Svitavsku zabavili přes 100 prasat. Jičín opravuje dlažbu v podloubí na Valštejnově náměstí a zítra bude maximálně 21 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Při prodeji medu v Česku začínají platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medu ze zemí Evropské unie. Změny přináší evropská směrnice.
2: Cílem je zajistit jasnější označování medu. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
3: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
2: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
4: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
2: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Kvůli chovu prasat v nevhodných podmínkách policisté stíhají dvě firmy a dvě osoby na Svitavsku. Odebrání víc než stovky zvířat jim úřady nařídily na konci loňského roku. Pachatelům hrozí až rok vězení nebo zákaz činnosti. Podobný případ zaznamenali veterináři tento týden na Chrudimsku. Chovatelka musela odevzdat 20 koček, které žily ve špatných podmínkách. Jak popsal mluvčí státní veterinární správy Petr Vodlíček.
5: Kočky byly převážně plaché, část koček měla výtok z očí. Ještě před vstupem do nemovitosti byl cítit velmi intenzivní pach kočičí moči, který po vstupu do místnosti, kde byly kočky chovány, výrazně zesílil. Nebyly zde patrny žádné zásoby krmiva.
0: Průchod částí podloubí na Valštejnově náměstí v Jičíně je omezený. Dělníci pracují na výměně původní dlažby, protože její stav už byl kvůli vytíženosti špatný. Na opravě se finančně s majiteli chodníků podílí i město.
6: Přestože plochy v podloubí nejsou ve vlastnictví města a nejde o veřejné chodníky, patří mezi běžně využívané pěší trasy v centru Jičína. Lidé je využívají při cestách přes Valštejnovo náměstí i při návštěvách obchodů a služeb v okolí. Právě veřejný význam těchto prostor byl jedním z důvodů, proč město na rekonstrukci finančně přispělo. Dlouhodobým cílem je postupně zlepšovat stav frekventovaných podloubí v historickém centru města, která sice patří soukromým vlastníkům, ale každodenně slouží veřejnosti. Čína, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Sport. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala na dopolední stříbro z časovky.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno nebo skoro jasno, na horách při zvětšené oblačnosti zpočátku místy, postupně jen ojedinělé přehánky. Teploty klesnou k 8 stupňům, v Krkonoších ke 4 a v Orlických horách k 6. Ráno očekáváme skoro jasno až polojasno, přes den pak postupně až oblačno a hlavně na horách ojedinělé přehánky. Večer pak ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Teploty do 21 stupňů, na horách do 14 a biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Skřivanech na Hradecku je kvůli pracím na inženýrských sítích až do konce srpna uzavřena část silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a dva dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomayerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium.

0: podstupovat chemoterapii?
1: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesně řečeno.
0: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Kuřák a má rakovinu plic.
1: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
0: Jaké jsou příznaky?
1: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, projevit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déle trvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
0: Jak se poté diagnostikuje toto onemocnění? Čím vším si musí pacient projít? A jak dlouho to vlastně trvá, než se určí přesná diagnóza, paní doktorko?
1: Není to úplně jako jednoduché, hlavně u těchhle z těch mladých pacientů, zase to bych ráda zdůraznila, protože u mladých pacientů nekuřáků málo kdo myslí na to, že by daný nemocný mohl mít plicní nádor. A u právě takovýchto lidí, kteří potřebují léčbu zahájit co nejdříve, bývá ta diagnóza častokrát dlouhá, svízelná, i když to nebyl úplně případ Patricie a častokrát se na ní nemyslí. Myslím si, že takový základ je určitě rentgen hrudníku u pacienta, když je dušný, má nějakou bolest na hrudi, déle trvající kašel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtížích by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované 2 kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě naši, každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalobuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
3: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem si to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech. Občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Tak ale jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice nebo to, ale opravdu prostě, ne že bych byla jako vysloveně vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci léta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to
2: další
3: přejde,
2: virózy.
3: Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo, ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní Mníšku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou, to bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná, ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to HRCT jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
3: No, pán Bůh.
1: Tak vy jste věřící.
3: Já jsem věřící a manžel. Ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, vyptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. A já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
0: Cesta k uzdravení.
1: Patricie je na biologické léčbě. Jak se vám s ní žije, Patricie?
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá. Nicméně má samozřejmě vedlejší účinky. Můžu říct, že se mi teda změnilo hodně život, protože ta léčba, jednak jako její vlastně takový jeden z největších vedlejších účinků je únava. Já musím počítat s tím, že už zdaleka nezvládnu to, co dřív, ať už se jedná o to, kdy třeba potřebuji jít večer spát, nebo některé dny, kdy třeba zvlášť se mění počasí, tak opravdu se cítím, jako kdybych se tak cítila dřív, tak prostě si myslím, že mám chřipku nebo něco takového, jdu si lehnout. A to je víceméně takový jako skoro průměrný stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se to dobře vstřebávalo. A jednak právě díky těm bolestem svalů a i vlastně té kyčli jsem byla spíš nepohyblivější. A navíc ono je to i jako vedlejší účinek, že bohužel prostě všichni vypadáme jak nejstarší těhotný prostě, kdo to bere.
1: Takovýhle vhled do biologické léčby, paní doktorko Dresslerová, za tu dobu, co vysíláme pořád Cesta k uzdravení, slyšíme poprvé. Aha. Tak to je v pořádku, taky to je tím, že vy jste vědkyně a umíte o těch věcech samozřejmě přemýšlet i jinak. Já vám za to děkuju, protože to je taky důležité říct, že ty léky mají nějaké vedlejší účinky, ale naštěstí jsou tady a zachránili vám život.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě hold tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patrici je vědkyně, ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí jako lékař. Ona je jako dobrý se někdy poučit o těch pacientů, to si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale ten zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku. Třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
2: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který ti lidé prožívají, je prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
2: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá, ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
2: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil i jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkology. Jste vítáni.
3: Jestli můžu?
1: Samozřejmě.
3: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a i třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Já zmínila bych tady Hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii Šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
3: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě, bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
3: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
2: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To asi já bych ráda poděkovala právě Patricii, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patricii strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka, šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuju a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
2: Děkujeme, bylo to příjemné.
3: Děkujeme moc.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Jak bude vypadat židovský svět za 100 let? To je otázka, kterou si položil jeden z dnešních nejvýznamnějších židovských demografů, Sergio Della Pergola. Jeho analýza se věnuje nejen židovské demografii, ale i identitě a budoucnosti židovské komunity jako globální menšiny. Pod názvem Židovský národ v roce 2126 ji publikoval Londýnský institut pro výzkum židovské politiky. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Autorem studie je významný židovský demograf Sergio Della Pergola a nezakrývá, že představovat si židovský svět za 100 let je trochu podezřelé. Kdo by na prvním sionistickém kongresu roku 1897 dokázal předvídat Shoah? Kdo by čekal, že pouhé 3 roky poté vznikne stát Izrael? A koho by ještě nedávno napadlo, jak silně se po masakru Hamásu v Izraeli 7. října 2023 promění pocit bezpečí židovských komunit? Della Pergola však neimprovizuje. Židovskou budoucnost posuzuje z přísně odborných východisek. Jsou jimi demografický vývoj, migrace, asimilace, předávání identity a vztah k většinovým společnostem. Dále náboženská proměna, Izrael, diaspora a také schopnost židovského světa společně rozhodovat. Před druhou světovou válkou žilo na světě asi 16,5 milionu židů, po jejím skončení přibližně 11 milionů. V loňském roce Della Pergola odhadl světovou židovskou populaci na 15 milionů 800 tisíc, tedy stále méně než před Shoah. Celkově dnes židé tvoří méně než 2 promile lidstva a přitom se v mnoha ohledech často těší jeho zvláštní pozornosti. Židovská diaspora je podle studie kulturně tvořivá, společensky často vlivná, ale zároveň zranitelná. V mnoha komunitách populace stárne, rodí se méně dětí, stále četnější jsou manželství s nežidovskými partnery. Židovství tak stále častěji vyžaduje volbu, vzdělání, komunitu a vědomé přihlášení. Současně je však patrný i opačný pohyb. Zájem mladších lidí o judaismus, návraty k židovství, vznikají skupiny, které se k němu hlásí zvenčí. Budoucí židovský svět tedy nemusí být jen menší nebo větší, ale může se stát více rozvrstveným, a to i nábožensky. Samostatnou kapitolu představuje Izrael. Jak studie dokládá, má mladší populaci, vyšší porodnost, žije v něm přibližně 46% všech židů světa. Poskytuje suverenitu, jazyk, státní instituce. Již kolem roku 2035 by se mohl stát domovem většiny světové židovské populace. Vůči diaspoře s její zkušeností menšiny, schopností pohybovat se mezi kulturami i citlivostí k tomu, jak většinová společnost židy vnímá, by to znamenalo zásadní posun. V každém případě Izrael a diaspora se navzájem potřebují, ale ne vždy si rozumějí. Do tohoto obrazu dle studie vstupuje nárůst ultraortodoxní populace, antisemitismus, možné migrační vlny i otázka vedení. Budoucnost židovského národa tak závisí na tom, jak se jednotlivým částem židovského světa podaří spojit paměť, realismus, víru, vzdělání a schopnost společně rozhodovat. Sergio Della Pergola svou studii Židovský národ v roce 2126 začíná talmudickým varováním rabiho Jochanana. Ode dne, kdy byla zničena svatyně, bylo proroctví odňato prorokům a dáno bláznům a dětem. Jeho studie však nepředstírá, že ví, co bude za 100 let. Jenom připomíná, že některé otázky je pozdě klást až za 99 let.
0: Židovský klezmer má i oslavnou píseň Skrip, klezmer, skrip. Na 80 let staré nahrávce ze Spojených států zpívá opět Aaron Lebeděv.

0: их зогах ясны и явны.
1: Všední fotka vrat nebo dveří, zároveň ale detail, který odkazuje na silnou paměť místa i lidských osudů. V Terezině je k vidění speciální umělecká instalace německých autorů Clary Tabordy a Petra Bayera. Jmenuje se Pohlednice z Terezína. Snímky zachycují dveře, které byly svědky smutné historie, každodennosti i dramatických událostí druhé světové války. Pokračuje Lucie Hejzlová.
2: Tady ten, což je teda dům, který patřil jejímu tatínkovi. Pak jsme našli ještě druhý vchod, kde jsem bydlel já. No. A jsem překvapený tady tou formou, kdy to je takhle vlastně daný za sebe, že jo, takový had okolo zdí a myslím si, že to jako působí dobře. No.
3: Hodnotí jako jeden z prvních návštěvníků pan Lukáš. Zhruba 400 fotografií je nainstalovaných v souvislém asi 60 metrů dlouhém pásu po celém obvodu výstavní cely. S focením začali Clara Tabor a Peter Bayer v roce 2024. Museli si osvojit techniku a sjednotit podmínky při focení.
2: Museli pochopitelně zajistit, aby ty dveře byly volné, prostě prosty aut, lidí, takže bylo to i logisticky dost náročné a pomáhal jim náš jeden z našich kolegů. Takže museli s tím lidmi domluvat, aby vlastně třeba s tím autem pohodili.
3: Přibližuje zákulisí fotografické instalace mluvčí památníku Stanislav Lada.
2: Oni vnímají tu symboliku na té úrovni, že vlastně ty dveře byly že prostorem, kudy vlastně lidé přicházeli, odcházeli. Na jednu stranu to byl vlastně prostor, který těm lidem, když byli uvnitř, skýtal nějakou že samozřejmě negativní izolaci, ale zároveň i nějakou jako ochranu před tím životem, který byl jakoby mimo.
3: Peter Bayer vysvětluje, že během druhé světové války nacisté nutili vězně, aby z Terezína posílali pohledy svým rodinám a známým. Doručené byly ale třeba až po jejich smrti v Osvětimi. U 41 vrat se návštěvníci zároveň dozvědí, co v budovách za druhé světové války bylo nebo k čemu domy sloužily. Pohlednice zároveň posloužily jako netradiční pozvánka na výstavu.
2: Asi 600 těch pohledů se poslalo vlastně na všechny naše kontakty jako památníků.
3: Říká Stanislav Lada s tím, že svou pohlednici našli ve schránkách i zdejší obyvatelé. Instalace bude k vidění ve výstavních prostorách 4. dvora v Malé pevnosti do konce letošního roku.
1: Závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Jeruzalémský památník obětem Shoah Yad Vashem zřídí první vzdělávací centrum mimo Izrael, a to v Mnichově. Cílem je posílit vzdělávání a připomínání holokaustu v době rostoucího antisemitismu a zkreslování historických skutečností. Instagram může zájemce o témata, jako je zdraví a fitness, rychle nasměrovat k antisemitským konspiracím a nacistické propagandě. Na základě sledování dvou testovacích účtů to uvádí nově zveřejněná studie americké nevládní organizace Hnutí proti antisemitismu. Život a dílo karlovarského rodáka Waltra Zernera připomene hudebně literární večer v pražské jeruzalémské synagoze. Program na paměť tohoto židovského spisovatele, dadaisty a světoběžníka zavražděného za nacistické okupace proběhne 16. června. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Při zásahu u spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku zemřel drážní hasič. Ve Višnové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí a zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3 %. Zítra bude polojasno, během nepřechodně oblačno, místy i přehánky, teploty 18 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tout. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Českému rozhlasu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
2: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch zasahujících hasičů.
0: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle. Nejvíc zasahovali na Olomoucku. Lidé ve Višnové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako mu to je u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly zrůst o 2 až 3 %. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
3: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
0: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce zrostly aspoň o 5 nebo 6 %. Sport. Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu, třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. S uvedením triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky. Počasí. A zítra bude polojasno, během nedopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dvě auta se srazila v Těšňovském tunelu v Praze, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Kolona se tvoří na D1 mezi 65. a 63. kilometrem ve směru Praha za sjezdem na Kutnou horu. A v Praze Hloubětíně se tvoří kolony na křížení k Belské s Poděbradskou. Průjezd omezují následky srážky 3 osobních aut směr k Belská z města. Kolona od Českobrodské zdržíte se 15 až 20 minut. Opačně se popojíždí od Koubenovy. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tady hitparáda Česká 12.
4: Česká 12.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a před námi jsou 3 novinky týdne a 9 největších hitů, tak jak jste je zvolili vy svým hlasováním. A k tomu mám také hosta, už sedí tady naproti mě a jmenuje se Martin Dozrál. Je to zpěvák a také kytarista skupiny Venuše, skupiny, která dostane za malou chvíli ocenění Zlatá česká dvanáctka za písničku Loďky. Novinky dnes budou mít skupina Botox, Pavel Calta a Honza Nedbal. To je na úvod všechno, dobrý den.
4: České dvanáctky.
5: Skupina Venuše teď dostane zlatou českou dvanáctku, a to za písničku, která se jmenuje Loďky, a se mnou ve studiu je ten, který za skupinu převezme tu cenu, a to je zpěvák a kytarista Martin Dozrál. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím, díky za pozvání.
5: Oficialita je tady, je připraven certifikát, je připravena i ta krabička, vždycky krásně tady se s tím hraju a za chvíli si s tím budete hrát vy. Ale máme teď příležitost představit kapelu, to znamená představme nejprve kapelu Venuše a pak to album, ze kterého je ta píseň.
6: Takže ještě jednou zdravím, já teda zastupuju jako zpěvák a kytarista skupinu Venuše z Olomouce a jenom ctí, že tady můžu teda převzít tu cenu. Jsme skupina, která hraje rockovou hudbu vlastní, českou a složená vlastně z letitých kamarádů, krom teda juniora, a to je bubeník Tomáš Vejmola. Takže hrajem, jak se dá, a věříme vždycky, že to bude co nejlepší, a hlavně u posluchačů, že?
5: Ta písnička je z alba, které já samozřejmě jsem slyšel, ale teď máme příležitost dopředstavit to album.
6: Album je debutová věc Venuše, které se teda nahrávalo loni ve studiu Shopa, a myslím si, že se nám podařilo zachytit v tom albu tu energii té kapely, tak jak vycházíme prostě z těch starých poctivých rockových žánrů, který nás inspirovali, a prostě můžu se pod to podepsat, že to tam všechno je.
5: A teď ta písnička, jak vznikala?
6: Písnička Loďky vznikala v nějaké melancholii, si myslím, na přechodu nějakého ročního období, kdy já mám většinou nějaké takové zadumání, zachmuřelý, a je to prostě abstraktní píseň, neopředená na žádnou skutečnou událost, ale tak to nějak vyplynulo. Vždycky mi napadne první verš a z toho se mě v hlavě prostě vybaví nějaký příběh, tak o tom to je v podstatě zase holka kluk a nějaká ta láska.
5: Klasika. Klasika. My za chvilku tu písničku samozřejmě uslyšíme. Dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka a ještě také mohla dokonce dostat i platinu, protože tam bylo pár vítězství, že jestli si dobře vzpomínám. Tak tady je nejprve certifikát od družstva Granát a tady je ta krabička, která ukrývá mikrofonek, který je takhle ozdoben těmi českými granáty, je jich tam 12, proto Zlatá česká dvanáctka. Takže gratulace veliká.
6: Krása, moc
5: díky. Pojede vlakem, jo?
6: Ano. Zacestuje si dneska. Jo, moc děkuju. Děkujem.
5: Děkujeme i vám, že posloucháte. Krás. A hodně úspěchů. Mějte se hezky.
6: Moc díky. Ještě jednou díky za pozvání. Mějte se pěkně.

Ocenění Zlatá česká 12 roku 2026 je předáno, přesně řečeno jedno z těch ocenění, protože už jich je více a skupina Venuše už má za písničku Loďky právě Zlatou českou 12. Já jenom ještě dodám, že v hitparádě ta písnička Loďky byla 16 týdnů a 4x zvítězila. Teď už je tady první dnešní novinka. Jmenuje se My dva a tohle je skupina Botox.

Jedna ze tří novinek dnešní hitparády skupina Botox a píseň My dva napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Novinka, která zazní teď, se jmenuje Klidně zemřu láskou a napsal si ji sám pro sebe Pavel Calta.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Celta, Klidně zemřu láskou, druhá dnešní novinka a ta poslední písnička, která nově zazní v hitparádě Česká 12, se jmenuje Léto pod peřinou. Zároveň je to 75. novinka letošního roku, zpívá Honza Nedbal.

0: Vinohradská 12. Rekapitulace.
1: Můžeme začít hlasovat pro novinky, protože už všechny tři novinky zazněly. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, tedy jak pro novinky, tak pro největší hity tohoto žebříčku. A pozor, hlasovat pro každou z těch písniček můžeme ale jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka se jmenuje My dva, Botox, hit Mezera 12, druhá novinka Klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit Mezera 11 a SMSku hit Mezera 10 má třetí novinka Léto pod peřinou, to je ta písnička, která před chvilkou dozněla a zpívá Honza Nedbal. Jdeme na žebříček hitparády Česká 12, před námi je 9 největších hitů týdne a ten žebříček se sestavili vy svými hlasy a hlasujte i dnes. Na 9. místo se stoupil duet Starší kluk a Mladý pán, zpívají Petr Janda a Jan Smigmátor.

Starší kluk a mladý pán, hit, který je už 10 týdnů v této hitparádě, předminule byl 6., minulý týden to bylo 7. místo a dnes pokles na 9. Než zazní písnička z 8. místa, tak vás musím upozornit na to, že máme změnu na nejvyšší příčce, a to skutečně po dlouhých týdnech, a vyhraje písnička, jejíž název vám logicky teď neprozradím, ale prozradím vám, kdo je na tom místě 8. Je to písnička, která už je letitá, složili ji dávno Jiří Šlitr a Jiří Suchý, jmenuje se Toulaví zpěváci, a Jelen s Adélou Orlovou ji teď odprezentují.

Jeden z objevů naší domácí populární hudby v letošním roce, tedy v roce 2026, zpěvačka Adéla Orlová a skupina Jelen Toulaví zpěváci. Předminule 9. místo a ta písnička byla před 3 týdny novinkou, minule také 9. místo a dnes je to místo 8. A právě na 8. místě byl minulý týden hit, který zazní teď z místa 7. Jmenuje se Poločas rozpadu, hraje kapela Genius Loci.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Sedmé místo, poločas rozpadu a skupina Genius Loci, která je v hitparádě už 4 týdny. Pojďme se podívat, které písničky v tom letošním roce zatím zvítězily. Je jich celkem 6. Takže 10krát, a to je zatím rekord, vyhrála píseň Jet Plane, kterou naspíval Ruda Sakala. 4krát zvítězil hit, který jsme dnes slyšeli úplně na začátku, protože dostával zlatou českou dvanáctku Loďky, Venuše. Potom máme tady písničku Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žal. 3 vítězství v letošním roce. Jedno vítězství má hit Když léta běží, Josef Wolter. Jedno vítězství Příběh, Premiér a Bigo. A Bez ohledu na tvůj věk, to je písnička, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha, a také má na svém kontě jedno vítězství. A to znamená mimo jiné i to, že tam dnes připíšeme do tohoto seznamu nový název písně a také nové interprety. Teď jsme u místa 6. a tady je tak jako před týdnem hit Maják Jany Vaculíkové.

Už 10 týdnů posloucháme v této hitparádě písničku Maják, kterou si sama pro sebe napsala Jana Vaculíková a dnes je stejně jako před týdnem na místě 6. Zbývá 5 největších hitů týdne a také připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Příští týden budeme vysílat hitparádu Česká 12 z Přerova, z tenisové akademie Petra Hudky. Už se tam moc těším a také se těším na tu atmosféru toho našeho vysílání a jestli to vyjde, pozvu i pár hostů. Každopádně teď jsme u 5. místa a tady je písnička, kterou společně napsali Adam Pavlík, Heidi Band a Vava Čechová a jmenuje se Milé ženy. Zpívá Heidi Janků.

Hajde Janku a Hajde Band Milé ženy, hit, který byl minulý týden na 5. místě, tak jako dnes a před 14 dny to bylo místo 8. Dnes už jsme slyšeli Botox, Pavla Caltu, Honzu Nedbala, Petra Jandu a Jana Smigmátora, byli tady i Jelen a Adéla Orlová, Genius Loci, Jana Vaculíková, Hajde Janku a Hajde Band a ještě dnes uslyšíme Josefa Voltra, Luďka Minku a Josefa Melena, také Rudu Sakalu a teď skupinu, která se jmenuje Holky Tong. Veronika Doudová napsala písničku Děti jsou taky lidi a my ji teď uslyšíme právě ze 4. místa.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk, písnička, která šla z nuly na sedmé místo, minulý týden byla čtvrtá a i dnes je to čtvrté místo. Teď jsme u hitu, který drží rekordy letošního roku a je na místě třetím. Je to písnička, která se jmenuje Jet Plane, český otextovala Hana Sorosová, je v hitparádě 15 týdnů a během těch 15 týdnů 11krát zvítězila. Je to hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a může dostat i tu platinovou, protože má na svém kontě už těch 11 vítězství, zbývá ještě jedno, protože ocenění platinová česká dvanáctka se dává za 12 vítězství. A pozor, další rekord, ten hit až do minulého týdne, vyhrál 7krát v řadě. To znamená, že dnes vyhraje píseň, která na prvním místě ještě nikdy nebyla a bude to po těch dlouhých 7 týdnech. Teď jsme ale u toho třetího místa, Jet Plane, Ruda Sakala.

týden jednička, dnes třetí místo, Jetplane a Ruda Sakala. Před námi jsou dva největší hity týdne, jeden z nich už jednou zvítězil v hitparádě Česká dvanáctka a bude to ten, který my teď budeme poslouchat. Napsal ho a otextoval Roman Šándor a jmenuje se Když léta běží, zpívá Josef Wolter, který je mimochodem už po deváté na stupních vítězů a to během 11 týdnů, co je v hitparádě.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Předminulé druhé místo, minulý týden místo druhé a i dnes je to dvojka. Znamená to, že třikrát za sebou je na druhém místě hit Když léta běží, což je vlastně takový narozeninový dárek. Možná si vzpomínáte, když jsem poprvé představoval tuhletu písničku před těmi 11 týdny, tak jsem říkal, že Roman Šándor jako autor hudby a textu věnoval Josefu Woltrovi tuhletu písničku k narozeninám a jak je vidět, tak to asi funguje 9x stupně vítězů během 11 týdnů. Hit, který dnes vyhraje, je také zatím jen na stupních vítězů, a to první místo už do toho samozřejmě počítám. A navíc jsou to dva interpreti, kteří už vědí, jaké je to vyhrát hitparádu Česká 12 jako samostatný interpret.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit mezera 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i hit mezera 1 pro vítěznou písničku tohoto týdne. Představili jsme si tři novinky a máme 9 hitů v žebříčku. Znamená to, že dohromady, protože můžeme hlasovat pro každou z těch písní, ale pro každou jen jednou 12 hlasů a to se dá využít. Hlasujte hned, je to nejlepší a zavolejte i známým, napište kamarádům a příbuzným, ať také hlasují. Čím víc hlasů, tím je to spravedlivější. Mimochodem za minulý týden přišel 5. největší počet hlasů v roce 2026. A teď už hlasování. První novinka, my dva, skupina Botox, tady je SMS-ka hit mezera 12. Druhá novinka, Klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit mezera 11. A třetí novinka, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 10. Tady je aktuální žebříček hitparády Česká 12. 9. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 9. 8. místo, skupina Jelen a Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, hit mezera 8. 7. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci, hit mezera 7. 6. místo, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 6. 5. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit mezera 5. 4. místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 4. 3. místo, Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 3. Místo druhé, Když léta běží, Josef Woltr, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít jako vždy SMS-ku hit mezera 1. Novinky minulého týdne se jmenovaly Druhý rande, Martyho Banda, Holka z plakátu, skupina Slza a Jsou dny, Nicole Votrubová. Ani jedna z těch novinek se nedostaly do dnešního žebříčku a na prvním místě je dnes autorská dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Jejich hit se jmenuje Pro mámu, byl novinkou před 7 týdny a je zatím i s tím dnešním vítězstvím jen na stupních vítězů. Minulý týden to bylo 3. místo, dnes vítězství. Já gratuluji, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: U silnice do Pece pod Sněžkou se opravuje opěrná zeď, provoz bude až do konce léta pouze kyvadlový. Dnes je světový den dárců krve, v Česku jich chybí asi 80 tisíc. Smetanova Litomyšl pokračuje koncerty i výtvarným programem, otevřela také venkovní výstavu soch Jaroslava Róny. A zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno, místy s možností přehánky, teploty 17 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným Dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory nebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun a bude placená ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na dnešek připadá Světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem dobrovolným dárcům a taky povzbudit další lidi, hlavně mladé, aby se dárci stali. V Česku daruje v nemocničních transfuzních zařízeních krev každoročně přibližně 220 tisíc lidí. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc.
2: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
0: Dárcovství krve má podle Jukla kromě zdravotních i své věkové podmínky. Novému dárci musí být nejméně 18 let a vážit musí nejméně 50 kilogramů. Zároveň by nový dárce neměl být starší 60 let. V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevře zhruba 20 výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty.
3: Ty mýty se mnou tahnou, že vlastně zpracovávám starověkou mytologii. Nakonec ta mytologie, to je to, o co se jako opírá každá civilizace. No, si myslím, že umělci se ani z toho nemůžou nějak jako vymanit a všichni nakonec u té mytologie nějak zvláštně skončejí. Sport.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou byly třetí v závodě světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postarali se tak o nejlepší výsledek české výpravy ve druhém podniku seriálu a navázali na svůj triumf před dvěma týdny ve španělské Sevilla. V Bulharsku zvítězili Američanky Kouhenová s Niftonovou. Počasí. A zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsku do Prahy je hlášena nehoda bez podrobností a to zase zdem nad Veselí nad Lužnicí na 103. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se od sjezdu na Kutnou horu tvoří kolona. Kilometry 66 a 63 vepředu silničáři zavřeli pravý pruh. A má tam stát poruchané auto, zdržení 15 minut. Jezděte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh Síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtensteinu. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. tak zůstaňte s námi. Bude to vonavé, chutné a možná i výherní.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky, ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: A já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to byla krásně vypečená kachna a mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo do sladka, no, takové úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho, jako i s tím karamelem. No. Opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Podpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice, ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, kdy se jí, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pro šlechtu jsme dělali do tečka, že jo? Pro Štemberky, babička mu od Marceby, jeho vlačtejnu, Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vypájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, potom měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, oni byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jaroušku, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co, jedli třeba i volupsie?
1: Ale to jedli, já myslím, i normálně lidi, třeba sladkáři, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štenberg říkal, Jaroušku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl dát personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitý kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodit doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo. Už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021. Už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky nakrajen najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajem slaninku, takové by to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny tam dám třeba 10 deka, jo.
1: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš
2: semilu,
1: játra?
2: Semilu játra, ale musí být ty játra zbavený těch blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičce, teda 1,5 lžičce medu, 2 lžičce sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičce oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlavku větší 2,5 kilovou červeného zelí, lžičce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr, vždycky přidáme mletou skořici a lžíci octa.

0: cukru, tak 300 gramů aspoň.
1: 300 gramů. Pochoutkový
0: rok. Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
1: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, abych všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palce to hezky promasírovat.
0: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
1: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
0: To je do jiného magazínu.
1: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
0: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
1: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
0: Nakloníme kachnu.
1: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
0: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehínka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
1: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
0: I s kmínem budeme takhle pracovat.
1: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
0: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
1: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kosíčky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
0: Tím to vypodložíš.
1: No tak a plus ti to udělá i dobrou šávičku, víš. Nic se nevyhazuje.
0: Na to položíme tu naši kachnu.
1: A malinko ji podléme.
0: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
1: Teď dáme odkrytou takhle.
0: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
1: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme jí dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé jednou a pak ještě třeba jednou, na dvakrát, ono to udělá takovou krásnou krusíčku.
0: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
1: No jo.
0: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinu. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
1: Šalotka je normální a volej cukr.
0: Tak co děláš teď?
1: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Ty cibule musí být fakt dostatek.
0: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
1: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví a počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
0: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
1: Tak, to je ono.
0: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
1: Pak do toho dáme to zelí.
0: Nakrájené na nudličky.
1: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
0: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
1: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře míšený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
0: Kolik vína?
1: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to rozslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocel, jo?
0: Dáme takovou žíci?
1: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
0: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
1: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 recept řemen, A každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
0: Víď, to je úplně láska na talíři.
1: Bomba.
0: Super.
1: Ne, je to v prvé řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nádivka a to zelí.
0: Ideál. Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
1: Děkuji a vařte. Naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karl Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začalo dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoli. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavily zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušení je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli, ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá. Upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry dva dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolejí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roqueforti. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou Svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý
2: ahoj,
0: den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
3: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
3: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
3: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej. Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
2: Jako vegana vegoše.
1: Jo.
2: Říká Naděja, ty už mají skoro ty zobáky.
3: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
3: no,
1: je něco
3: to takový... Pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
3: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
3: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslíš.
2: Vidíte, já myslím, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
3: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
3: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo.
1: Aha.
3: Protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
3: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
3: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělej člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
3: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No, ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, vi, to bylo furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
3: No samozřejmě, to bylo, k tomu mám ještě blížší vztah než k jídlu.
2: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
3: Za málo.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně. Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že to byli kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Dva 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Při zásahu u spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumprsku zemřel drážní hasič. Ve Višnové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3%. Zítra bude polojasno, během nepřechodně oblačno, místy i s možností přehánky. Teploty 18 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Českému rozhlasu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
3: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
2: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle. Nejvíce zasahovali na Olomoucku. Lidé ve Višnové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako je to u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly zrůst o 2 až 3 %. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
4: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
2: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6 %.
0: Sport.
2: Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu. Třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajakcross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D8 mezi kilometry 17 a 19 směr na Prahu jezdí pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřen. Na silnici číslo 47 na 65. kilometru v okrese Přerov se provádí údržba vodorovného značení a dopravních knoflíků. A uzavřený je i úsek v Olivové v Babicích u Rosic v okrese Brno-Venkov. Je to uzavřeno po dobu výstavby podniku. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A už jsou tady hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
6: Guten Abend, Herr.
5: Počkejte, jsme v rozhlase.
6: Good evening, sir.
5: V českém rozhlase.
6: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
5: Já si myslím. Zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
6: Víte, někteří herci by se měli fackovat.
5: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
6: To už mě nepotká nic takového v životě.
5: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
6: Přátelé, vás nebudu napínat.
5: Tak prozraďte už své jméno.
6: Bohužel, je to.
5: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
2: Já se legro ví, co se jí nestalo, a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
4: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, taky později vstával. No a tehdy se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama. Ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději 6 vstávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no a on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolik já všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co, on pan Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem pan, no jak myslíte, pane Verich? A já nevím, no nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím, poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, já nevím, hele, Krejčíku, promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zas po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
5: Co je s elixírem?
6: Snad ztratu z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
5: Je, ale pít se nedá.
6: Maže se a lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepiti.
5: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce.
6: Krač.
5: A pamatuj, že dnes v noci bude mít kat pohotovost.
4: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky.

0: No tak, tak dobře. Tak velich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu, nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Veri ho poslal někam do patřičných míst, tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
1: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu Damu potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
2: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl, a já ji hrozně dlouho nevyprávěl, ale vám ji teda tady ano, řeknu. Ano. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film, a on říkal, hele Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta anděla, a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všecko musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všecko to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí, jo. A on mě povídá, jak budeš dělat. Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papa. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem, velikým. Jo. A jen jsem zahlídl toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec. Jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom pověděl, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku,

0: režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a kde ten čan pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor. A když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc. Dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, víš, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Režisér Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. Ist für jeden Tschechen, je pro každého Čecha, sein positives Verhältnis zum Reich, jeho kladný Verhältnis,
4: jeho kladný poměr kříž. Ríšanek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Nechte si ty vaše švejkoviny, Ríšanku, ano? Doba je příliš vážná. Ano, kak tabuli. Mají tady bezecný.
3: Vstupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Hle! Nejtvě legenda velká. A k maturitě vás nepustím.
6: Pranto ti za ním, a tě ještě vyzkouší.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dej tomu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heidrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu. Kde?

A my jsme přestali něco hrát. Aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala. Nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci. A když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: Způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili? To oni
2: ne,
1: vám...
2: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový
1: ano.
2: zrzavý skvrnky tady a
1: tak vy, pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal mě ještě nic, já jsem ledově strnul, to bylo ano. bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana Čo. A teď rozjetej film, peníze v tom, 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda,
2: já
1: že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý,
1: nebyly
2: ona
1: hezký,
2: trošku,
1: prostě.
2: Trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě.
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl teď tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no a na stranu?
2: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kali hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi pět nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá. Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál toho ženicha. Ja. A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové.
2: Yeah.
3: Hrál Essenbacha a pak vznikly, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal, on jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. A ohromně říkal tak, tak co?
2: Ano,
3: to tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: A řidič, jak si to... Jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel proučně, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného, a já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přišel, on by to nedbal. Já nevím, nedbal, muž je starší, no tak jiný, tak nedbal, dobře, tak volali, nedbal byl na Kapry někde, bylo leto, nemohli ho sehnat, točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina, ha. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina, ha! Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jeden, hodina, ha! Asi čtyřikrát, já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jemnějc. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pojďte se, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No, tak jsem volal, domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá, nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, vám se přitom nestalo nic.
5: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni zdolí a myslí si, že jim to projde. Zprostě.
4: No tak ta se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste byli po cestě k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. No nic se stalo. Co se stalo?
5: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
6: Já se bez kabelky nehnu.
7: Ano, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Tady. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím, dovol, abych ji nenašel. Já potom ráno, až se vrátíme, víš,
6: Z čeho budu živa?
7: Ale to já nevím. To si musíš na sebe nějak vydělat.
6: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
7: Co? V té kabelce jsi měla?
6: Ano, v té kabelce.
7: Já takhle. Já tak ty jako, nevíš, že byste takhle. Už jen děláme zlost, ale to je teda úroveň. To je úroveň, no dobře, no tak dobře, no. Tak kolik?
6: Kolik? 15 liber.
7: 15 liber, jo?
6: Mhm.
7: 15 liber za...
6: Jo, nějaký drobný nut.
7: Drobný, no.
6: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
7: Rtěnku.
6: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
7: S vodotryskem,
6: samozřejmě. Ne, s vodotryskem ne, ale byly zlaté.
7: Ne, to je škoda.
6: A to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a Alžbětě.
7: Po babičce pět, čas, no. A jo, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
6: Co nemohlo? Člověče, ty jsi mě rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden upžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
8: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava, Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené naladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď jaksi nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík
3: A ta ladinina jako přišla jako i zvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. A teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No jak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu ladinu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy, až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu mladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Co já mám dva?
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na co přijdu, tak to sežeru. Poručím se vám, pánové, poručím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral.
7: Já ho budu se
5: zabít. Já ho uškrtím. 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
8: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
9: Ne, paní Vilma, ne.
8: Ale tak, pane profesore.
9: Ten tak je vysoký, to nedoporučuji.
8: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader. Pane profesore, musíte nasát.
10: Já jsem Polešťa! Já!
11: Polišky, vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře.
9: A byl to naprostý debil. Ten lékař.
11: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak... Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou? Byla to pravda?
9: No, jsme Stella... se vsadili.
11: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
9: Strašný.
11: A paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil. Říkal jsem se nevsadil. A říkal, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil by Polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
9: Nebylo.
10: Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: No a jako vždy, úderem 23. hodiny otevíráme náš pravidelný pořad jménem Noční linka. Krásný pozdní nedělní stále ještě večer vám všem, kteří ještě nespíte, ale naopak jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. No a samozřejmě vy víte, že před námi jsou celé 2 hodiny společného povídání a také se potkávání v našem vysílání. A i dnes nebudou chybět, myslím, velmi příjemné písničky. No a co nás čeká? Právě co se týče povídání v Noční lince, tak je závěr neděle, tak si odpočineme, co říkáte. Odpočinek, to bude to správné téma. Umíte odpočívat? Odpočíváte raději aktivně a čistíte si hlavu třeba sportem, nebo naopak preferujete odpočinek pasivní, třeba si dát takzvaně 20. Jak je pro vás důležité umět odpočívat a jak moc vám to pomáhá? Museli jste se naučit myslet na svůj odpočinek a jak pak těžké to bylo? Nebo to stále ještě neumíte a říkáte si, že je ten nejvyšší čas odpočívat se naučit, nebo to může špatně skončit třeba v pracovním procesu i s syndromem vyhoření nebo nějakou jinou nemocí. Asi si mnozí uvědomujeme, jak moc důležité je pro nás a pro naše tělo i hlavu umět odpočívat. Někteří to zjistili, až když se jim přílišná upracovanost třeba vymstila, dejme tomu i nemocí, a někteří na to teprve pomalu přicházejí. Tak jak pak jste na tom vy a odpočinek? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě připomínám i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Helena Vondráčková a její známý to hitno a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je spod Krkonoší, konkrétně z hostinného Milan. Milane, hezký nedělní večer vám přeju.
1: Hezký nedělní večer přeju já vám, paní moderátorko.
0: Děkuju.
1: Pěkně přeju všem posluchačům noční linky a začal bych, odpočinek je velice důležitý. Já odpočívám tím, že si pustím rádio a zřinu si přes den, nebo si zajdu na dobrou kávu do cukrárny, tam posedím a odpočívám. Dám si k tomu chlebíček nebo zákusek.
0: No, to je hezký odpočinek náhodou, takhle si dát nějakou dobrotu a vypnout a jen tak se koukat a pochutnávat si, že jo?
1: Ano, ano, ano. A příjemná procházka po malou chůzi taky odpočíne, taky přinese odpočinek.
0: Tak kolikrát třeba za den nebo v týdnu si uděláte takovýhle odpočinek, takovouhle chvilku pro sebe, jenom abyste si ji hezky užil, abyste se zrelaxoval a tak?
1: Na tu kávu se snažím zajít každý den a to dřímnutí asi tak dvakrát týdně.
0: No jak jste si vymýšlel tuto formu odpočinku pro sebe? Přišlo to tak jakoby samo, nebo vás to třeba naučili přátelé chodit do té konkrétní kavárny, kde to máte rád?
1: To jsem se naučil, to mě řeklo samo, to jsem se naučil sám od sebe. Tam zajdu, je tam klid, ticho. Člověk si dá o samotě kávu a je mu dobře.
0: No tak to je nádhera. Samozřejmě krásná procházka potom v přírodě pod čirým nebem na čerstvém vzduchu. Ta splní taky určitě svůj účel. A co spánek? Kolik potřebujete hodin spánku pro to, abyste byl odpočatý?
1: Takových 8-9 hodin.
0: A to zvládnete, aby to tak vyšlo každý den?
1: Ano, to zvládnu.
0: No tak to je dobře. Tak to
1: a
0: vám moc přeju.
1: Třeba hodinku, dvě, no, dvakrát týdně.
0: Jo. Takže takové to po obědě, třeba na chviličku nohy nahoru, jak se říká, jo?
1: Ano.
0: Tak to je dobře. Tak moc vám to přeju, abyste si užil třeba i teď nedělní odpočinek s naším večerním vysíláním a jinak samozřejmě, abyste vždycky našel pro sebe tu správnou chvilku a tělo se zrelaxovalo a bylo vám prostě na světě dobře.
1: Tak jo, děkuju, naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, Milané, naschledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Vašo Batejdl v Noční lince se svojí písničkou Mal som rád býtníkou. Tolik písnička, no a teď pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Prvně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu.
0: No.
1: No já odpočívám, dneska jsem si odpočinul, že si jdu zaplavat, tím pádem všecko, co je v těle, je zablokované, tak jedno za dva týdny jdu plavat, to pomáhá.
0: No to je krása.
1: Protože mám v háji záda. Doktor mě to doporučil.
0: Ano,
1: tak s klukem skládáme pucle se synem, to nás oba baví.
0: Jo, tak to je taky příjemný relax, to je pravda.
1: Tak jdu na bohoslužby jako každou sobotu, protože tam přijdu na jiné myšlenky, že vlastně vypadnu z toho pracovního kolotoče.
0: Takže no, pravidelně tak, každou sobotu chodíte, jo, do kostela na bohoslužbu.
1: No a hodně mě pomáhá, že třeba, jako samozřejmě, že v práci to nejde, ale doma, jo, tak jak říkal neboš ti děda, že po dobrým obědě je dobrý se natáhnout a po špatném ani nestávat.
0: Jo, jo, to,
1: to je... To děda, jako to už nežije, no.
0: To je hezké úsloví, děda měl pravdu.
1: Tak jsme vůbec moudrý muž, no. A mě, když mě to zprávoval, tak všechno zprávil, no, zase jako hodně jsem se od něho naučil. No.
0: Tak na něj rád vzpomínáte a naučil vás, jak pěkně odpočívat, že jo?
1: Jo, jo. Akorát to smutné, že mě chybí, tak to víte, už není na světě.
0: No jo, tak to věřím, samozřejmě.
1: Že na mě taky chybí, a tak musím žít dál, no co je, jo, no, vdova vdovců je spousta, a to už by bylo jiný téma, no. Akorát jsem si odpočinul nejvíc. Třeba u manželky v náruči večer, to bylo tak krásné, strašně mě to chybí, no, tak, ale to už jako, no, to už je asi jedno, to už nezměním, no. A jinak ještě se chci zeptat, jestli bych tam nemohl nechat, jako potom mimo eter svoje číslo, někdo třeba se našel, že by si se mnou chtěl zahrát Čobrdo, kde to strašně chybí. My jsme s manželkou hráli Čobrdo a to byla strašná sranda. No.
0: Jo, dobře, tak pak se domluvíme. Jinak pojďme ještě k tomu tématu. Jinak třeba, co se týče procházek a takových výletů do přírody a teď budou léto, prázdniny, hezké počasí, dlouhé dny, tak odpočíváte třeba i aktivně, Roberte?
1: No, já jsem Olomoučák a jedno

0: učitelka, což je dobře. Mm-hmm. Když to v té řece tam nikdo není, tam je člověk odkázaný sám na sebe. V momentě, když se něco zvencne, tak to může být docela malé. Jako.
1: Ano, ano, ano.
0: Takže radši jenom v malé vodě, když jsou v řece.
1: Dobře, no tak jo, tak vám každopádně přeju.
0: Já jsem vás chtěl zeptat, jak odpočíváte vy? Jedete třeba se někde projet na kole, vidíte na to, jsem se chtěl zeptat.
1: No tak jezdím na kole, ano, to je pravda.
0: Je perfektně, já taky občas jedu.
1: Teď jsem to v těch deštivých dnech trochu vynechala, ale jinak velmi ráda, když mám volný den nebo odpoledne alespoň, to zcela určitě.
0: No a na závěr,
1: no,
0: teď nezdržuji.
1: Nezdržujete?
0: Pozdravuji tu i paní Vodmilu.
1: Ano.
0: Je právě nechat to číslo do Brna. Paní Vlastínku, voláme si, ona na mě číslo má.
1: Mhm.
0: Pak Oldu Včelaře, no všechny linkaře zkrátka.
1: Dobře.
0: A držte mě palce u žebyka, vůbec mě to nejde. Vždycky byl tak těžkou otázku, že mě vyhrkla slzy, ale stanu a jdu dál.
1: Tak to je dobře.
0: Takže potom mimo eter vám nechám číslo pro paní Ludmilu.
1: Dobře, tak jo, mějte se hezky, Roberte, přeju hezký večer a hezký jo. Závěr neděle, jo?
0: Děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Písnička Kapradí a s ní tady byla, jak jste určitě mnozí poznali, skupina Činasky. Jinak máme 23 hodin a k tomu 20 minut přesně a na telefonu Aničku Zosu.

0: Magdaléna a Marta Kubišová, tolik písnička. No a na telefonu máme Olina z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline, zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny ostatní.
0: Děkuju moc krát.
1: Takže, jestli můžu začít.
0: Můžete určitě, prostor je váš.
1: Dneska jsem se zapřesahal, že volat nebudu, ale jak jsem slyšel Roberta, mě vyprovokoval.
0: To je dobře.
1: Tady paní, teď jsem mluvila předtím chvilečku, jak se učí, máme se učit odpočívat. No já s tím odpočíváním opravdu mám problém.
0: Taky problém.
1: Pořád mám takový pocit, že něco musím ještě dělat a tak
0: jo,
1: dále.
0: Jo, jo, něco stihnout, dodělat a tak dále. Rozumím, no, rozumím.
1: A jak signálem je to, že jsem unavený, je to, že při obědě, že mi spadne hlava do polívky, tak to je špatné. To trochu přiháním, ale je to tak, manželka mi říká, prosím tě, běž si lehnout.
0: Jo.
1: Tak jdu si směrem lehnout a teď uvidím tamto, ještě to udělám. A potom je večer, potom přijde 23. hodina.
0: No jo, vy chodíte pozdě spát, to je pravda, to už jsme se tady říkali.
1: No tady už na mě čeká Korinka, takže...
0: Půjdete na výlet.
1: Udělat kolečko takový malý.
0: Ano, ano.
1: A tak to je takové pohodové. Takže spím takových, no, kolem těch 5 hodin.
0: To je málo, vy stačíte s 5 hodinami stále.
1: No tak asi nevystačím, ale když poslouchám do 1 hodiny noční linku,
0: jo.
1: Automaticky se budím 6:30. Nevím proč.
0: A už to pak nejde dotáhnout dál.
1: Já možná bych lehl, tak jo, ale tak já už zase veznu, já nevím, noťas nebo mobil a už tam něco lupkám a,
0: už to fakci.
1: Pustím si rádio a už přemýšlím, co budu dělat a to je takový, jak vám začne štortovat v hlavě, tak to už je konec.
0: Já vím, to je pravda, člověk začne přemýšlet moc.
1: No, přesně tak. Ale opravdu se musím snažit, slibuji vám to tak se celým národem.
0: Jo, přidejte k těm 5 hodinám ještě něco málo, to je
1: no,
0: fakt.
1: Určitě něco tam přidám. Takže tak, takže to nebudu jako to prodlužovat to svoje povídání, ale jak říkám, budu vás poslouchat teď, já budu ještě chodit po venku.
0: Dobře.
1: Po Kopřivnici. Zdravím Roberta.
0: Děkuju.
1: Zdravím paní Jirinku tam z divadelnici, tedy jak já ji říkám. Milana z Nového Čina.
0: Ano, ano.
1: To se zkrátka všechny.
0: Dobře.
1: To člověk tak poslouchá, tak ty podle toho hlasu už pozná, kde kdo je, odkud je, takže... František Židlochovice, za toho jsem neslyšel, myslím, 2 dny, nebo 3 dny.
0: Třeba se ozve, uvidíme.
1: Třeba se ozve. Děkuji, mějte se moc krásně. Těším se na další povídání s vámi.
0: Nápodobně. Někdy. Užijte si pozdně večerní procházku, určitě pod hvězdami, doufám, že neprší u vás.
1: No. Je zataženo tady.
0: Zataženo.
1: Celkem se ochladilo trošku, ale...
0: Slibují nám oteplování ještě... meteorologové, tak uvidíme. Jestli už to dostane takový ten letní švih.
1: Ještě dodělávám teď, já jsem dneska točil med.
0: Aha.
1: Takže ještě tady mám v nádobách, tak to musím nějak trošku pochránit, aby mě to nenatáhlo vlhkost, takže
0: zavřu
1: chvíličku. Ale je vynikající, takový tmavý.
0: Takže první květový do tmava. No tak to je krásné.
1: No tak ono, jako spousta včelářů říkalo, že v tom mají jako medovicový ten tmavý. Ale měl by to být květ, takže nevím, kde to ty holky natahali. Někomu vyloupili nějakou cukrárnu s karamelem možná, nevím. Je opravdu dobrý,
0: tak,
1: takže těším se.
0: Moc přeju, moc si ho užijte a samozřejmě ať slouží hlavně na zdraví a vůbec i pro chuť.
1: Ano,
0: děkuju za návštěvu, mějte se hezky
1: mějte
0: taky. Naslyšenou, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: skupina Čechomor a jejich proměny. No a na telefonu máme ze středních Čech paní Ivetu. Krásný večer, Iveto.
1: Vám taky všem městovcům.
0: Děkuju za všechny.
1: Já jsem byla donucená se naučit odpočívat jiným rázem.
0: No.
1: Prostě mě k tomu donutilo zdraví.
0: Jo,
1: a
0: jo.
1: Hlavně záda. Bylovala jsem zahrádku, tak mám jeden takový malý zvýšený závonek.
0: Jasně.
1: Tam se chvíli vrtám a pak mám pergolu, tam mám starý křeslo a stoleček.
0: Ano.
1: Stolečí papíčko. A okolo sebe vnoučata. No a abych byla trošku užitečná, tak se jim snažím trošku jako uložit a tak. Mohli dělat pohlídat vnoučátka. No, mal bych okolo sebe 10, takže jako se nenudím.
0: To teda vám řeknu. To máte přímo mateřskou školu teda doma.
1: Já jsem dělám celý život.
0: To teda jo.
1: Takže a po večerech mě chytla teď to neřeknu, prostě starý rodokmeny. Takže jsem se sednul k počítači a my začne noční linka, tak se hledám ve starých matrikách, teď oni to trošku překopali, tak to bylo takový složitější, ale prostě mě to chytlo a dostala jsem se do takového půlky 18. století. Takže jako je to takový zajímavý, je to někdy jako detektivka.
0: Jo, a vlastně je to takový váš relax, odpočinek, že se tím bavíte a tak.
1: A tam zapomenu na všechno, u toho zapomenu na všechno.
0: Jo.
1: A nebo se tam pletení a nějaký ty rukavice a zpravování, protože děti toho roztrhají strašně moc, takže mi to vždycky děti dcera přinese, jedna, druhá, třetí. No a tuhle jsem se o sobě dozvěděla úžasnou věc.
0: No.
1: Jedna z mých dcer má trošku problémy se sluchem a neslyšela zvonek. A malý 2,5letý synek mi říká, mám to zvoní. A ona říká, no tak šla otevřít a to a pak mu vysvětlila a říká, ale když někdo zvoní, tak ty to musí říct, já mám rozbitý ouško, tak mi to řekni a já půjdu otevřít.
0: Ano, ano.
1: On se zamyslel, vzal mámu za ruku a říká, pojď, babička opalí. Protože když mají nějakou díru na punčeše, tak
0: jo, babička opraví všechno.
1: Tak babička opraví i uši.
0: Tak to vidíte, jak jste doceněna svými potomky, svýma vnoučatama.
1: Takže se nevidím. Prostě myslím si, že nuda je asi pro nás starý lidi to nejhorší, co by mohlo.
0: Tak to asi jo, ale ten odpočinek je velmi důležitý samozřejmě, abyste měla chvilku fakt jenom třeba pro sebe. Nemusí být třeba dlouhá, ale prostě chvilku. No.
1: No, obědě si sednu s tím kafem, pokud je hezky, tak pod pergolou a tam tak
0: to jsou ty vaše chvilky hezké, tak to je fajn.
1: A potom u toho počítače, u toho zapomenu na všechno. Když se do něčeho dostanu, do nějakého, a teď s tím nějaký ty vztahy správný, a to mám vždycky z toho obrovskou radost.
0: A děláte pro svoji rodinu nebo i pro přátele třeba nebo na zakázku?
1: Ne, jenom pro svoji rodinu.
0: Jenom pro svoji rodinu, zkrátka. Pro zábavu a tak.
1: Taková rozvětvená, taková hujerovská rodinka trošku.
0: Jo.
1: Tak
0: máte co dělat stále.
1: Je stále co hledat. No, děda byl ze 13 dětí.
0: No tak to jo, tak tam máte po čem pátrat.
1: Babička byla ze 6 dětí. Jako tam je opravdu po čem pátrat.
0: To je pravda, to je pravda.
1: A je to, říkám, je to občas ty matikáři a páni faráři to byli škrabalové a používali latinu, němčinu.
0: Jo, že to nejde rozluštit.
1: Patlají to dohromady. A někdy sedím nad jedním nápisem, co to je, jak se ten předek jmenoval, třeba taky 300 hodiny, než to slovo rozluštím. No. A nebo čím byl, jo, protože v těch starých matikách je napsáno dokonce, v kolik hodin se narodil. Čím byli jeho rodiče a tak dále. V dnešních matrikách není, tam se už naši potomci, naši budoucí jaksi, děti a vnuci, tam se už nedozvědí nic.
0: Ano, až budou pátrat po svých potomcích, po svých předcích. No tak ať vám tahle ta práce jde dobře od ruky, ať vás těší a moc děkuju za návštěvu, paní Iveto.
1: Chce to najít si ten správný koníček a pak to je takový to ten relax daleko příjemnější.
0: Daleko příjemnější a člověka těší. Mějte se moc hezky, ať vám to dobře jde. Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: mohla jedna dokonce filmová písnička mít svůj kout s Jitkou Zelenkovou. No a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitučko. Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům a pánovi chci poděkovat za pozdrav a tím ho taky zdravím.
0: Dobře, ráda vyřizuju. Dobře, ráda moc vyřizuju samozřejmě a už se vás ptám, Františku, jak pak vy taky velmi aktivní a akční a neustále činný zapomínáte nebo nezapomínáte na svůj odpočinek?
1: No, paní Dučko, já to řeknu tak. Já v současné době si moc teda jako neodpočinu, ale taky musím říct, že se moc fyzicky nenadělám, jo? No, maximálně tak jen tam někdy zaskočím, někdy něco nastroju, nebo doma poseču trávu, jo? A jinak, víte, člověk potřebuje v těch letech, jak jsou já, protože víte, z Jedinčina, no, z větší éry se stavili domy ve své pomoci všechno a když jste se do toho nechala vtáhnout, jo, a prostě když se všechno naslibovalo lidem, že jim postavili, že jim budeme stavět, no tak to byl teda záhul, jak se říká, fyzické, jo, protože to sobotu, nedělu se někde stavěli domky po práci, jo, takže tak si myslím, že mám nárok, taky si jsem tam trošku odpočinul a taky to využívám. Soboty neděle jsou rád, že mám volno, že můžu manželce to slíbit, že ju nekam zavezu, že nekam pojedeme, jo, no. Tak takhle je to se mnou, jako jo, no, taky to rád odpočívám, víte, když, a když takhle, třeba včera, sobota, tak jsem měl jednání stavební, aspoň 3 hodiny.
0: No vidíte, jo, tak ani o víkendu jste vlastně se z toho nevyvlík, z těch povinností.
1: No, musíte k zákazníkovi, jo, paní byla ze Švýcarska a máte v Židlochovicích domek, no, tak 3 hodiny jsme jednali, já říkám, ať něco namaluju na plánek, ať já, když tam nebude, tak ať můžu podle tom plánku nějak reagovat, jo, stavět a tak, no.
0: Jo.
1: No, a říkám, zase na to, jo, no, takže a i když nic nedělám, tak on to někdy umoruje. Taky, jo, sedu k obědu, s tím oběd a najednou usnu za chvíli v té křesle, jo.
0: Ano.
1: Proberu se za hodinu, bolí mě zadek, jo, víte, protože usnu z křesle, nebo, že, takže, ale víte, ale mě litovat, že jaký ta pracuje furt, ta musí vařit, plánovat, co udělá, no,
0: takže vás pořád obskakuje pěkně.
1: To mají horší, jak chlapi, dokážeme hledat, co využít, zneužít, no a tak. Víte, taky v té hospůdce jsem tam, ale teď už málo, jako, jo, protože když nemáte pravýho zedníka kovanýho a musí o to dělat pomocnic, tu zednickou práci, tak musíte s nima spůrt být na té stavbě, jo?
0: Ano.
1: No. A oni teda všechny práce nemůžu s nima dělat, nějaký omítky a to ne, jo, ale takový nějaký zámkový dlažby a zateplování, to oni kluci zvládnou, ale musím být s nima celý den, jako jo.
0: Jo.
1: Protože mohli být potvory taky rádi odpočívali, ale v práci, jako jo.
0: Tak je musíte trošku ohlídat taky, jasně.
1: No samozřejmě, to je takový můj úkol, jo, když chci ho vidět firma prostě trošku klapala, tak musím hlídat, no.
0: No je, to tak je.
1: Jo.
0: Dobře, Františku, no.
1: Vítali jsem k novém zákazníku, víte, a tak vlastně tam musí být s nima celý den, no.
0: Jo, tak si potom, až večer přijde ten správný odpočinek, dobře.
1: Ano, taky rád lenoštím, samozřejmě, víte, zajedneme si s manželkou třeba tady do cukrárny tam, a i když mám cukrovku, ne jako trošičku, když mám, tak mám taky rád sladky.
0: Tak na chvilku, tak včera, na dobroty.
1: No, tak. A říká, tak si rád odpočnu, no asi samozřejmě, jak jsou svátky, ne, jak když 104 dní svátky, to beru teda, víte, no.
0: Jo, to si užijete, tak to je dobře. Tak Františku, nezapomínejte na sebe taky, na svůj odpočinek a jinak přeju hezký večer a moc děkuju taky za návštěvu, ano?
1: Ano, děkuju, paní Tučko.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, starý dobrý olympik a slzy tvý mámy. No a těsně před půlnocí pozdravíme paní Ivetu do Teplic. Krásný pozdní večer, Iveto.
2: Vám také, paní Jitko, i všem posluchačům noční linky.
1: Děkuju za všechny.
2: Tak já třeba odpočívám tak, že ráda tečtu knihy. Třeba historické, nebo tečtu zajímavou knihu Trůn bohyně Isis, je to o životě Kleopatry.
1: Aha.
2: Nebo ráda čtu i o životopisné knihy umělců, zpěváků, herců. Tak ráda chodím na procházky do přírody, kde poslouchám zase zpěv ptactva.
1: No je, jak krása.
2: Nebo koukám, jestli někde po stromě se nešplhá nějaká veverka. No, pak ráda poslouchám hudbu, mám hodně LP desek, ještě z mladších let, takže mám gramorádio, tak si pouštím jak české interprety, tak zahraniční. Pak ráda chodím třeba na nějaký pěkný film do kina, teď jsem byla naposledy na filmu Michael o Michaelovi Jacksonovi.
1: Ano, líbil se vám.
2: Mě upoutal, že jsem byla dvakrát na něm.
1: Jo, dokonce už to stihla.
2: Ano, i ten jeho synovec ho tak krásně stvárnil, no prostě se mi to líbilo. Opravdu to bylo krásně natočeno, takže všem doporučuji, že...
1: Zavzpomínala jste si na legendu. No.
2: I na české filmy taky zajdu, a takže i tak, když jsou tyhle ty různé ty hudební filmy, tak taky ráda na to zajdu.
1: Ano, ano.
2: No a tak teď jsou taky v módě ty omalovánky pro dospělé, že to jsou ty různé mandaly, ornamenty a přírodní různé, tak to si taky...
1: Takže si koupíte vyparvuji. A ráda si zamalujete takhle pěkně, jo? Vidíte to?
2: To mě prostě bavilo i v dětství prostě, že maminka vykupala omalovánky, takže...
1: To je dobrý nápad, jak ráda, relaxovat, no. Vidíte to? Hezké doporučení.
2: Pak třeba něco uháčkuju, že... Říkám, že až budu v důchodu, tak budu háčkovat zvířátka dětem do nemocnice. No, že?
1: Jo.
2: No, takže jsou všelijaké způsoby. No, takže...
1: Víte, jak na sebe a jak si odpočinout zkrátka sama ano, se sebou, ano. Tak to je fajn. To je fajn. No a co se týče spánku třeba?
2: No tak to taky to. Třeba v sobotě neděli, když třeba je špatné počasí, tak se uvaří, poklidí a pak třeba se taky odpoledne třeba dám hodinku spánku. No a přes tím jako to chodím třeba tak v kolem 11. a když zrovna neposlouchám linku, tak do té 12. hodiny taky spám.
1: Aby to bylo těch 7-8 hodin aspoň.
2: No, aspoň těch 7 hodin.
1: 7 hodin pro tělo.
2: To regenerovalo. No.
1: Umíte takové to, že si jdete přes den lehnout na chvíli?
2: No říkám někdy, třeba o víkendu.
1: O víkendu,
2: jo,
1: ano,
2: že,
1: ano.
2: Když je špatné počasí, tak třeba v sobotu, že jo.
1: Na chviličku,
2: po
1: jo.
2: Po obědě potom, no, že si člověk trošku takhle taky, no. Dříme.
1: Tak to je dobře, protože to tělo si vlastně řekne a proč to nevyužít, že jo.
2: Ano, ano, ano. No potom právě to je takový ta spací nálada, že jo, když venku prší a...
1: Ano, na výlet to nejde, nebo jde, ale tak jako
2: tam,
1: divně.
2: Tak... tak potom je tak, no, dá takhle ten doušek spánku taky, no.
1: Tak to potěší.
2: Já byla hodně těch hrnečků, že jo, porcelánom šlaký, tak když si do toho pak jdu, že to jdu utřít prach z toho, no, tak to je taky takový menší relax.
1: Jo, utírání prachu.
2: No.
1: Tak konec konců je to potřeba.
2: Mám tam ty náměty na tom hrnečku, kytičky nebo nějaký ornamenty, že jo, jo. Tak se tak na to podívám od toho a...
1: Prohlídnete, zjistíte, co tam chybí, nechybí, co je potřeba opravit a tak a je to.
2: Ne, to já mám všechny jako dobrý, jo. Nemám nějaký poškozený, no. Já se prostě prohlídnu, nějaký vlastně ty hrnečky, všaký motivy mám, no.
1: Připomenete, co to tam vlastně máte. Dobře, no tak paní Iveto, taky přeju příjemné chvilky, které si takhle pěkně naplánujete pro sebe, no, abyste se hezky zrelaxovala a odpočinula.
2: Tak relaxovat nebo prostě něco dělat, nějaký koníčky, že jo, aby se nenudil.
1: Jasně.
2: Aby prostě ten život měl nějaký prostě...
1: A člověk měl z toho radost.
2: No, nějakou radost, no. Prostě ho prožíval hezky ten život. No.
1: Přesně tak. Mějte se hezky a děkuji moc krát.
2: Také, ano.
1: Naslyšenou, dobrou noc.

0: Tak se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin' jsme se přehoupli do nového dne. No a ať už chceme, nechceme, tak je tu pondělí s datem už 15. června. Jsme přesně v polovině červnového měsíce. No a na prahu nového dne nám všem přeju krásný vydařený pondělní den, ať se nám povede i co se týče počasí, ať sluníčko na nás nezapomene. No a pokud máte před sebou takové ty pondělní nějaké pracovní povinnosti, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky a jak vždycky dodávám, hlavně s radostí, úsměvem a ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat a budeme povídat na téma odpočinek. Umíte odpočívat? Odpočíváte raději aktivně a čistíte si hlavu třeba sportem, nebo naopak preferujete odpočinek pasivní, třeba si dáte 20. Jak je pro vás důležité umět odpočívat a jak moc vám to pomáhá? A museli jste se naučit na svůj odpočinek myslet a jak pak těžké to třeba pro vás konkrétně bylo, nebo to stále ještě neumíte a říkáte si, že je ten nejvyšší čas naučit se odpočívat. Mnozí si uvědomujeme, že je moc důležité pro nás, pro naše tělo i hlavu umět odpočívat. No a někteří to třeba zjistili, jak když se jim přílišná upracovanost vymstila třeba i nějakou chorobou a někteří na to teprve pomalu přicházejí. Tak jak pak jste na tom s odpočinkem právě vy? Telefon i teď po půlnoci 731 800 900. Můžete využívat také náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Žárlím, tak dospívali jsme, vy jste doposlouchali a na telefonu máme z Vysočiny paní Jarmilu. Krásnou noc, Jarmilo.
1: Dobrý večer všem z Noční linky a zdravím i vás.
0: Děkuju.
1: A strašně vám děkuju za tento pořad, protože to je úplně super.
0: No děkujeme moc za přízeň.
1: Takže dlouho jsem měla docela pauzu, protože jsem byla v nemocnici a teď jsem se vrátila nedávno. Takže je mi toto dítka tady všechno takový vzácný, protože jsem už od podzima neviděla pomaly chalupu a to bylo. Takže já to mám tak daný, že prostě taky neumím odpočívat.
0: Neumíte,
1: ale vzhledem teďka k nemoci
0: ano.
1: Se to učím, protože, jak mi řekl pan docent, naučte se poslouchat svoje tělo. A je to pravda.
0: Ano, ano,
1: protože když přijde nějaká nemoc, tak fakt přehodnotíte všechno, ano. Celý ten žebříček a prostě tím takový ty problémy, co se zdají nevříct, nevím, tak jsou úplně hloupostí a prostě se na tím musíte mávnout rukou nebo prostě pustit jedním uchem tam, druhým ven. A já ještě, abych teda řekla, narodila jsem se v lednu 63, kdy byla velká zima a naši se chodili na mě dívat, jestli dejchám, takže jsem asi byla takovej otužilec. A teďka, jako mám hodně zájmu, hodně koníčků už ve školy a všechno, takže mě baví, jak se říká, vlastně celý svět, jo. Ale tím, že teda právě jedno pro druhý, prostě si naplňuju ten den a ale když už mě bolí zádech nebo tak, tak už vím, že musím brzdit a že už prostě si musím sednout nebo lehnout, protože mám taky problémy se zádama. A Navíc se mi stala taková nepříjemná, jako jak to někdo má, ten osud je docela nevyspytatelný nebo nám nadělí. Přišla jsem do týdne o 7 lidí.
0: Jejejej.
1: Z toho 3 z rodiny a z toho 4 známí plus jako spoužačka. Takže ten osud fakt byl krutej a zachoval se tak, že prostě jsem se z toho složila s tím, že teda jsem skolabovala a takže teďka prostě mě dávají páni doktoři dohromady a já se snažím se, opravdu se snažím jako tak nějak to své tělo poslouchat s tím, že bych radila taky všem, aby se nevzdávali a brali to, jak to je, když je někdo obézní nebo silnější, ať je, oni jsou ty lidi veselí, mají dobrou náladu.
0: Jo.
1: A když prostě, že jo, do přírody ráda chodím, nebo na houby, já jsem vášnivá houbařka.
0: No to je krásný takže relax tohle, ano.
1: To je úplně nádherný.
0: Ano,
1: a dala
0: ano.
1: jsem si taky za to, že když si něco z lesa odnesu, kousek mechu nebo něco, tak zase sbírám odpadky, takže mám igelitku. A zase ty takový
0: pomáháte
1: ty
0: lesu.
1: Tak to zase beru doma. Mám toho kolikrát až.
0: Jo, jo, já vím, to asi všichni, když se podíváme kolem sebe, tak bohužel tohleto, no.
1: A jinak ráda mám zvířata, prostě psy, kočky, mám Minu, teďka jí říkám Aleška, protože můj přítel si vzal život, tak jsem ji přejmenovala na Alešku a ona je tak věrná a prostě, když mě je špatně, tak prostě za mnou přijde a úplně mě tak prostě vycítí tu bolest a je se mnou jak
0: jo,
1: prostě
0: pomáhá.
1: Kamarád.
0: Tak to je
1: no
0: dobře.
1: A jinak, když jdu na procházku, tak prostě jdu s tím stylem, že teďka jak nemám posečenou zahradu a zahrádku, tak obejdu zahrádku, natrhám nějaký trávy, kytky, co vykvetlo, protože jsem od podzimu ani nezrabala lupení, protože jsem byla v nemocnici, že?
0: Jo, jo.
1: Takže dělám kytky s tím, že teda potom, když to taky někomu dám a prostě udělám někomu radost, nebo tak nějak sousedka se mi tady starala o kočičku, tak zítra teda si snad dovezu už auto
0: ano.
1: A mám tam věci pro ní a to taky chci dělat radost. A tak mám z toho taky takový dobrý pocit, protože udělám radost dalším a ráda dělám radost druhým a ráda peču, prostě všechno možný. Takže ty malůvky a takový to taky, mám strašně ráda kamínky a to, prostě všechno, já mám ráda a když i nějaký kamínek najdu na zemi, tak si ho vemu, protože ten jak vypadne do voka,
0: dělám
1: tak
0: vám radost, ano.
1: Takže zase použiju do nějaký vazby nebo nějaké šišku nebo něco, že jo, takže
0: ano.
1: Já chodím na procházku tak, že kolikrát jdu s půlkou kabelou kamení, takže jsem udřená, ale tak jako spokojená, šťastná, jo. Protože zase budu moc tvořit.
0: Že si něco přinesete nový.
1: Ale rodina mi tak nevěří, protože teďka mám tady problémy, nejde mi ani voda. Pro vodu tady, nebo mi syn doveze, nebo děti, ale jakože jo, tak člověk potřebuje, ta voda, to je základ.
0: No je, no. Tak paní Jarmilo, držte se, přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, opatrujte se a nezapomínejte na sebe, na svůj klid a na svůj relax, protože je velmi důležitý určitě pro vás. I zrovna teď třeba, když máte tohle těžké období. Jinak moc děkuju za návštěvu a přeju vám hezkou noc a děkuju moc krát, jo?
1: Taky děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: Všechny zdravím a ať jsou hodně silní.
0: Taky, nápodobně.
1: Budu se... pomoc, nebo prostě ať se to jako daří všem.
0: Dobře, tak já budu se těšit zase na slyšenou v Noční lince. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Janek Ledecký, skupina Žentour a písnička Proklínám. No a na telefonu máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vás ještě jednou zdravím, Libuško, všechny posluchače.
0: Děkuju moc i na podobně vás
1: já
0: taky.
1: Já bych řekla, že já už jsem nějak buď na to zvyklá, nebo jako se najím a jsem taková, ona, tak se chvilku jdu lehnout, protože to nějak vyžaduje.
0: Jo.
1: A no jo, já taky usnu na 2 hodiny.
0: No tak zase, když si to tělo řekne, tak co by ne.
1: A pak je mi víte lepší, jako jo, cítím se dobře.
0: No tak vidíte to, jak to pomáhá krásně, jak to funguje, no, že jo?
1: Unavě, ano, ano. No tak to jako to, a pak stanu, uděláme si zase s tou kafe, aby se trošku, jak se řekne, spružila, abych se probudila. No, takže jako... No, asi je to zvyklý to tělo, no, zase, no, přijde i únava, jo, i únava taková.
0: No je, je, ano, ano.
1: No, no, no.
0: Takže klidně během dne, proč, si ne, proč se nenatáhnout a nedat si chvilku, že jo, odpočinek, spací
1: no,
0: a tak.
1: No, jistě, no, tak to snad nic nestojí. Takže to, no, ale jako nejlepší věček se může projít, jo, aby to člověk to, no, ale já teda... Tu, no já si říkám, chvilku, a jsou to 2 hodiny jako nic. Takže je to tak, no.
0: No a přes den, kromě toho spánku, třeba máte ráda takové to posezení nebo nějaká procházka tam u vás třeba po okolí v přírodě, no, aby tak člověk...
1: No posezení, jo, to si třeba to... Já nemůžu jít někam na procházku, to jako jsme se z toho teď tak na skvěle, já řupatně... Takže já bych ráda šla, mě to láká, nejde to ještě, no.
0: Jo, jo, jo.
1: No, no, no, takže to, ale jako sice tak nějak doma, že, nebo venku si tak nějak odpočíne taky, no.
0: Tak to je dobře.
1: No, no, nebo když někdo přijde, tak jsem taky ráda si popovídat, no, tak jako, tak nějak je to krátka. Když jsou hodní lidi, tak jo, jsou zlí, tak ne. Dneska se najdou, víte, no a zklamala jsem se. Bohužel, no a známe se od školy, no. Oni se mnou nechce mluvit, no. Nevím proč.
0: No jo, no ale... tak stane se někdy, no. To člověk nevymyslí no. Tyhle věci, to je pravda. Bohužel.
1: No. No to čeká mrzí, víte, protože je takový nepříjemný pro vás.
0: No, ano, ano, ano, to je pravda.
1: No, tak co se dá dělat, no. Tím se nic nedělá, jestli se umoudří, nevím. No, takže to...

0: taky těžko, já vám přeju hezkou dobrou, hezký
1: nápodobně.
0: Návrat domů.
1: Děkuju, děkuju.
0: Domů návrat. A jak je v Praze, prší?
1: Pršelo chvilku odpoledne a jinak teď zatím nic uvidíme, jak se vyklube pondělí
0: no,
1: po ránu.
0: Tak tady tak nějak, no, tady tak nějak nepršelo. No předtím ano, no, taky přehánky byly, no. Ale oni hlásí, že už pak příští tedy má být teplo.
1: Že už přijdou konečně let, takové skoro letní no. chvilky, to je pravda.
0: No, no. Tak se mějte hezky a máme vás rádi obě.
1: Děkuju. Děkuju, děkuju nápodobně. No. Hezkou noc přeju Libušku a budu se těšit zase příště. Mějte se hezky,
0: ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Naslyšenou.
0: Ano.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Míra Špinarová, Slunečné pobřeží, to vše v noční lince, kterou právě teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. No a na telefonu pozdravíme až na Valašsko Pepína. Krásnou noc, Pepíno.
1: Tak teď vás zdravím a i posluchače, kteří ještě nespí.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak se vede a jak umíte odpočívat? Prozraďte na sebe.
1: Tak odpočívat. My tady na té polosamotě, co neuděláte, nemáte, že? Takže musíte se jako hýbat, nutit jako se, že? Máme jako koně, že? Takže ráno už po té půl čtvrté, čtyři hodiny už ho krmení, že? A dostal šrot nebo obez. A potom s ním už zase jedu do hůstě, že pro dřevo a s ním musíte...
0: No to jsou ty aktivity, tomu já rozumím, ale já se dneska spíš ptám na ten odpočinek. Jestli umíte odpočívat a tak, zkrátka udělat si třeba po obědě chvilku.
1: Jo, po obědě, jak je pěkně, tak venku pod lípu,
0: no.
1: Nebo na verandě, že na takže tak volnější. Teď jsme měli sena, takže to byl takový relax. Už máme nasušené seno.
0: Už jste to všechno zvládli takhle, no vy jste tady akční.
1: Jo, to je. Tak musíte, dokud je počasí. Tady vám nic nedá, nikdo zadarmo, že?
0: Takže to je pravda, ano.
1: To pěkně sušilo, takže... Dneska se trošku ochladilo, tak aj trochu přitápíme v těch kachlákoch, kde tam náhá. Tak...
0: Jo, aby se příjemně odpočívalo a potom spalo, že jo, dobře?
1: Přesně tak. Takže to je. No a bylinky jsme sbírali, protože teď do toho konca května, aby byly, teď se sušá, takže je to pěkně v tínku.
0: No je, tak tam máte voňavo teď krásně.
1: Jo, to je parádička. A tu je jako pěkně za každou počasí. A i když prší, tak sledujete zvěř, jak zapase a takže ptáky, ptáci, že to nám až do verandy léce, takže to je veselé. No a včelky, že a tak to.
0: Takže užíváte zkrátka teď toho krásného období dlouhých dnů a tak, jo?
1: Jo, je to pěkné, no.
0: No a kolik potřebujete spánku pro to, abyste byl dobře odpočatý, Pepíno?
1: Kolik tak? Sen mi povídá, že spím málo, ale tak těch 6,5 do 7 hodin, ale jako to je v pohodě.
0: Stačí vám to?
1: No, jo, stačí. Takže my chodíme večer brzo spať.
0: Aha.
1: My tak kolem 7:30, 8 hodin uspíme. Už klid.
0: A to už jako teď vstáváte, že je 12:30 už jste vyspaný?
1: No, teď už tak přemýšlám, co budu ráno dělat. Jsou ve 3 hodiny už komut, kokrá a to už víte, že už máte za chvíli vstávat. Že?
0: Aha, máte čas na rána,
1: to
0: ano.
1: To už je také veselé. Mm-hmm. A už kukačky začnu kukat, že? Takže počítáte, kolikrát zakuká a už to je takové veselé.
0: Jo, rozumím.
1: No a drůbež, co máme, že a tak ten...
0: Takže zkrátka, pořád je co dělat u vás a mezi tím nějaký ten relax, abyste na sebe nezapomněl. Dobře.
1: Tak se opatrujte.
0: Nápodobně, Pepíno, moc vám děkuju, přeju krásné dny.
1: Prosím. V duši.
0: Ano, nápodobně taky tak a krásné dny na Valašsko. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Pavel Bobek, jak jste určitě všichni poznali. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Olomouce paní Ivetu.
1: Ano, děkuji.
0: Krásnou noc, Iveto.
1: Nádhera písnička, krásnou noc.
0: To je dobře.
1: Já volám z Radíkova, Iveta.
0: Ano.
1: A Olomouc z Radíkov.
0: Ano, ano.
1: A teď chci říct, to je krásné téma.
0: Mm-hmm.
1: Já mám 3 pejsky, jo?
0: Jo.
1: Tak chci povídat o tom, jak říkáte, odpočinek, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže já spím ráno v 5.00 nebo 5.30. Ten malinký, já mám 3 pejsky, malinký ho mám, takový štěnátko.
0: Ano.
1: Tak v 5.30 on tady začne skákat na posteli,
0: mm-hmm.
1: on je u mě. Jo, tak on mě zbudí, tak ho dám na terasu, jo, on se vykaká, vyčurá, jo, tak probíhá den,
0: mm-hmm.
1: začíná den, teď třeba musím jít do obchodu, po doktorech přes den, pak se vracím, jo,
0: ano, ano.
1: A teď ještě mám tady Belgičáka krásnýho,
0: aha.
1: velikýho, jo, Fenečku, to mi dala kámoška, to jsem nechtěla. A je už u mě 3 roky, tak ta Fenečka, tak se vracím třeba z obchodu nebo po těch doktorech.
0: Mm-hmm.
1: A teď chci říct k tomu odpočinku. Já se vracím a teď oni je vítají, jo, je vypustím. A teď jsem tak unavená už po těch opuskách,
0: mm-hmm.
1: tak se tady posadím na terasu, dám si tady něco dobrýho. Oni se mnou samozřejmě papají, že?
0: Mm-hmm.
1: Dám si tam nějaký rohlík s nějakým salámem, pomazánkou. Oni se mnou papají a potom ten odpočinek, jo? Pak už jsou tak utahaná,
0: jo,
1: že potom si umyju ruce, jo, do domu, umyju si ruce a říkám, a už mě dejte pokoj, jo? Tak se tady natáhnu a teďka zaberu a spím. To je můj odpočinek.
0: Krása.
1: To je relaxace.
0: Ano, ano.
1: Pustím si rádio.
0: Ano.
1: Jo, rozhlas, Brno. Já vás ráda poslouchám.
0: No, děkujeme.
1: Tak si to pustím.
0: Tak
1: no.
0: To umíte krásně si odpočinout, no. Vyspat se, dospat
1: no,
0: se.
1: No, pustím, umiju si ruce, to je hlavní. Potom se tady natáhnu. Na gauč, oni kolem mě, jo, teď se tady složilo kolem mě, teď hraje ta hudba, rádio, rozhlas, Brno, jo, bude kapitánčík a tak dále.
0: Jo, ano, ano.
1: A relax.
0: Ano, ano.
1: A teď se natáhnu a jsou tuhá. Usnu třeba ve dvě hodiny a jsou mrtvá,
0: tak,
1: jo.
0: To je dobře,
1: nebo
0: si to
1: tam Alexandra,
0: užijete.
1: Ta Alex, jo,
0: mm-hmm.
1: Alex a host. To mám ráda.
0: Mm-hmm.
1: No a tak dále.
0: Dobře.
1: A prostě se natáhnu a jsou tvrdá a spíme všichni.
0: Ano.
1: Všichni oni a to je dobrý.
0: Tak to je dobře. Doufám, že jaký s pejskama děláte nějaké hezké vycházky, abyste se podíval po okolí.
1: Jo. Už jako bolí mě páteř, ale s tím malinkým chodím.
0: Chodíte.
1: Mm-hmm. Jo, tady mám štěňátko taky malinký,
0: mm-hmm.
1: takovou šeltinku malinkou. A to je darebáček. A vždycky kamarád mě volá, co dělá ten malej? A říkám, zlobí bábu.
0: Jo.
1: Já mu říkám, zlobí bábu.
0: Mm-hmm.
1: My se tomu řechtáme. No, on má rok a půl, no.
0: Tak
1: je malý šeltináček, no.
0: Jo, tak máte.
1: Mám tady Belgičáka velikýho,
0: mm-hmm.
1: Belgičák, ale on je hrozně hodnej.
0: Tak to je
1: on
0: dobře.
1: Bude mi teď 8, ale to je miláček,
0: mm-hmm.
1: černý, velký, lidi se ho bojí, ale on je hrozně hodnej. On by neublížil,
0: mm-hmm.
1: jo, krásný. Pak mi tady kámoška dotáhla Fenečku. Mně bylo líto, musela být do útulku.
0: Mm-hmm.
1: Mně bylo líto, tak jsem si ji vzala. No.
0: Jo, rozumím.
1: Už mám tady 3 roky. Ona je vděčná holčička.
0: No je, tak
1: taková
0: tam máte
1: černá Fenečka, no.
0: Mm-hmm.
1: Taková středně velká. No, takže tak.
0: Dobře.
1: Takže to je můj relax, jo.
0: Tak.
1: Já přijdu z toho obchodu třeba, se vrátím z toho Lidlu, přijedu, oni je vítají, já je miluju.
0: No je, jo? Tak to tam máte krásný takhle.
1: A potom si umyju ruce, umyju si ruce hlavně. Mm-hmm. A potom je vypustím na tu zahrádku.
0: A
1: tady
0: můžete
1: mám.
0: Si lehnout, dobře.
1: No.
0: Tak paní Iveko.
1: A pak se natáhnu.
0: Ano, už jsme říkali takhle, aby jsme to neopakovali. Paní...
1: Jo, zdravím všechny.
0: Moc vám děkuju, přeju krásnou noc a budu se těšit
1: ano,
0: zase příště.
1: Ano, já taky, zdravím všechny.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Zradíková.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Věra Martinová a její písnička Dál jen vejdi. No a teď se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, tak se pojďme podívat také do pošty, protože píšete k našemu tématu odpočinek. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu, jak mohu hned ležím, ale ještě píše dál. Odpočinutí je zdravé a tak zajdu na kafe za přítelem. Po obědě si velmi rád dám šlofíka a nebo se zajdu podívat třeba, co kolem roste na procházku. No ale měl jsem za to, že jak budu v důchodu, budu mít času habaděj a řeknu vám, že opak je pravdou, ale vem to čert. Tak to byl pan Bohumír. Já děkuju moc, pane Bohumíre, a přeju krásné odpočinkové důchodové dny a užívejte si je hezky podle svých představ samozřejmě a přeju také hodně radosti a především pevné zdraví.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aneta Langerová a Voda živá, tak pomalu půjdeme do finále té nedělně pondělní noční linky, ale pojďme se opět podívat ještě do pošty, než si dáme třeba další muziku, protože to vypadá, že už jste mi pomalu usnuli při tom povídání o odpočinku a o spánku a o tom, kolik třeba hodin spánku potřebujeme. Ale Milan z Valašska třeba dodává k tématu. Moc zdravím všechny a děkuju za milý pořad, který je součástí mého odpočinku. A to dost často odkudkoliv. Milá Jitko, zdravím všechny, děkuji také za výbornou muziku a jinak přeju hezké dny a hodně štěstí a z Valašska zdraví všechny Milan. Tak Milane, to jsme moc rádi, že noční linka slouží právě k vašemu večernímu relaxu a odpočinku. Také vás moc zdravím, také přeju hezké dny. No a na řadě je teď s písničkou Iveta Bartošová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Iveta Bartošová a písnička Dej mi ruku. No a než se rozloučíme, tak se ještě jednou podíváme do pošty. Tentokrát do e-mailu, kam se dopsal také pan Mojmír Kříž ze Světa, který tématu vlastně na závěr našeho povídání dodává. Odpočívat mě učí moje krásná společnice Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. No a když si jdu lehnout, přesvědčí se čenichem, že jsem to já, přitiskne se koží a hřeje a přede. Jinak všem přeju krásný večer. Zdraví Mojmír Kříž ze Světa. Pane Mojmíre, také vás moc zdravím. Přeju také krásné dny a tentokrát je už nebo teď zrovna krásnou noc. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, krásné sny a úspěšný, krásný celý červnový týden. No a jinak samozřejmě, pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme přichystánu spoustu nočních pořadů, takže si určitě u nás vyberete. Tak děkuju moc krát, dobrou noc a zase příště brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlédnutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Bennerem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byl strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 000 muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Řížskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy o tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou silou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe shromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem ujízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich hloupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a Hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem, a pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most Klusatí několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzo.

bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů do mučírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natáhnouti.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Frič a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegrlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fričem, mým otcem, do

0: Ternace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad dvě léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem. Jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Frič.
1: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tuze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí, prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tůze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásném květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a Main, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a Main, jsou jako v zahradě, plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramný strach. Předně, jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každej strach chytrne. Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Ostávali jsme při huti, co se pracují sklenice. A můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba a stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli a to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout. A nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš, to je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějakej obchod si zavedli. Třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jakej dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takového obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátký čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz, to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman. Byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uved a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do huti pro 2 fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tůze držím a přičindlivý lidé mám tůze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme 4, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůzehodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té Svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7-8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz, akor měďáků, ten se každej mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tůze rád viděn. Tůze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tůze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadal. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tůze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselýho mysle. Otec řekl, dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci, já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrý a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátkej čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbily. Otec jí psal, za čím může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

0: Viem, žila som správne.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého Červojiše na Červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
3: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta mádovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama dovedl orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou. Tak požádal svýho kamaráda, nějakýho staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká, velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že do Paříže, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích a prostě nebude závislej na tom, co kde, těžko nějak tak sežene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně, a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostávala laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území.
0: Trval na svém Vierči.
1: Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před indiány na obou stranách řeky.
0: Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
1: Je-li to v mé moci?
0: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak, jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my. Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
1: To mám z toho, věl si na mne Vierči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utábořeni nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
1: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
0: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich mužští členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální, a přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně Indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž Indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům.
1: Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid.
0: Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
1: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
0: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.